0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín. Pěstujete okurky? A natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobby redaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tu ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobby redaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemi určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemi, jejich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s

0: pomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
1: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky a od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém, mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašný strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zapodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci. To je nad Budějovicema Hněvkovická vodní nádrž. Dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu. Jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25 letý, protože jsem ho dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co chytáte?
3: Na žížaly, na spávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo? A dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když sedějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové. V krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, a přece jenom toho plynového grilu třeba otočit regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit a hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla. A
3: je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší, takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji grilluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco u toho plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete domů po práci a uděláte si dva stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, dva nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, je to, jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit, takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Vinařský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pytlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval Lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Rony Marta.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděl jsem život

schovaných na sladké chvíle před spaním.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helek.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné bolero, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kdejsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Evropský žalobce uzavřel dohodu o vině a trestu s bývalým náměstkem moravskoslezského hejtmana a jeho společníky v korupční kauze. Zdravotní pojišťovny by mohly dětem hradit léky na hubnutí, řekl to ministr Vojtěch. Podobu světa dopravy v Ostravě navrhnou kreativní studia z Prahy a Ostravy. Bude oblačno s přeháňkami a naměříme do 22 stupňů. Je sobota 13. června. Dobré ráno u zpráv vám přeje František Tichý. 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu a přijme trest. Podle úřadu Evropského veřejného žalobce je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka, dříve z ODS. Kauza se týká manipulování veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Podle pověřeného Evropského žalobce Víta Koupila se Unucka dohodl na 3letém podmíněném trestu a na pokutě 2,5 milionu korun.
2: Bylo zohledněno, že pan obviněný od začátku se doznával k té trestné činnosti litoval, byla patrná sebereflexe, kdy jsme dospěli k závěru, že není nutno na něj působit přísnějším nepodmíněným trestem, přičemž zdůrazňuji, že mu byl uložen ten důrazný peněžitý majetkový trest, se kterým on souhlasil.
0: Peněžitý trest desetinásobně převyšuje způsobenou škodu. Dohodu ještě bude schvalovat Krajský soud v Ostravě. Obezním dětem by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
3: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
0: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zčtyřnásobil. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Město Ostrava vybralo vítěze soutěže o budoucí podobě expozice Svět dopravy. Společně je navrhnou studia JORT z Prahy a Profjur z Ostravy. Interaktivní expozice uvnitř a v okolí nově opraveného nádraží ve Vítkovicích nabídne pohled do historie městské dopravy.
4: Vítkovické nádraží právě prochází rekonstrukcí do původní podoby v bruselském stylu. Definitivní podobu Světa dopravy chce město vysoutěžit v příštím roce, tak aby po dokončení opravy nádraží mohly práce na ní ideálně navázat. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově u Nového Jičína si dnes návštěvníci můžou prohlédnout a vyzkoušet armádní techniku. Státní podnik slaví 80. výročí od svého založení. Na tankodromu předvede všechny tanky, které závodem prošly, a taky švédské obrněnce CV-90. Organizátoři očekávají velký zájem a doporučují dorazit na akci vlakem.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zataženo s občasným deštěm. Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupně, na horách 12 až 16. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod plynulý. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět na bezplatné lince Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Retro Chrchel 2026, respektive závody malých motocyklů s objemem motoru do 50 kubických centimetrů a setkání všech kubatur, tak touto akcí dnes bude žít letiště model klubu Hať. Od 10 hodin volné tréninky a zápis závodníků, start pak přesně v pravé poledne. I to přinese v regionu sobota 13. června.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: A hlavně s písničkami, které nestárnou. V této hodince mezi 5. a 6. se o ně postarají třeba Babi Daněk, Lucka Bílá, Vašek Neckář nebo Karel Gott. U mikrofonu je Lukáš Kaňa. Dobrý den.

0: Tohle byl hudební návrat do roku 1966, Vašek Neckář a Lékořice, hudba Jaromír Vomáčka, text Vratislav Blažek.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 13. června. Svátek má Antonín.
4: Koníku, nepij mi tu kořelku, víš, že pak děláš příkusí.
3: Pěkný den a všechno nejlepší přeje Petr Jungmann. Sovětský tank číslo 23 byl z náměstí Kinských v Praze na Smíchově odstraněn před 35 lety v roce 1991. Asi proto, že ho každou chvíli někdo natíral a taky možná i proto, že právě tento tank ve skutečnosti do bojů o Prahu vůbec nezasáhl. Jako pomník pražských osvoboditelů zde byl odhalen v roce 1945. Poslední stát Evropské unie zrušil trest smrti přesně před 30 lety v roce 1996. Hrdelní trest ten den ze svého trestního řádu odstranila jako poslední Belgie. Před 8 lety dostal Volkswagen gigantickou pokutu ve výši 1 miliardy eur. Jak jinak za emisní skandál Dieselgate. Izrael před rokem zaútočil v rámci operace Vzpínající se lev na íránské vojenské objekty a jaderná zařízení ve snaze zastavit Írán ve výrobě jaderné zbraně. Do konfliktu se 22. června zapojily i Spojené státy americké útoky na tři íránské jaderné provozy. Takzvaná 12-denní válka skončila příměřím 24. června 2025. Ne na dlouho, od letošního 28. února se tam válčí zas. Před 90 lety se narodila tato básnířka.
4: Máš místo masku, zpěva kostu.
5: Dovol.
4: A ty pak dovol.
3: Populární herečka Helena Růžičková.
6: Paní z Outlova s dcerou Drobienou.
3: 35 má náš atlet, koulař Tomáš Staněk. Je držitelem našich národních rekordů, 15-násobným národním šampionem a mistrem Evropy. A já přeju hezkou sobotu.
7: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Pretenders ve víkendovém dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik zase česká muzika, Lucie Bílá a zpíváš Merikviem.
1: Počasí.
0: 5 hodin k tomu 18 minut, podíváme se společně do meteomapy Moravskoslezského kraje. Stanice Bohumín záblatí právě teď necelých 14 stupňů Celsia. Frenštát pod Radhoštěm 12 na teploměru. Frýdek Místek, Svěrnov 14 stupňů. Hladké Životice 13, Horní Lomna 11 stupňů Celsia. A například Karlova Studánka právě teď teplota kolem 10 stupňů Celsia na teploměru. Jaký je výhled pro sobotu? Čekejme v kraji zpočátku zataženost občas deštěm. Během dne pak proměnlivou oblačnost s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. A nejvyšší teploty dnes v sobotu 13. června 18 až 22 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Ztraceno v překladu, nalezeno v pohybu. Takový je podtitul nové inscenace ostravského baletu. Představení Babylon balet vzniklo pro komorní scénu divadla 12. Inspirací pro tvůrce bylo právě různorodé mezinárodní složení ostravského baletního souboru. Povíme o tom víc tady u nás ještě do půl šesté.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin k tomu 22,5 minuty posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Dokáží se lidé domluvit a pokud ano, potřebují k tomu slova? Na to se obrazně ptá nová inscenace ostravského baletu. Pro komorní prostor scénu divadla 12 připravili tvůrci představení, kde diváci budou tanečníkům skutečně na dosah a možná se sami stanou součástí dění.
1: Malý sál pro 60 diváků, na pódiu baletní tyč, v rohu kytarista. Žádná velká rozmáchlá gesta, ani rozevláté piruety.
2: Můžeme používat jen opravdu malé pohyby, ale to stačí na vyjádření emocí, pocitů, prožitků. Na velkém jevišti daleko od lidí někdy necítíme tu energii z publika. V malé místnosti jako tady je to opravdu intimní a to právě potřebujeme.
1: Rejma Satomi a Natalia Adamská, oba solisté ostravského baletu, se tentokrát chopili role choreografů a spolutvůrců scénáře. Název i téma inscenace naráží na známý biblický příběh o babylonské věži. I samotný ostravský baletní soubor je díky svému mezinárodnímu složení tak trochu Babylonem.
3: Určitě jsme chtěli pracovat s různými kulturami, to proto máme každého tanečníka z jiné země. Chtěli jsme vidět ty rozdíly přímo na jevišti. No a já jsem Polka a Rej Japonec, tak si myslím, že je krásné, že jsme na tom pracovali takto společně a ty kultury propojili.
1: Tanečníci občas mluví, křičí nebo se dohadujou, každý ve svém rodném jazyce.
4: Snažili jsme se soustředit na to, jak je někdy důležité ne všechno pochopit, ne všemu rozumět, ale hlavně naslouchat. A podtitul tohoto projektu je Ztraceno v překladu, nalezeno v pohybu.
1: Říká režisér a scénárista Rok, který se věnuje hlavně operám. Inscenační tým věnoval představení odcházející šéfce baletu Lence Dřímalové a také hudebnímu skladateli Eriku Satýmu. Právě jeho hudba v kytarovém podání tanečníky doprovází. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Obec Dolní Životice na Opavsku se stala vesnicí roku v Moravskoslezském kraji. Také o tom krátké zprávy a s nimi František Tichý. Františku, dobré ráno.
2: Dobré ráno. Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ministerstvo dopravy varuje před falešnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných podvodných SMS zpráv v nedávné době výrazně přibylo. Ministerstvo doporučuje na ně nereagovat, protože informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMSek. Kriminalisté obvinili strojvedoucího, který na začátku května na trati mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou řídil vlak s 3 promilemi alkoholu. Podle policie na některých zastávkách cestujícím neotevíral dveře, měl pomalé rozjezdy a postupně nabíral zpoždění. Kriminalisté ho viní z ohrožení pod vlivem návykové látky, za to mu hrozí až 3 roky vězení. Ostravský obvod Stará Bělá dokončil rozsáhlou opravu koupaliště. Radnice už vybrala nového nájemce a otevření očekává na začátku letních prázdnin. Kromě obou bazénů oprava zahrnovala také rekonstrukci bufetů a správní budovy. Náklady dosáhly 15 milionů korun. Obec Dolní Životice na Opavsku se stala vesnicí roku v Moravskoslezském kraji. Podle hejtmanství zaujala porotu hlavně spolkovou činností s prací a prací s mládeží. Za krajské prvenství v 30. ročníku soutěže získala 500 000 odměnu, určenou na obecní projekty a postoupila do celostátního kola. V Opavě začínají dvoudenní závody v rámci mistrovství České republiky v inline rychlobruslení. Na novém oválu ve sportovním areálu v Žižkovské ulici změří síly česká i zahraniční bruslařská špička. Soutěží se ve všech věkových kategoriích. Jaké dnes bude počasí v Moravskoslezském kraji? Zpočátku zataženo s občasným deštěm. Během dne proměnlivá oblačnost s přehánkami. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Provoz je bez nehod, připomínáme uzavírku v Ostravě Svinově, zavřená zůstává Polanecká ulice pod mostem s Rudnou. Omezení má trvat do konce června, objíždí se kolem Svinovského nádraží nebo po Rudné ulici. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: 2,5 minuty po 17:30, takový je aktuální čas a znovu nabízíme písničky, které nestárnou. Za malý okamžik třeba Helena Vondráčková, Když zabloudíš, tak zavolej, a právě teď kapela Lucie. Přejeme pohodové ráno.
0: Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.

Helena Vondráčková, 5 hodin necelých 40 minut, takový je aktuální čas, posloucháte víkendové Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava a doporučujeme v průběhu dne také sledujte naše sociální sítě, tedy Facebook a Instagram, protože tam budeme mít soutěž o festivalovou vstupenku na FM City Fest. Připomenu, že FM City Fest se koná už za pár dnů, a to v pátek a v sobotu 19. a 20. června. Pokud se na vás usměje štěstí, můžete si užít koncert třeba Marka Stratce, právě Heleny Vondráčkové, která před malou chvíli zpívala, taky Janka Ledeckého nebo kapely Lucie. Na letní FM City Fest jste zváni do unikátního prostředí historické industriální budovy bývalé Lembergerovy textilní továrny ve Frýdku Místku. A podrobnosti tedy v průběhu soboty a neděle na našich sociálních sítích sledujte. Už v průběhu dneška tam zveřejníme podrobnosti a detaily. Za malý okamžik budeme mluvit o počasí.

0: počasí.
1: Sobota 13. června a počasí, takové je právě teď téma našeho víkendového vysílání a na počasí se budeme ptát meteoroložky Marie Glofákové. Marie, dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak tedy do jakého rána dnes na severní Moravě a ve Slezsku prosím vstáváme právě z pohledu počasí?
2: Tak probouzíme se aktuálně do poměrně deštivého rána, byť od severozápadu už srážky teď přechodně ustávají a v podstatě se vyskytují hlavně na Ostravsku a jihovýchodního do Ostravy. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 14 až 12 stupni Celsia a vítr fouká teď je většinou mírný, jihozápadní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
1: Jakou podobu pak počasí na sebe vezme v průběhu soboty?
2: Dnes očekáváme většinou proměnlivou oblačnost s četnými přeháňkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou mírný, jihozápadní až západní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: A ještě jak bude v noci a zítra, čili v neděli?
2: I nadále bude proměnlivá oblačnost, lokálně s přeháňkami mělo by jí být méně než teď přes den. Nejnižší teploty klesnou na 12 až 8 stupňů Celsia, na horách na 8 až 4 stupně Celsia a vítr bude foukat většinou mírný, západní, mezi 2 až 5 metry za sekundu. Zítra přes den bude i nadále proměnlivá, převážně velká oblačnost, i nadále s lokálními přeháňkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14 stupni Celsia. Vítr zesílí a bude foukat většinou mírný, západní mezi 3 až 7 metry za sekundu. Výjimečně se můžou vyskytnout nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Počasí a meteoroložka Marie Glofáková, děkujeme za informace a přejeme klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
3: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
4: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Sobota 13. června a kam dnes na severní Moravě a ve Slezsku vyrazit? Například obec Slezské Rudoltice zve zájemce o historii a archeologii na komentovaný výšlap ke staroslovanskému hradišti Víno. Akce začíná v 11 hodin na hradišti. Vrbno pod Pradědem pořádá městské slavnosti Vrbno se baví. Na parkovišti u mateřské školy Jesenická si užijete bohatý program, včetně vystoupení Anety Langerové, Marcela Zmoška nebo kapely Support Lesbians. Rodný dům Františka Palackého v Oclavicích pořádá dnes i zítra přednášky s prezentací o vývoji rodného domu, způsobu bydlení a podobě zástavby Oclavic na konci 18. a v průběhu 19. století. Přednášky startují v 10 a ve 2 hodiny odpoledne. Planetárium Ostrava zve na robohrádky. Akce určená ideálně dětem od 8 let začíná o 14:30 odpoledne. Sportovně hravý den pak můžete strávit ve sportovním areálu Olšinky v Kravařích Koutech. Program začíná ve 14 hodin a nabídne představení sportovních oddílů, vystoupení kroužků, centra volného času a taky atrakce. No a ještě pozvánka na slavnosti města Břidličná. Program se koná na fotbalovém hřišti od 14:30 odpoledne a v 10 večer vystoupí Adam Ďurica s kapelou.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

že zas

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na Ostravsku a Karvinsku dnes začínají jezdit výletní máňské vlaky. Historická expozice v Popovském obecním domě je kvůli rekonstrukci na 2 roky uzavřená. Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Čeká nás oblačný den s přeháňkami a teplotami kolem 20 stupňů. Dobré sobotní ráno s datem 13. června vám přeje František Tichý. Začíná sezóna výletních báňských vlaků. Lidé se s nimi můžou podívat do obvykle nepřístupných oblastí Ostravsko-Karvinského uhelného revíru. Vlaky totiž využívají bývalé nákladní vlečky. Zájemci se můžou projet po 2 trasách, říká Ladislav Antalec ze Slezského železničního spolku. Jedna z nich vede například taky do ostravské zoo.
2: Navštívíme například areál dolu Darkov. Z oken našeho vlaku se otevře fenomenální výlet prakticky na celý areál tohoto utlumovaného dolu, kdy pasažerům ukážeme, kde je těžní věž, kudy fárali dolů do podzemí havíři. No a vedle ní ukážeme i skipovou věž, kterou se dopravovalo nahoru na povrch to natěžené úlí.
0: Opavská kulturní organizace uzavřela historickou expozici v obecním domě. Prostory v 1. patra budovy bývalé banky začala připravovat na rekonstrukci. Ve spolupráci s muzeem v Ratiboři má už za 2 roky vzniknout nová multimediální výstava věnovaná dějinám Slezského regionu, říká ředitelka Opavské kulturní organizace Eva Týlová.
3: A teď aktuálně už se celý prostor vyklízí. Budeme rekonstruovat celý ten prostor, budeme připravovat vlastně takovou novou expozici, která bude velmi interaktivní, velmi zábavná, bude seznamovat návštěvníky s příběhem Opavy jako takové. A ta rekonstrukce si ale vyžádá svůj určitý čas. Předpokládáme otevření teda expozice na jaře roku 2028.
0: Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle navrhované novely trestního zákoníku půjde třeba o nucené náhradní mateřství nebo nedobrovolné sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce z hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie. A to kvůli novele unijní směrnice o prevenci obchodování s lidmi. Na tradiční pochod se dnes můžou vypravit turisté v Rychlebských horách. Trasa začíná v Javorníku na Jesenicku. Zájemci si můžou vybrat z různě dlouhých tras. Na první z nich se vydají v 9 hodin, říká Michal Zajonc z městského úřadu.
4: Výběr je z 5 náročnosti tras 7 km, 20, 30, 40 a pro ty nejnáročnější až 50 km. Trasy jsou určené pro běžce, pro děti na už na stezka 7 km a chce se konat za každého počasí.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zataženo s občasným deštěm. Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Nejvyšší teploty 18 až 22, na horách 12 až 16 stupňů Celsia. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Opatrní buďte na dálnici D1 mezi kilometry 367 a 364 ve směru na Prahu. Na silnici se pracuje a vozovka je zúžena na jeden jízdní pruh. Bezpečné řízení vašich aut přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ludgeřovický šus, to je sportovně společenský den pro celou rodinu, který dnes odpoledne proběhne v areálu u myslivecké chaty Ostříž v Ludgeřovicích. A těšte se na soutěže pro děti, klauny, běžecký závod v Lipové aleji, bubenický workshop či hudební vystoupení. I to přinese sobota 13. června v regionu.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: Počasí, reportáž z Havířova, také ranní rozstřička, to všechno tady u nás mezi 6. a 7. plus písničky, které nestárnou. Teď třeba v podání Stanislava Hloška, Slzy Olympiku anebo Lenky Filipové. U mikrofonu Lukáš Kaňa, přeji vám krásný den.

0: 6 hodin k tomu 11,5 minuty. Začít ráno zdravým pohybem můžete i dnes. Připravte se, je to ranní rozcvička Českého rozhlasu Ostrava, kterou provází Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme z židlí. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla širší než ramena, židle vedle pravé nohy. S nádechem vyrotujeme ramena, pokrčíme kolena, uchopíme židli a obloukem přes hlavu přeneseme vedle k levé noze. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Standa Hložek a Petr Kotfald ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik skupina Slza a Celestí Buckingham.
1: Počasí.
0: 6 hodin k tomu 15,5 minuty a aktuální stav k počasí. Oslo Blaha právě teď hlásí 13 stupňů Celsia, Ostrava Poruba necelých 14 na teploměru, Pradět necelých 7 stupňů Celsia, meteostanice Rýmařov 12 na teploměru, Světlá Hora rovněž 12 a Vítkov 13 stupňů Celsia právě teď po ránu. Jaký je výhled, čekejme v Moravskoslezském kraji, zpočátku zataženo s občasným deštěm, během dne očekáváme proměnlivou oblačnost s přeháňkami, výjimečně i s bouřkou a nejvyšší teploty 18 až 22.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Na první oběd v novém budou halušky a zeleninová polévka. Tak si to přáli děti z Havířovského dětského centra Pluto. Přes rok trvala demolice starého zázemí a stavba nových budov. Teď se centrum přestěhovalo. Reportáž z nové kuchyně tady u nás ještě do 6:30.
2: Příští rozhlasové lékárně se budeme věnovat našemu zraku. Pozvání do pořadu přijal doktor Petr Kudělka z Beskydského očního centra nemocnice Frýdek Místek. A spolu s ním se zaměříme na to, proč a jak se provádějí operace sklivce a sítnice. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.

0: Dětské centrum Pluto se přestěhovalo do nového zázemí v Havířově. Přes rok se sociální pracovníci starali o děti vyžadující okamžitou pomoc v provizorních prostorách. Teď už jim slouží tři nové bytové jednotky, které mají dětem více připomínat domov a všechno, co k tomu patří.
1: Tak dneska si oběd vybrali holky, budou halušky a zeleninová polévka. A budeme i dneska poprvé, nebo já budu dneska poprvé péct a na snídani budeme dělat buchtu. Tak doufám, že se to povede.
2: Veronika Macurová bude dnes poprvé vařit v úplně nové kuchyni. Dříve to tak nefungovalo. Kuchařky připravovaly pro všechny děti oběd najednou. Teď je v každé bytové jednotce jedna kuchyň a každá ze sociálních pracovnic v ní vaří pro děti, o které pečuje. Nové prostory přinesly i další změny, říká psycholožka centra Nikola Mojová.
3: Pro děti určitě to je jejich soukromí, což je určitě pro ně důležité, protože některé děti ani v životě nepoznali takové soukromí.
2: Každé dítě má svůj vlastní pokoj. Pokud jde o sourozence, zůstávají společně, pokračuje ředitelka Pluta Zuzana Klimšová.
4: Byty jsou naprosto stejné, jsou uspůsobené tak, aby tam děti měly vlastně nějaké zázemí. Obývací pokoj, kuchyňský kout, jsou tam vlastně tři dětské pokojíčky, kde ty děti můžeme právě více individualizovat podle těch jejich specifických potřeb, protože my jsme vlastně smíšené zařízení, jak pro kluky, tak pro holky a vlastně jsme od věku 0 až 18 let.
2: O pomoc může požádat samo dítě nebo třeba i rodič. Nezletilé vždy registruje orgán sociálně právní ochrany dětí.
4: Zařízení je teď dlouhodobě pořád obsazené. Ty kapacity napříč Českou republikou jsou dost vytížené. Volají nám třeba i z jiných krajů. Momentálně je to tak, že opravdu těch dětí je hodně.
2: Dítě

0: Je v centru Pluto, může zůstat nejdéle půl roku. Organizace připravuje ještě úpravu velké zahrady. Vznikne tady terapeutický chodník a další atrakce pro děti. Z Havířova Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Pěkně v rytmu ve víkendovém dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. Za malý okamžik Michal Tučný a všichni jsou už v Mexiku. Zoologická zahrada v Ostravě dnes pořádá akci věnovanou včelám a včelaření. Také o tom krátké zprávy a s nimi dnes po celé ráno František Tichý. Dobré ráno, Františku.
1: Dobré ráno. Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu a přijme trest. Podle úřadu Evropského veřejného žalobce je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka, dříve z ODS. Kauza se týká manipulování veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Dohodu ještě bude schvalovat krajský soud v Ostravě. Obezním dětem by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zčtyřnásobil. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Město Ostrava vybralo vítěze soutěže o budoucí podobu expozice Svět dopravy. Společně je navrhnou studia JORT z Prahy a Profjur z Ostravy. Interaktivní expozice uvnitř a v okolí nově opraveného nádraží ve Vítkovicích nabídne pohled do historie městské dopravy. Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově u Nového Jičína si dnes návštěvníci můžou prohlédnout a vyzkoušet armádní techniku. Státní podnik slaví 80. výročí od svého založení. Na tangodromu předvede všechny tanky, které závodem prošly, a taky švédské obrněnce CV90. Organizátoři očekávají velký zájem a doporučují dorazit na akci vlakem. Zoologická zahrada v Ostravě dnes pořádá akci věnovanou včelám a včelaření. Návštěvníci se dozví, jak funguje včelí úl, jaký mají včely význam pro přírodu i člověka a proč jejich počty v posledních letech klesají. Ukázky proběhnou v 11, ve 13 a v 15 hodin. A jaké dnes bude počasí v Moravskoslezském kraji? Zpočátku zataženo s občasným deštěm, během dne proměnlivá oblačnost s přeháňkami a teploty 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. S omezením dopravy dnes počítejte v Petřvaldě na Karvinsku. Kvůli konání kulturních akcí je tam uzavřena ulice Školní. Objízdná trasa je vedena po místních komunikacích.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je sobota, proto se dnes dopoledne přihlásí magazín Mezi nebem a zemí. Co nabídne? Zaměříme se na rekonstrukci jedné z nejvýznamnějších románských památek v Čechách, kostel svatého Jakuba nedaleko Kutné Hory. A taky připomeneme příběh Rudolfa Vrby a Alfreda Wetzlera, kterým se podařilo uprchnout s Osvětimi a přinést svědectví o masovém vraždění Židů. Detaily tady u nás po 9. hodině. Aktuální čas 6:40, za malý okamžik se společně s meteoroložkou Marií Glofákovou podíváme na aktuální počasí na severní Moravě a ve Slezsku. Právě teď třeba na Ostravsku se teplota pohybuje kolem 14 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Sobota 13. června a počasí, takové je právě teď téma našeho víkendového vysílání a na počasí se budeme ptát meteoroložky Marie Glofákové. Marie, dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak tedy do jakého rána dnes na severní Moravě a ve Slezsku prosím vstáváme právě z pohledu počasí?
2: Tak probouříme se aktuálně do poměrně deštivého rána, byť od severozápadu už srážky teď přechodně ustávají a v podstatě se vyskytují hlavně na Ostravsku a jihovýchodně od Ostravy. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 14 až 12 stupni Celsia a vítr fouká teď je většinou mírný, jihozápadní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
1: Jakou podobu pak počasí na sebe vezme v průběhu soboty?
2: Dnes očekáváme většinou proměnlivou oblačnost s četnými přeháňkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia a na horách mezi 12 až 16 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou mírný jihozápadní až západní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: A ještě jak bude v noci a zítra, čili v neděli?
2: I nadále bude proměnlivá oblačnost, lokálně s přeháňkami mělo by jí být méně než teď přes den. Nejnižší teploty klesnou na 12 až 8 stupňů Celsia, na horách na 8 až 4 stupně Celsia a vítr bude foukat většinou mírný, západní, mezi 2 až 5 metry za sekundu. Zítra přes den bude i nadále proměnlivá, převážně velká oblačnost, i nadále s lokálními přeháňkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14 stupni Celsia. Vítr zesílí a bude foukat většinou mírný, západní mezi 3 až 7 metry za sekundu. Výjimečně se můžou vyskytnout nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Počasí a meteoroložka Marie Glofáková, děkujeme za informace a přejeme klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Jelen ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a do 7 hodiny také Víťa Vávra, jak svět přichází o básníky. Nejen o tom v našem vysílání, také pozvánky, kam dnes můžete v sobotu 13. června vyrazit. Tak třeba Muzeum Šipka ve Štramberku pořádá Den praotců. Speciální workshop je určen pro tatínky a jejich ratolesti při příležitosti svátku Dne otců. Akce začíná v 10 hodin dopoledne. Za příznivého počasí se u kašny na náměstí Osvoboditelů v Opavě konají bleší trhy. Zajděte tam mezi 8. a 12. hodinou. A bleší trhy pořádají také v Ostravě na výstavišti Černá louka. Celostátní hobby setkání sběratelů všech sběratelských oborů se koná od 7 až do 12 hodin. Do Ostravy vás zveme taky na komentovanou procházku s názvem Ostravské kavárny. Začíná ve 14 hodin u infocentra Elektra. Folkové odpoledne se pro změnu koná ve Strahovicích. Akce vypukne v 14:30 odpoledne v areálu chaty Královny. Akce je určená nejen milovníkům folkové hudby. No a v Těrlicku pořádají obecní slavnost Těrlické slunko. Koná se na náměstí v Horním Těrlicku. V 11 hodin vystoupí folklorní soubor Vonička, následuje vystoupení škol a školek, no a těšit se můžete na skupinu Nedivoč, Terezu Balonovou, Michala Horáka či Olympic Revival B. A ještě jedna pozvánka, sbor dobrovolných hasičů Dolního Benešova slaví 140 let od založení. Slavnost v Zámeckém parku začíná ve 2 hodiny odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový systém chce zavést v tomto volebním období. Arboretum u Opavy zve na debatu o Joy Adamsonové. Ostravská zoo dnes pořádá Den pro včely. Návštěvníci si sami můžou vytočit med. Čeká nás oblačný den s přeháňkami teploty do 22 stupňů. Je sobota 13. června, jsou tady zprávy a František Tichý. Dobré ráno. Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit platové tabulky, které vycházejí hlavně z délky praxe a víc zohlednit práci a zkušenosti učitelů. Ministerstvo školství ho připravuje a ještě v tomto volebním období chce zavést. Podle ministra Roberta Plagy za ANO by měl lépe odrážet přínos učitelů pro školu. V té souvislosti mluví o stupních v systému a taky o rolích, tedy o tom, jaké pozice učitelé ve škole zastávají.
4: To znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
2: Rehabilitační oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí využívá 5 nových zdravotnických lehátek. Slouží pacientům při fyzioterapeutických procedurách i vyšetřeních a díky nosnosti až 180 kg rozšiřují možnosti péče. Jak nové vybavení ústavní práci vysvětluje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
5: Klade se u nich důraz na ergonomii, spolehlivost a maximální komfort pacientů při fyzioterapeutických procedurách i vyšetřeních. Ruční ovladač umožňuje fyzioterapeutům rychle a intuitivně nastavit přesnou polohu podle aktuálních potřeb pacienta i konkrétního terapeutického výkonu.
2: Arboretum v Novém dvoře u Opavy dnes pořádá komentovanou prohlídku výstavy o Joy Adamsonové. V prostorách pěstebního skleníku je připravená také beseda s autorkou expozice Zuzanou Beranovou. Joy Adamsonová, spisovatelka, malířka a ochránkyně zvířat, je opavskou rodačkou a právě z rodného Opavska si odnesla vztah k přírodě. Zoologická zahrada v Ostravě dnes pořádá akci věnovanou včelám a včelaření. Návštěvníci se dozví, jak funguje včelí úl, jaký mají včely význam pro přírodu i člověka i proč jejich počty v posledních letech klesají. Ukázky proběhnou v 11, ve 13 a v 15 hodin, říká mluvčí zoo Šárka Nováková.
6: Ve spolupráci s moravskoslezskými včelaři se lidé mohou ve výukovém centru sami vyzkoušet, jak se med stáčí a jak čerstvě stočený med chutná a také si vyslechnout, co včely vlastně pro nás i přírodu znamenají.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zataženo s občasným deštěm. Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupně, na horách kolem 14 stupňů Celsia. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: S omezením v dopravě počítejte na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Mezi kilometry 321 a 341,5 je uzavřený pravý jízdní pruh. Je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby. Provoz je bez hlášených nehod. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět na bezplatné lince Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Z
0: Sobota 13. června. Dnešek se ponese mimo jiné ve znamení slavnosti města Břidličná. Program se koná na fotbalovém hřišti od 14:30 odpoledne. Láká na vystoupení předškoláků, mobilní planetárium, orientální tanečnici, ukázky aerobiku, sbor Bernardíny či Věra Špinarová Revival. Ve 22 hodin vystoupí Adam Ďurica s kapelou.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: 7:45 taky sportovní reportáž, divadlo, počasí, zprávy a písničky, které nestárnou, třeba v podání Pavla Bobka, Marie Rotrové a nebo skupiny Elán. U mikrofonu je Lukáš Kaňa, přeji krásný den s úsměvem.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Červen. Tak to je měsíc, kdy užitková zahrada dává první plody. Zrají třešně. Úrodu začínají dávat jahodníky. Pravidelnou sklizeň si můžete dopřát z bylinek. Ty je možné pořád vysazovat, pokud jste to zanedbali, anebo jste měli strach ze studeného ranního počasí. Tak i teď je vhodná doba na zasazení rajčat, paprik anebo lilků. Plodovou zeleninu, která v teplých červnových dnech nasazuje k rychlému růstu, nezapomeňte pravidelně hnojit. Výborné je například domácí hnojivo z kopřiv a dalších plevelů. Necháte je několik dní vyluhovat a pak to scedíte a lejete pod rostliny. U tyčkových odrůd rajčat vyštipujte boční výhony a ta rajčata, co rostou jako divá do výšky, pravidelně vyvazujte. Péči věnujte i okurkám a melounům, boční výhony zaštipněte 2 až 3 listy za posledním nasazeným plodem, rostlina bude mít dostatek sil vyživit plody do plné velikosti. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Pěkně v rytmu muzika z filmu Flashdance ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik opět a Radeček s velkým hitem Bratři.
1: Počasí.
0: 7 hodin k tomu 17,5 minuty, to je aktuální čas.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Fotbalisté Unie Hlubina jsou po Baníku Ostrava druhým nejúspěšnějším ostravským klubem. Ve třetí lize skončili ve své druhé sezóně v horní polovině tabulky. I když během sezóny se také Hlubina nevyhnula výměně trenéra. A právě toho současného Davida Koblíka uslyšíte v našem vysílání už za malou chvíli.
2: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
3: Vojta Šňupárek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupárek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin k tomu 22,5 minuty. Sport. Fotbalisté Unie Hlubina za sebou mají druhou sezónu ve třetí nejvyšší soutěži. Po nepovedeném začátku přišel jako trenér rodilý Olomoučan David Kobylík, který se jako fotbalista stal mistrem Evropy do 21 let.
1: Když jsem nastupoval, jsme byli bod nad sestupovou čárou, takže ten prvotní cíl po 9 zápasech bez výhry, když jsem už to nastupoval, bylo se odlepit se sestupový pásma nebo respektive se zachránit, což se podařilo, a to kvalitní práci hráčů a celkově nějakým naším odhodláním.
2: Ohlíží se za svým nástupem do Unie Hlubina za krátko 45-letý David Kobylík. Když jsme mluvili o tom, že je mistr Evropy do 21 let, tak jeho spoluhráči v roce 2002 byli třeba Milan Baroš nebo Petr Čech.

0: Daleko více prostoru ovlivnit výkonnost týmu měl David Kobylík v Unii Hlubina v zimní přestávce.
1: Do toho druhá fáze bych řekl, že zimní období, když jsme se dokázali s předsedou a vlastně s celým týmem, co kolem mužstva je, dohodnout na hráčích, které chceme, jaké typy hráčů chceme, které nechceme a jakou chceme razit filozofii, což se podařilo a to mužstvo bylo nebo je velmi silný. Myslím si, že jsme nepříjemný soupeř, hrajeme pěkný fotbal a zaslouženě jsme se dostali vlastně de facto nejvíc, co to šlo.
0: Ostravě se tak kromě první ligy Baníku Ostrava hraje třetí liga na třech místech, na Hlubině, ve Vítkovicích a v Polance nad Odrou. Celkově si má Kobylík při posilování z čeho vybírat.
1: Já jsem Olomoučák, takže já dojíždím, ale řekl bych, že spíš je to dobrý, jakoby, že ty klubci, kteří vlastně pro tu třetí ligu jsou, tak ta logistická dostupnost té Ostravy je fajn a i to okolí, je to velká aglomerace, velké město, takže se dá tam nabrat kvalita.
0: Doplňuje před letním přestupním obdobím David Kobylík a také po sezóně, která skončila pro Unii Hlubina úspěchem. David Procházka, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT 2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministerstvo dopravy varuje před falešnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných podvodných SMS zpráv v nedávné době výrazně přibylo. Ministerstvo doporučuje na ně nereagovat, protože informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMSek. Kriminalisté obvinili strojvedoucího, který na začátku května na trati mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou řídil vlak s 3 promile alkoholu. Podle policie na některých zastávkách cestujícím neotevíral dveře, měl pomalé rozjezdy a postupně nabíral zpoždění. Kriminalisté ho viní z ohrožení pod vlivem návykové látky, za tomu hrozí až 3 roky vězení. Ostravský obvod Stará Bělá dokončil rozsáhlou opravu koupaliště. Radnice už vybrala nového nájemce a otevření očekává na začátku letních prázdnin. Kromě obou bazénů oprava zahrnovala také rekonstrukci bufetů a správní budovy. Náklady dosáhly 15 milionů korun. Obec Dolní Životice na Opavsku se stala vesnicí roku v Moravskoslezském kraji. Podle hejtmanství zaujala porotu hlavně spolkovou činností a prací s mládeží. Za krajské prvenství v 30. ročníku soutěže získala 500 000 odměnu určenou na obecní projekty a postoupila do celostátního kola. V Opavě začínají 2denní závody v rámci mistrovství České republiky v inline rychlobruslení. Na novém oválu ve sportovním areálu na Žižkově ulici změří síly česká i zahraniční bruslařská špička. Soutěží se ve všech věkových kategoriích. Jaké dnes bude počasí v Moravskoslezském kraji? Zpočátku zataženo s občasným deštěm, během dne proměnlivá oblačnost s přeháňkami. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnicích v kraji nejsou hlášeny nehody. V Ostravě Porubě v Opavské ulici počítejte s omezením. Kvůli opravám se u tramvajové zastávky Třebovická projíždí jedním pruhem. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Argema, Petr Janů, Ještě se mi smějí a také nová inscenace ostravského baletu. O tom všem v následujících minutách víkendového vysílání. Dobré ráno přejeme.

0: Argema ve víkendovém dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava, aktuální čas 7.40 a za malý okamžik se znovu opět podrobně podíváme na počasí. Dokáží se lidé domluvit a pokud ano, potřebují k tomu slova? Na to se obrazně ptá nová inscenace ostravského baletu. Pro komorní prostor scénu divadla 12 připravili tvůrci představení, kde diváci budou tanečníkům skutečně na dosah a možná se sami stanou součástí celého dění.
1: Malý sál pro 60 diváků, na pódiu baletní tyč, v rohu kytarista. Žádná velká rozmáchlá gesta, ani rozevláté piruety.
2: Můžeme používat jen opravdu malé pohyby, ale to stačí na vyjádření emocí, pocitů, prožitků. Na velkém jevišti daleko od lidí někdy necítíme tu energii z publika. V malé místnosti jako tady je to opravdu intimní a to právě potřebujeme.
1: Rejma Satomi a Natalia Adamská, oba solisté ostravského baletu, se tentokrát chopili role choreografů a spolutvůrců scénáře. Název i téma inscenace naráží na známý biblický příběh o babylonské věži. I samotný ostravský baletní soubor je díky svému mezinárodnímu složení tak trochu Babylonem.
3: Určitě jsme chtěli pracovat s různými kulturami, to proto máme každého tanečníka z jiné země. Chtěli jsme vidět ty rozdíly přímo na jevišti. No a já jsem Polka a Rej Japonec, tak si myslím, že je krásné, že jsme na tom pracovali takto společně a ty kultury propojili.
1: Tanečníci občas mluví, křičí nebo se dohadujou, každý ve svém rodném jazyce.
4: Snažili jsme se soustředit na to, jak je někdy důležité ne všechno pochopit, ne všemu rozumět, ale hlavně naslouchat. A podtitul tohoto projektu je Ztraceno v překladu, nalezeno v pohybu.
1: Říká režisér a scénárista Rok, který se věnuje hlavně operám. Inscenační tým věnoval představení odcházející šéfce baletu Lence Dřímalové a také hudebnímu skladateli Eriku Satýmu. Právě jeho hudba v kytarovém podání tanečníky doprovází. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Diana Ross ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za malý okamžik Marek Lambora a Tereza Mašková. Náš příběh, ale ještě předtím se podrobně podíváme na počasí.
1: Počasí.
0: A detaily k počasí na severní Moravě a ve Slezsku má pro nás meteorolog Roman Volný. Romane, dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Čas 7.47 a aktuální počasí, jaké je právě teď?
2: V té jihovýchodní části Moravskoslezského kraje tam převládá ještě zataženo, ale zdá se, že už je to bez srážek. No a v té zbývající části se nám ta oblačnost protrává. Ranní teploty jsou většinou od 14 někde do 17 nebo 18 stupňů Celsia a provází to většinou mírný jihozápadní vítr s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
0: Jak bude dál se počasí vyvíjet v průběhu soboty?
2: Můžeme očekávat spíše proměnlivou, převážně velkou oblačnost a v průběhu dnešního dne to bude i s místními přeháňkami. Co se týče odpoledních maxim, ty by se měly pohybovat nejčastěji někde mezi 18 až 22 stupní Celsia, v 1000 metrech na horách to bude kolem 13 stupňů a vítr to bude provázet většinou mírný západní až západní s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Tak to bychom měli to sobotní počasí, jak se bude dál proměňovat v noci a hlavně zítra, v neděli, jestli ta neděle bude podobná tomu sobotnímu počasí.
2: Bude zřejmě velmi podobná, možná bude malinko chladnější a bude větrnější. V průběhu noci nadále velká proměnlivá oblačnost, mohou se vyskytovat i přehánky. Noční teploty většinou od 12 do 8 stupňů a vítr mírný většinou západní do 5 metrů za sekundu. A zítra potom stále velká proměnlivá oblačnost. Budou se vyskytovat i nějaké ty přehánky, no a zítřejší maxima většinou od 16 do 20 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách teplota kolem 11 stupňů. A vítr to bude provázet většinou mírný západní s průměrnou rychlostí do 7 metrů za sekundu. Mohou se výjimečně vyskytovat i nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: A ještě vlhkost vzduchu, barometrický tlak a rozptylové podmínky.
2: Tlak připuštěný na hladinu moře je teď po ránu kolem 1017 hektopaskalů. Relativní vlhkost vzduchu se v kraji pohybuje zhruba od 65 do 100% a rozptylové podmínky jsou teď po ránu dobré nebo velmi dobré.
0: Říká meteorolog Roman Volný. Děkujeme za informace a přejeme klidnou směnu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Naším pondělním hostem bude herec Petr Panzenberger, který prožívá šťastnou sezónu. Minulý měsíc získal cenu Jantar za titulní roli v představení Perníkář a v loni také cenu Thálie. Jak se cítí v monodramatu a v postavě, která je skutečná? Nejen na to se bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin k tomu 53 a půl minuty, ne sobota 13. června a kam dnes vyrazit. Obec Slezské Rudoltice zve zájemce o historii a archeologii na komentovaný výšlap ke staroslovanskému hradišti Víno. Akce začíná v 11 hodin na hradišti. Vrbno pod Pradědem pořádá městské slavnosti Vrbno se baví. Na parkovišti u mateřské školy Jesenická si užijete bohatý program, včetně vystoupení Anety Langerové, Marcela Zmoška nebo kapely Support Lesbians. Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích pořádá dnes i zítra přednášky s prezentací o vývoji rodného domu, způsobu bydlení a podobě zástavby Hodslavic na konci 18. a v průběhu 19. století. Přednášky startují v 10 a ve 14 hodin. Planetárium Ostrava zve pro změnu na robohrádky. Akce je určená ideálně dětem od 8 let a začíná ve 14.30. Pod dohledem instruktora si rodinné skupinky sestaví různé složité roboty ze stavebnice. Sportovně hravý den můžete strávit ve sportovním areálu Oušinky v Kravařích Koutech. Program začíná ve 14 hodin a nabídne představení sportovních oddílů, vystoupení kroužků Centra volného času i atrakce. No a taky vás pozveme na slavnosti města Břidličná. Program se koná na fotbalovém hřišti od 14:30 odpoledne a třeba v 10 večer vystoupí Adam Ďurica s kapelou.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vanish 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+ 3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Část opavského obchodního domu Breda se dnes otevře veřejnosti. Cyklisté loni na elektrokolech havarovali o třetinu víc než předloni. Dělníci dokončují ve Zlatokopeckém skanzenu opravy při předloňských povodních. Čeká nás oblačný den s přeháňkami a teplotami kolem 20 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobré sobotní ráno. V Opavě se dnes otevře Breda Point. Nový multifunkční prostor vznikl v přízemí bývalého ikonického obchodního domu Breda a Weinstein. Fungovat bude po dobu přípravy rozsáhlé rekonstrukce budovy, potom zanikne. Lidé se ale nedostanou do ikonické haly s prosklenou kopulí. Nahlédnout do ní můžou přes speciální okénko, říká ředitelka opavské kulturní organizace Eva Týlová.
3: Teď prochází rekonstrukcí ta část pod kopulí. Vyměňují se teď aktuálně luxfery a ještě zhruba rok se vyměňovat budou. Ale my jsme nechtěli nechat návštěvníky ochudit o ten pohled. Ono tam sice ta kopule není vidět, ale je vidět to monstrozní lešení, za kterého se to všechno opravuje. Takže proto je tady ten průhled tím oknem, tak aby lidé mohli aspoň vidět, co se v tom prostoru teď aktuálně děje.
1: Policisté loni zaznamenali o třetinu nehod elektrokol více než předloni. V celkem skoro 870 kolizích bylo nejčastější příčinou nezvládnutí a nevěnování se řízení. Vyplývá to z policejních statistik. Právě s ovládáním elektrokola mívají cyklisté největší problém, říká závodník na elektrokole Richard Gasperotti.
4: Převážná chyba je to, že většina začínajících nebo i elektrobikerů, kteří jsou hobby, tak převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
1: Nebo neumí správně používat řazení a rozjíždí se na nejtěžší převod, třeba do křižovatky nebo do kopce. Zhruba 4 miliony korun si vyžádala rekonstrukce Zlatokopeckého skanzenu u Zlatých hor na Jesenicku po předloňských povodních. Opravená je už elektroinstalace, dřevěné repliky staveb nebo závodiště. Aktuálně dělníci pracují na obnově přístupové cesty do areálu. Hotovo mají mít v červenci, říká ředitel skanzenu Jiří Juráš.
5: Teď se nám jedná o větší akci v podobě té přístupové komunikace z parkoviště na pokladnu. To by mělo být na začátku července hotové. Bude se jednat o nový asfaltový povrch a je to hlavně z důvodu toho, protože spoustu rodin má kočárky a jde nám trošku i ten bezbariérový přístup, tak se bude jednat o vlastně pohodlné projetí.
1: Lidé dnes uctí památku 340 zavražděných obyvatel vyhlazené obce Lidice. Nacisti ji vypálili před 84 lety. 10. června roku 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tradiční pieta začne v 9 hodin bohoslužbou v místě původního lidického kostela svatého Martina.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zataženo s občasným deštěm. Během dne očekáváme proměnlivou oblačnost s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách 12 až 16 stupňů Celsia. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Připomínáme uzavírku v Ostravě Svinově. Zavřená zůstává Polanecká ulice pod mostem s Rudnou ulicí. Omezení má trvat do konce června, objíždí se kolem Svinovského nádraží nebo po Rudné ulici. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Víte, kde byste našli nejdeštivější a nejsušší místa u nás? Odpověď nabídne už za okamžik dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s kolegou Martinem Písaříkem. A taky přidáme tipy, kam vyrazit, reportáž z Havířova i astronomické okénko.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
6: A s písničkami Olgy Lounové, Vlády Mišíka, Ivety Bartošové nebo Karla Gota. U mikrofonu je Lukáš Kaňa. Dobré ráno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Vladimír Mišík a Blue Effect ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. Za chvíli Olga Lounová.
2: Počasí.
1: 8 hodin k tomu 17 a půl minuty a podíváme se do meteomapy Moravskoslezského kraje, Osoblaha a tamní stanice, právě teď necelých 17 stupňů Celsia. Na Ostravsku kolem 15 stupňů, Rýmařov hlásí 14 stupňů Celsia, Slezská Harta 15 na teploměru, Vítkov 15,5 stupně Celsia a třeba Praděd právě teď 6 stupňů Celsia. Jaký je výhled pro sobotu? Zpočátku zataženo s občasným deštěm, během dne proměnlivá oblačnost s přeháňkami, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Na první oběd v novém budou halušky a zeleninová polévka. Tak tohleto si přáli děti z havířovského centra Pluto. Přes rok trvala demolice starého zázemí a stavba nových budov. Teď se centrum přestěhovalo. Reportáž z nové kuchyně nabídneme tady u nás ještě do 20:30.
3: Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Já bych s tou kapelou přišel k vám před dům.
4: Váš

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: užívat svět.
1: Skvělá Olga Lounová ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik také knoflíky lásky. Dětské centrum Pluto se přestěhovalo do nového zázemí v Havířově. Přes rok se sociální pracovníci starali o děti vyžadující okamžitou

0: tou pomoc v provizorních prostorách. Teď už jim slouží 3 nové bytové jednotky, které mají dětem více připomínat domov a všechno, co k tomu patří.
1: Tak dneska si oběd vybrali holky, budou halušky a zeleninová polévka. A budeme i dneska poprvé, nebo já budu dneska poprvé péct a na snídani budeme dělat buchtu. Tak doufám, že se to povede.
2: Veronika Macurová bude dnes poprvé vařit v úplně nové kuchyni. Dříve to tak nefungovalo. Kuchařky připravovaly pro všechny děti oběd najednou. Teď je v každé bytové jednotce jedna kuchyň a každá ze sociálních pracovnic v ní vaří pro děti, o které pečuje. Nové prostory přinesly i další změny, říká psycholožka centra Nikola Mojová.
3: Pro děti určitě to jejich soukromí, což je určitě pro ně důležité, protože některé děti ani v životě nepoznali takové soukromí.
2: Každé dítě má svůj vlastní pokoj. Pokud jde o sourozence, zůstávají společně, pokračuje ředitelka Pluta Zuzana Klimšová.
4: Byty jsou naprosto stejné, jsou uspůsobené tak, aby tam děti měly vlastně nějaké zázemí. Obývací pokoj, kuchyňský kout, jsou tam vlastně 3 dětské pokojíčky, kde ty děti můžeme právě více individualizovat podle těch jejich specifických potřeb, protože my jsme vlastně smíšené zařízení, jak pro kluky, tak pro holky a vlastně jsme od věku 0 až 18 let.
2: O pomoc může požádat samo dítě nebo třeba i rodič. Nezletilé vždy registruje orgán sociálně právní ochrany dětí.
4: Zařízení je teď dlouhodobě pořád obsazené, ty kapacity napříč Českou republikou jsou dost vytížené, volají nám třeba i z jiných krajů, momentálně je to tak, že opravdu těch dětí je hodně.
2: Dítě v centru Pluto může zůstat nejdéle půl roku. Organizace připravuje ještě úpravu velké zahrady. Vznikne tady terapeutický chodník a další atrakce pro děti. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: A teď už krátké zprávy, které pro vás dnes po celé ráno chystá František Tichý. Františku, dobré ráno.
2: Dobré ráno všem. Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu a přijme trest. Podle úřadu Evropského veřejného žalobce je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka, dříve z ODS. Kauza se týká manipulování veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Dohodu ještě bude schvalovat krajský soud v Ostravě. Obézním dětem by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zčtyřnásobil. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Město Ostrava vybralo vítěze soutěže o budoucí podobu expozice Svět dopravy. Společně je navrhnou studia JORT z Prahy a Profjur z Ostravy. Interaktivní expozice uvnitř a v okolí nově opraveného nádraží ve Vítkovicích nabídne pohled do historie městské dopravy. Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově u Nového Jičína si dnes návštěvníci můžou prohlédnout a vyzkoušet armádní techniku. Státní podnik slaví 80. výročí od svého založení. Na tankodromu předvede všechny tanky, které závodem prošly, a taky švédské obrněnce CV90. Organizátoři očekávají velký zájem a doporučují dorazit na akci vlakem. Zoologická zahrada v Ostravě dnes pořádá akci věnovanou včelám a včelaření. Návštěvníci se dozví, jak funguje včelí úl, jaký mají včely význam pro přírodu i člověka a proč jejich počty v posledních letech klesají. Ukázky proběhnou v 11, ve 13 a v 15 hodin. Jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku zataženo s občasným deštěm, se během dne promění v proměnlivou oblačnost s přeháňkami. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D1 mezi kilometry 361 a 366 ve směru na Katovice je pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pravý pruh je tam uzavřen, pracovníci odstraňují přechodné značky. Bezpečné řízení vašich aut přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ze štěstěny ve víkendovém dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. Tajemné záblesky u černých děr a malé ohlédnutí za sympóziem v Brně. To nás právě teď čeká v pravidelném telefonátu s opavským astronomem Tomášem Gráfem. Tomáši, dobré jitro přeji.
1: Dobré ráno vám i všem, kteří nás poslouchají.
0: Obě témata se vlastně týkají Brna, protože výzkumy ohledně rentgenových záblesků v okolí supermasivních černých děr v centrem galaxií jsou také dílem brněnských vědců. Tak tedy co zjistili?
1: Já si myslím, že posluchači vědí, protože jsme se k tomu tématu několikrát dostali, že v centrech většiny galaxií se nacházejí velmi hmotné, takzvané supermasivní černé díry, a ty jsou velmi obtížně pozorovatelné. Astronomé si proto už několik let lámou hlavu nad záhadnými rentgenovými záblesky, které se v některých galaxiích pravidelně opakují v intervalech hodin až dnů. Odborně se jim říká kvaziperiodické oscilace, kvaziperiodické záblesky, a tým z Masarykovy univerzity ve spolupráci se zahraničními kolegy, který za tu českou stranu vede docent Michal Zajaček, přišel s vysvětlením, které je fyzikálně velmi elegantní, protože podle jejich modelu fyzikálního tyto záblesky vznikají právě v okamžiku, kdy hvězda na protáhlé oběžné dráze pravidelně prolétá hustým diskem plynu, který obklopuje tu supermasivní černou díru. Při tom průletu se plyn prudce zahřeje na teploty řádově miliony kelvinů a krátce zazáří v tom rentgenovém oboru. Ta novinka, která je v té práci publikovaná, je podrobné sledování vývoje drah těchto hvězd a úkaz, nebo dokázali, že ty záblesky časem slábnou, protože při každém průletu hvězda ztrácí část své energie a ta její dráha se postupně tímto způsobem mění a celý proces se nakonec utlumí. Zajímavé je, že se jedná o výzkum, který nám umožňuje nahlédnout do jinak velmi nenápadných galaktických jader, protože tyto záblesky fungují jako jakési kosmické majáky a dá se říct, že podle toho pozorování té nejbližší supermasivní černé díry v centru naší galaxie, tak se dá usuzovat, že podobné procesy probíhají vlastně i v jiných podobných galaxiích.
0: Černé díry, konkrétně té v centru naší Mléčné dráhy, se týkalo také zmíněné sympózium Mezinárodní astronomické unie v Brně. Tak tedy pár slov k němu, prosím.
1: Máte pravdu, že Brno se letos na konci května na několik dnů stalo doslova světovým hlavním městem výzkumu galaktického centra, protože zde proběhlo sympozium Mezinárodní astronomické unie pod číslem 405, volně přeloženo se jmenovalo Putování galaktickým centrem v prostoru a čase, a bylo to vůbec první sympozium Mezinárodní astronomické unie pořádané v Brně, na které se sjeli přední odborníci z celého světa. Hlavním tématem, jak jsme už naznačili, byl výzkum centra naší galaxie, kde se nachází supermasivní černá díra Sagittarius A. V podstatě má hmotnost přibližně 4 milionů hmotností našeho Slunce a představuje, jak už jsem řekl v předchozí odpovědi, laboratoř pro studium extrémní fyziky v okolí černých děr. Úvodní přednášku o centru naší galaxie tam přednesla profesorka Andrea Ghez, což je nositelka Nobelovy ceny za fyziku za rok 2020. A během 5 dnů se tam diskutovalo o nejnovějších výsledcích získaných pomocí nejmodernějších observatoří, včetně Webova vesmírného dalekohledu nebo soustavy radioteleskopu ALMA, případně přístroje Gravity na Evropské jižní observatoři. Jenomže to sympozium nebylo jenom o odborných přednáškách, nositelka Nobelovy ceny měla jednu přednášku i pro veřejnost, která byla v brněnském planetáriu a byla zcela vyprodaná. A samozřejmě, že řada kulturních doprovodných akcí byla otevřena i širší brněnské veřejnosti, stejně jako ta přednáška. Takže tady na této akci je vidět, nebo respektive dnes jsme do toho astronomického okénka spojili dvě akce, které spolu úzce souvisí.
0: Říká opavský astronom Tomáš Graf. Děkujeme za informace a přejeme klidnou sobotu. Naslyšenou.
1: Taky děkuji. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 8 hodin k tomu přesně 49 minut, to je okamžik, kdy se znovu společně podíváme do meteomapy Moravskoslezského kraje. Osoblaha právě teď je necelých 17 stupňů Celsia, na Ostravsku se teplota pohybuje kolem 15 stupňů, Praděd hlásí 6 stupňů Celsia, Hrýmařov necelých 15, Slezská Harta rovněž 15 na teploměru a třeba Vítkov 15,5 stupně Celsia. Jaký je výhled? Zpočátku dnes čekejme zataženost občasným deštěm, během dne proměnlivá oblačnost s přeháňkami, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Kaktusy z pouště, masožravé rostliny, exotičtí ptáci i zajímaví hosté ze zahraničí. V Palkovicích na Frýdecko-Místecku právě začíná exotika pod Beskydí a my se tam podíváme s naší reportérkou už za malou chvíli.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Palkovicích na Frýdecko-Místecku právě začíná akce, která potěší všechny milovníky exotických rostlin, zvířat i nevšedních koníčků. Exotika pod Beskydí letos přivítá pěstitele, chovatele i návštěvníky z celé republiky a nabídne třeba kaktusy, sukulenty, masožravé rostliny, exotické ptactvo nebo odborné přednášky. Akce se koná v areálu restaurace pod Habešem a organizátoři slibují pestrý program pro zkušené nadšence i úplné začátky. No a na místě je naše reportérka Petra Pivková. Petro, dobré ráno, co tedy na návštěvníky akce dnes čeká?
2: Krásné ráno. No já se právě teď nacházím před vchodem, protože nám tady hraje muzika a bude za chvíli oficiální slavnostní zahájení tady této speciální akce. Já, když jsem se bavila s hlavním organizátorem, panem Kopčákem, o tom, co dneska na lidi, kteří přijdou, návštěvníky, co na ně čeká, tak říká, že to bude opravdu velké. Je to vlastně mezinárodní sympózium. Lidé tady říkají festival exotiky a přírody a chovatelů. No a cílem je ukázat nejen tedy dospělým, ale i jejich dětem, že je fajn třeba pěstovat takovéto koníčky, jako je chovatelství, pěstitelství, anebo třeba i ta exotická fauna a flóra. No a navíc vše budou doprovázet i zajímavé odborné přednášky pro ty, kteří se třeba kaktusům nebo exotickým rostlinám už věnují. A přijede dokonce i velmi známý pěstitel a jak mi bylo řečeno, současná legenda pěstitelství sukulentů z USA Nového Mexika, pan Steven Breck, který tady bude mít i přednášku. Celý program, tak ten bude dnes až do 17. hodiny a pokud by si lidé chtěli třeba odnést i nějaký ten sukulent nebo kaktus domů, tak mohou, protože je zde i vlastně prodej těchto věcí. Bude to určitě zajímavé. A pokud máte čas, volno a dneska žádné plány, tak si myslím, že sem zavítat stojí za to.
1: Doporučuje regionální stopař, naše reportérka Petra Pivková. My děkujeme, přejeme krásnou sobotu a zdravíme do Palkovic. Naslyšenou.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Při nehodě na dálnici u Brna zemřeli dva řidiči kamionů. Vrcholoví inline bruslaři změří síly v Opavě. Dnešek bude oblačný s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý. Dobré dopoledne. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet i přilákat nové.
3: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet. Takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
2: Policie kvůli nehodě uzavřela část dálnice D2 u Brna. Provoz odklonila na sjezdu v Chrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Havárie se stala ve zúženém úseku, kde jeden z kamionů narazil do betonových svodidel a zůstal stát napříč vozovkou. Druhý do něj pak narazil a obě auta začala hořet. Oba řidiči zemřeli. V městském parku v Rožnově pod Radhoštěm začala sochařská výstava Organ Michan. Díla sochařů Martiny Hozové a Krištofa Kaplana si tam lidé prohlédnou až do konce září. Rozdíly mezi oběma umělci popisuje ředitel té klubu kulturní agentury Jakub Sobotka.
4: Pro tuto výstavu si myslím, že je úplně jako kdyby nejvíc jednoznačné jednak výrazná barevnost v případě Martiny Hozové a potom taková organičnost forem v případě Krištofa Kaplana, kdy prostě se díváme na ty jeho sochy, na ty tvary a přemýšlíme, co to je, jestli to je brouk, jestli to je kus větve a ve finále to vypadá úžasně.
2: V Opavě začínají dvoudenní závody v rámci mistrovství České republiky v inline rychlobruslení. Na novém oválu ve sportovním areálu na Žižkovské ulici změří síly česká i zahraniční bruslařská špička a soutěží se ve všech věkových kategoriích.
0: Počasí.
2: Dnes v Moravskoslezském kraji očekáváme proměnlivou oblačnost s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupně, na horách 12 až 16. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: S omezením v dopravě počítejte na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Mezi kilometry 321 a 341,5 je uzavřený pravý jízdní pruh. Je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby. Provoz je bez hlášených nehod. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět na bezplatné lince Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Mezi nebem a zemí.
5: Jedna z nejvýznamnějších románských památek v Čechách nemá střechu. Kostel svatého Jakuba nedaleko Kutné Hory opravují dělníci. Co všechno musí udělat a bude památka během rekonstrukce přístupná návštěvníkům, více si povíme za chvíli. Připomeneme vám příběh odvahy, který změnil dějiny. Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi se podařilo uprchnout s Osvětimi a přinést svědectví o masovém vraždění Židů. Na jejich počest se každoročně koná vzpomínkový pochod po trase jejich útěku. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Jaký je smysl tohoto duchovního společenství, které má lože po celé republice, zajímalo redaktora Karla Sladkého. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti Domaslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji dobré sobotní dopoledne.

0: Petra Muka jsme zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dělníci opravují románský kostel svatého Jakuba v obci Jakub na Kutnohorsku. Starou střechou do budovy zatéká a dřevěné schodiště do 30-metrové věže už není bezpečné. Sedlecká farnost proto nechá krytinu vyměnit a postavit bytelnější schody. Natáčela Alena Junová.
1: Vysoká věž kostela svatého Jakuba je vidět ze širokého okolí. Budovu lemuje kamenná zeď a teď i lešení. Střechu zakrývá igelitová plachta.
2: No, já jsem slyšela, že se opravuje věž a tam jsem ještě nebyla, takže určitě se tam vypravím podívat, až to bude možný.
1: Říká paní Gabriela, která v obci Jakub bydlí od dětství.
2: Byla jsem tam několikrát, hlavně se základní školou, kdysi dávno. Já si myslím, že je to určitě dobře, že se ten kostel opravuje a že nenecháváme památky chátrat.
1: Dělníci ze střechy sundali staré dřevěné šindele a nahradí je pálenými taškami. Také opravují konstrukci střechy, popisuje tesař Miroslav Krumpl.
3: Provádí se tady rekonstrukce opravy krovu, nastavování vazných trámů, výměna krokví, doplňování poškozených prvků a pak se provedou nějaké drobné zednické úpravy.
1: Kostel nebude mít jen novou střechu, ale i přístup do věže. Provizorní dřevěné schody z roku 2019 už totiž nejsou bezpečné.
3: Schody už jsou poškozené a tak se dohodlo, že budou nové. Z dubu, ručně tesané a budou trošku v jiném tvaru, než jsou teď.
1: I po dobu rekonstrukce můžou zájemci kostel navštívit. Na prohlídku věže se ale podle ředitelky organizační složky sedlecké farnosti Radky Krejčí budou muset vrátit později.
4: V současné době se naši návštěvníci nedostanou do věže, protože to provizorní dřevěné schodiště už je dožilé, čili jsme snížili vstupné, je za 50 korun.
1: Důvod vzniku jednoho z nejstarších románských kostelů v Čechách je dodnes trochu záhadou.
4: Nikdo z nás úplně nechápe, proč takhle jako uprostřed v podstatě pustiny a ničeho vznikl takhle jako velký kostel na tehdejší poměry, protože tehdejší doba vznikly jako rotundičky, rotundy.
1: Významné jsou také románské sochy, které zdobí jižní venkovní stěnu kostela.
4: Pravděpodobně ty plastiky byly vytvořeny pro jiný kostel, pro nějaký jako větší a následně byly různě přisekávány, takže třeba jedné soše chybí část nohy, aby se to vlastně na ten kostel vešlo.
1: Práce by měly být hotové letos v říjnu. Sedlecká farnost za ně zaplatí kolem 3 milionů korun.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Olomoucký okresní soud rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu, který byl od Velikonoc 1950 až do své smrti v roce 1961 bez právního podkladu internovaný v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Pod stálým dohledem státní bezpečnosti prožil posledních 11 let svého života. Podnět k rehabilitaci dal ředitel Muzea českého a slovenského exilu a emigrace 20. století Jan Kratochvil. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Podle soudce Radima Vitoslavského jde o člověka, který byl státní bezpečností pro své postoje zbaven svobody, aniž by zda bylo jeho formální odsouzení. Soudní řízení pracovalo s důkazy o podmínkách, v nichž byl arcibiskup držen. Měl odpojený telefon, zabavili mu rozhlasový přijímač, nesměl číst noviny ani opouštět své sídlo. Podle svědectví pamětníků mu byla odpírána i základní lékařská péče a za celých 11 let její lékař mohl prohlédnout pouze jednou, krátce před smrtí. Režim mu také bránil v kontaktu s rodinou a nepovolil mu ani účast na pohřbu jeho nejstarší sestry. Křesťanský festival Slezská lilie nabízí o tomto víkendu koncerty, divadlo, muzikálová vystoupení i duchovní program. Koná se v okolí kostela svatého Antonína Paduánského v Ostravě Kunčičkách. Letošní ročník se hlásí k roku svatého Františka, který připomíná odkaz světce inspirujícího generace k jednoduchosti, pokoji a životu v blízkosti druhých. Dnes vystoupí držitelka ceny Itálie Hana Fialová s pásmem muzikálových písní. Hudbu z celého světa představí sbor Permoník, soubor For Cellos uvede hudbu z filmu Misie doplněnou obrazovou projekcí. Nedělní program nabídne muzikál Jesus Christ Superstar v podání brněnských farníků. Duchovním vrcholem festivalu bude nedělní poutní mše svatá. I tuto pozvánku jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme klidný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Ti vydali už v roce 1925 svůj první zednářský časopis. Toto duchovní společenství působí na desítkách míst po celé naší republice. S velmistrem, který byl v tajné volbě zvolen na posledním konventu na další funkční rok, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Kdo je velmistr?
2: Veliký mistr, neboli zkráceně velmistr Veliké lože České republiky, je označení představitele řádu, který stojí v čele toho řádu. My jako řád máme organizační strukturu hierarchickou, v jehož čele stojí předseda, dalo by se říct předseda spolku, který má titul Veliký mistr, velmistr. My používáme pojem konvent.
1: Konvent.
2: Konvent jako slavnostní setkání Veliké lože. Na zednářství je zajímavé i to, jak je vlastně kombinována hierarchie a demokracie.
1: Jak?
2: U nás se prakticky všechny činovnické funkce i výkonné každý rok volí, potvrzují v tajné volbě znovu. Veliký mistr, to je trochu specifická funkce, ta se také tedy volí každý rok tajnou volbou a velmistr může v čele řádu stát maximálně 3 roky po sobě. Takže já jsem byl potvrzen konventem na třetí, tedy poslední období.
1: Jaké je poslání svobodných zednářů?
2: Poslání svobodných zednářů je práce na sobě. Každý jedinec pracuje na sobě. Jsme duchovní řád, řád, který ctí tradice, je založen opravdu na mnoha setletých tradicích. Moderní zednářství říkáme, že považujeme za ten počátek zhruba rok 1717, ale ty proudy duchovní a ty směry k tomu jsou samozřejmě starší. Dá se říct od nepaměti, abych byl úplně přesný.
1: A jak to začalo?
2: Označíme-li za první svobodné zednáře například kameníky, kteří pracovali na stavbách, řekněme, gotických katedrál i dříve, tak to označení zednář, zedník, svobodný zednář, Freemason, vznikalo tak, že v podstatě to byli řemeslníci, kteří pracovali v cechu kameníků a postupně se to vyvinulo v průběhu desítek let, staletí. Není to ze dne na den, je to postupně rozvinutý řád. Bývá považováno za jedno z nejstarších bratrstev.
1: Vy jste zmínil právě tu duchovní stránku. Jakým způsobem se ve vašem řádu ta duchovní cesta projevuje?
2: Musím říct, že tady je to opravdu velmi, velmi individuální, byť ten řád k tomu poskytuje to, co bych nazval zednářskou metodou. Zaprvé určitě jsou to rituály, rituální setkání, rituální práce, které se vyvinuly a my se snažíme opravdu dodržovat ty staré tradice a snažíme se navazovat na texty nebo vychází z rituálu opravdu 100 let starých. Jak máte i třeba možnost přistupovat a učit se od ostatních.

0: nich je velmi důležité. A ty rituály, které tvoří nějakou součást toho všeho, ty vás nabádají, ty vám ukazují možnosti, ty vám přinášejí poučení staletími potvrzené, ukazují vám cestu, ale ten vlastní krok, ta vlastní cesta je potom konkrétně už na vás.
1: Kdy můžeme o někom říct, to je dobrý člověk?
0: Třeba proto v našem chrámu na podlaze najdete černobílý koberec čtverečkovaný, který vám říká, upozorňuje vás na to, že každý v sobě máme i tu dobrou, i tu horší stránku a je to i o tom, jak se naučíme s tím pracovat, jak dokážeme si být vědom těch svých nedokonalostí a jak jsme odhodláni na sobě pracovat. Ten řád nám dává určitá pravidla, určité mantinely, v rámci nich se opravdu můžeme pohybovat velmi svobodně.
1: Můžete být konkrétnější, trochu nám to poodkrýt?
0: Zednářské tajemství je to, že některé věci se vlastně nedají vysvětlit. Právě proto to zednářství také používá alegorie a symboly, aby mohlo ty některé věci popsat, aby jsme se i my mezi sebou jako zednáři po celém světě byli schopni domluvit.
1: Vy jste říkal, že zednářství má 31 loží.
0: V České republice v současné době máme 31 aktivních loží sdružených ve svazku Veliké lože České republiky. Tak, jak je zednářství postaveno na starých principech, to jsou pro mě trvale platné principy, které určitě nás přežijí.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí jsme hráli dnes také Martu Kubišovou. Dobré dopoledne. A teď se na chvíli zastavíme v Plzni. Rabínský dům v Plzni byl postaven spolu s velkou synagogou, opravy se ale dočkal až nedávno. Při rekonstrukci synagogy v 90. letech se na něj nedostalo. V rámci jeho obnovy byla uvnitř zřízena rituální lázeň mikve, jediná funkční v tomto kraji. Stejně jako velká synagoga je plzeňský rabínský dům dílem architekta Emanuela Kloce a stavitele Rudolfa Štecha. Dokončen byl v roce 1893. Natáčela Soňa Weizenbacherová.
1: Je to střízlivější stavba, ale je velice důležitá, protože tady vzniklo zázemí pro rabíny, pak tady bylo umístěno několik židovských spolků, byl tady společenský sál a kancelář.
2: Venko fouká, půjdeme dovnitř. Co všechno se tady v těchto zdech, ve zdech rabínského domu v Plzni během jeho existence odehrálo?
1: Byly tady židovský spolek pro vdovy z první války, spolek pro sirotky a různý další a další organizace. A po válce, po znárodění zde byl umístěn výzkumný ústav býčího spermatu a výzkum mléka. Až do doby, kdy nám to bylo v roce 92 vráceno. Rabínský dům velice chátral, zatékalo do střechy, bortily se stropy a to byl teda konec.
2: S osudem rabínského domu u velké synagogy v Plzni nás seznamuje předseda plzeňské židovské obce Jiří Lévy. K rekonstrukci potom nakonec došlo, takže to nebyl ještě úplný konec.
1: Měli jsme štěstí, podařilo se nám sehnat zhruba 100 milionů korun na rekonstrukci velké synagogy na druhou část a totální rekonstrukci rabínského domu. Kolaudace byla v třetím měsíci roku 22.
2: Teď se nacházíme v překrásných prostorách, které už skutečně zase můžeme označit za reprezentativní.
1: Jsme vstoupili do místnosti, kde je výstava o mikvích, které jsou v České republice nebo převážně v západočeském kraji. V ostatních místnostech máme kanceláře, zázemí pro lektory, je tady přednáškový sál a máme tady i zázemí pro návštěvníky, velice moderní zařízení. Abych vám ukázal naše zázemí, co tady máme. Tady máme kuchyňku, kde máme i několik způsobů ohřívání jídel, tak, aby jsme splnili košer předpisy, že nesmíme slučovat mléčné a masové pokrmy, tak máme i vícero ledniček, ale máme i skříně, kde se zvlášť od sebe odděleně uchovávají talíře, příbory, všechno, aby bylo podle předpisu.
2: A teď tedy do té přednáškové místnosti. Tady byste mohli i tančit.
1: No taky tady tančíme, protože židovské svátky jsou svátky veselý, pije se toho hodně vína, dobře se jí, přednášky se dělají pro veřejnost, ale zároveň tady v této místnosti můžou probíhat i naše židovské oslavy, nejenom v synagoze, ale to dokončení té oslavy je vždycky dobrým pohoštěním.
2: Máte tady i připomínku historie židovské náboženské obce v Plzni?
1: Ano, pak je tady výstava o tom, jak se synagoga stavěla, nějaký plzeňský starý listy. Jsou tady modlitební knížky, které jsme našli v synagoze z druhé světové války, které nám tady nechali vojáci osvoboditele.
2: A co je důležité, v domě je nově také mikve. Jedna jediná funkční mikve v plzeňském kraji. Ale to budeme muset jít zase dolů. Židovské památky velmi ráda vyhledávám, když jsme na cestách. Zatím jsem si prohlídla rabínský dům a na mikve se taky půjdu podívat. Měla jsem všelijaké představy, ale tohle je, dá se říci, klasický malý bazén, tady trubky na vodu, přívodní.
1: To je moderní mikve, ale splňuje všechny předpisy a požadavky na rituální lázeň.
2: Což znamená?
1: Obsah vody, přirozený přítok vody, přirozený odtok vody, aby nedošlo poklesu hladiny.
2: No zrovna přirozený přítok vody tady nevidím.
1: Je s výjimkou, ale je to povolená výjimka, ze střechy rabínského domu, ze speciální části, tak jak se to může dělat.
2: A je to skutečně tak, jak jsem se dočetla, že mikve je pro Židy důležitější než synagoga?
1: Ano, protože když vstupujete do synagogy, tak byste měli být rituálně čistí. Čistota je čistota.
2: Pokud byste si rabínský dům s mikví rádi prohlédli, otevírací dobu najdete na webu Plzeňské židovské obce.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. Vrba Wetzlar Memorial je vzpomínkový pochod po více než 130 kilometrů dlouhé trase, kterou v roce 1944 urazili Rudolf Vrba a Alfred Wetzlar při útěku z nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz, aby varovali svět před masovým vražděním Židů. Letos se pochod uskuteční ve dvou termínech. Jeden na konci července a další v týdnu od 17. srpna. Na srpnový termín jsou ještě k dispozici poslední volná místa. Akci pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Téma zaujalo Danielu Brůhovou.
1: 7. dubna 1944 se za mimořádně dramatických okolností podařilo uprchnout z koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau dvěma slovenským vězňům. Waltru Rosenbergovi, později známému jako Rudolf Vrba, a Alfredu Wetzlarovi. Do dějin 20. století vstoupili především svou zprávou, která přinesla jedno z prvních svědectví o fungování nacistického vyhlazovacího systému a masového vraždění Židů v Osvětimi.
2: Utíkali z Polska na Slovensko, protože byli slovenští Židé, věděli, že musí z Auschwitz-Birkenau stále na jih. Po 16-denní strastiplné cestě se jim podařilo dojít na hranice mezi obcí Zvardoň a Skalité, aby potom pokračovali do obce Čadca a následně zakončili svoji misi v Žilině, kde napsali ve sklepních prostorách židovského starobince tu svoji jedinečnou zprávu.
1: Říká Radek Hejret, předseda Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém v České republice.
2: Židovští představitelé v Žilině vůbec nevěřili těmto dvěma utečencům, mysleli si, že se pomátli, nedokázali si představit, že by opravdu nacistická perzekuce mohla být završena průmyslovým vražděním židovských rodin.
1: Jak je přesvědčili?
2: Znali čísla, znali jména, měli plány namalované, dokonce přinesli samolepku z cyklonu B. A když otevřeli židovští představitelé v Žilině transportní knihy, protože přes Žilinu byly vypravovány transporty slovenských Židů dále do říše, tak s hrůzou zjistili, že tito dva utečenci mají ve všem pravdu a začali jednat.
1: Jakou cestu zvolili?
2: Zpráva byla následně přeložena do několika jazyků, dostala se do Vatikánu, dostala se do Ženevy, dostala se do Londýna, následně také do Spojených států amerických. Ta zpráva odhadem historiků zachránila asi 150 tisíc lidských životů, zejména v Maďarsku.
1: Řekněte, jak zpráva pomohla zrovna tam?
2: Tím, že se dostala až k Rooseveltovi a Churchillovi na stůl a BBC, tehdy ještě opravdu Hlas svobodné Evropy, odvysílalo v několika částech tuto zprávu, tak bylo vydáno varování maďarskému admirálovi Hortymu, že pokud nezastaví transporty maďarských Židů, tak bude Budapešť bombardována.
1: A počátkem července 1944 byla Budapešť skutečně bombardována.
2: Horty se zalekl, s vládními úředníky zastavili na čas transporty. Takže tato pauza v transportech vlastně znamenala záchranu zhruba 150 tisíc lidských životů.
1: Vraťme se ještě k pochodu Vrby a Wetzlara. Jejich strastiplná cesta trvala plných 16 dní.
2: Nakonec je dokonce jeden z těch polských odbojářů převedl až na tu hranici, poradili jim, jak překonat hranici. Tam už skoro v bezvědomí, když vpadli na Slovensko, na kopci Skalanka nad obcí Skalité, tak tam je zcela vyčerpané, našel slovenský sedlák Ondra Čanecký, který je čapl, dovedl je do své chalupy a řekl své manželce Agátě, ať se o ně stará.
1: A po mnoha dalších nebezpečných situacích se dostali až do Žiliny.
2: Ten pochod, který oni absolvovali, byl neuvěřitelně strastiplný. Uvědomme si jenom to, že byl duben roku 44. Oni zcela vyčerpaní po dvouletém vlastně trýznění v Auschwitz-Birkenau. Všude byl sníh v horách, oni chodili jenom v noci, přes den chodit nemohli. No a my se už od roku 2014 vydáváme po jejich stopách.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti do Maslavice. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, nedávno jsme vstoupili do nového roku a už jsme skoro v jeho polovině. Země na své dráze kolem slunce urazila téměř 500 000 000 km. A my v našich životech prožili spousty událostí. Těch každodenních, jako je čas strávený v práci či ve škole, nebo výjimečných, k nímž patří ztráty i nálezy, loučení i vítání, narození i smrt. Co to je pouhý půl rok oproti více jak 15 000 000 000 let trvání vesmíru? A přece je každý okamžik v jeho i našich dějinách jedinečný a nenahraditelný. Každý z nich je jako jedna cihla ve stavbě dějin. Díl, který nemůže chybět. Ale dovedeme popsat, co to vlastně čas je? Dovedeme si ho nějak představit? Ano, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme, měříme ho hodinami, ale co to vlastně je? Možná je to s časem podobné jako s jinými věcmi, které jsou kolem nás. My v nich žijeme, bereme jako samozřejmé, ale vysvětlit, proč jsou takové, jaké jsou, a jaká je jejich nejhlubší podstata, vlastně nedokážeme. Třeba proč věci padají dolů? Ano, přitahuje je země, ale proč? Znalí řeknou, to je gravitace. Ale co to je gravitace? Nad její podstatou si fyzikové lámou hlavu už nějaké to století. A podobně je to s otázkou, co je to čas? Jedno prastaré přirovnání říká, že čas je jako řeka. Plyne a unáší nás. Od pramene, který představuje naše narození, až k moři, které představuje věčnost. To, co se kdysi stalo, leží někde v dálce. A přece to zároveň nějak zůstává s námi. V dálce je čas, kdy se naši rodiče seznámili a přece díky tomu jsme dnes tady. V dálce je čas, kdy jsme se učili chodit a díky tomu dnes chodíme. V dálce je čas, kdy jsme se učili číst a psát a díky tomu to dnes umíme. Všechno, co jsme prožili, tedy jde a pluje nějak s námi dál. A to nejen v našem životě, ale i v životě celého světa. A tak je tomu i s tím, co bylo před 2000 lety. Všechny příběhy, o kterých čteme v Bibli. Všechno, co si vyprávíme o Ježíši. Tam v dálce, kde si vytryskl pramen, který protéká dějinami jako řeka. A v každém okamžiku k němu můžeme sestoupit a nabrat si z něj. Co je to za pramen? Život a dílo Ježíše z Nazareta, které oslovuje a inspiruje miliony lidí na celém světě, a to už 2000 let. A kdykoliv si osobu Ježíše připomínáme, ať už četbou z Bible, v modlitbě osobní nebo při společných bohoslužbách, jako bychom sestupovali a nabírali si živou vodu z řeky, co tehdy vytryskla a teče dál a dál. Tak tohle dokáže čas. Uchovat v sobě poklady a činit je znovu přítomnými, aby z nich mohli žít lidé nejen v dávné minulosti, ale i dnes, i v daleké budoucnosti. Čas je jako řeka, co nás unáší dál. A nic z toho, co jsme prožili, se nestrácí. A jednou to bude proměněno. Jako Ježíšovo smrtelné tělo do podoby nesmrtelnosti.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Policisté loni v Česku zaznamenali o třetinu víc nehod elektrokol než předloni. Policie kvůli tragické nehodě uzavřela dálnici D2 u Brna. Ve Valašském Meziříčí dokončují práce na nové náplavce podél Rožnovské Bečvy. Bude oblačno s přeháňkami, teploty do 22 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré dopoledne. Cyklisté loni na elektrokolech havarovali o třetinu víc než předloni. Podle policejních statistik se loni stalo téměř 870 takových nehod. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Hlavními příčinami kolizí jezdců bylo nezvládnutí řízení a nevěnování se řízení. Často také nenosili přilbu, říká Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
2: V roce 2025 to bylo 10 usmrcených cyklistů na elektrokole, z toho 4 byly bez přilby, takže přilba jako taková určitě nezachrání vše, ale je velice důležitou ochranou pro toho cyklistu.
1: 3 ze 4 zemřelých cyklistů bez helmy byli podle ní seniori. Policie kvůli nehodě dvou kamionů uzavřela v obou směrech část dálnice D2 u Brna. Dopravu odklonila na sjezdu v Chrlicích směrem na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Nehoda se stala v 4:30 ráno ve zúženém místě. Jeden z kamionů narazil do svodidel a zůstal stát napříč. Druhý do něj pak narazil a obě auta začala hořet. Podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného nehodu nepřežil ani jeden z řidičů.
3: Jsme potom s průzkumem zjistili, že uvnitř těch dvou tahačů zůstaly vlastně těla dvou řidičů, kteří tam zahynuli.
1: Komosný odhaduje, že dopoledne bude ještě dálnice uzavřená. Ministerstvo dopravy varuje před falešnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných podvodných SMS zpráv v nedávné době výrazně přibylo. Ministerstvo doporučuje na ně nereagovat, protože informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. Ve Valašském Meziříčí pokračuje stavba nové náplavky podél Rožnovské Bečvy. Jde o jednu z největších proměn centra města za poslední roky, která lidem nabídne místo k odpočinku, setkávání i přímému kontaktu s řekou. Co teď dělníci na místě dělají, popisuje místostarostka Ivona Vojačková z Hnutí ANO.
4: Aktuálně na náplavce probíhá kladení dlažby, máme hotové opěrné zdi, máme i obložky ze dřeva těch posedových míst a v současné době zahradníci vysazují zeleň. Hotovo by mělo být v září letošního roku.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku ještě zataženo s občasným deštěm. Během dne ale očekáváme proměnlivou oblačnost s přeháníkami, výjimečně i bouřkou. Teploty 18 až 22 stupně, na horách 12 až 16 stupňů Celsia. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor dejte na silnici 11 u Hrabině ve směru na Opavu, na vozovce leží deska. Jinak je provoz na moravskoslezských silnicích plynulý a bez nehod. Pohodové cestování přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Pěstujete okurky? A natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobbyredaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobbyredaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemi určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemi, jejich velké množství, my jsme jim za mlada ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že

0: vyhráli, plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
1: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašný strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl dvě hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásnej. A pak jsou různý druhy ryb. Rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háč. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25 letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co
3: chodím
2: chytáte?
3: Na žížaly, na splávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo, a dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když se dějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové v krámě, na kapra, na cejina, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejinů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.
4: Fasome.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočit regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit a hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla. A
3: je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší, takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji grilluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco u toho plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete domů po práci a uděláte si dva stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, dva nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, je to, jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pytlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař, a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Nucené náhradní mateřství nebo nedobrovolné sňatky by v Česku mohly být nově trestné. Rehabilitační oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí vybavilo své ordinace novými zdravotnickými lehátky. Ostravská zoo pořádá den pro včely, návštěvníci si sami můžou stočit med. Bude oblačno s přeháňkami a teploty do 22 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré dopoledne. Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle navrhované novely trestního zákoníku půjde třeba o nucené náhradní mateřství nebo nedobrovolné sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie, a to kvůli novele unijní směrnice o prevenci obchodování s lidmi. Rehabilitační oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí využívá 5 nových zdravotnických lehátek. Slouží pacientům při fyzioterapeutických procedurách i vyšetřeních a díky nosnosti až 180 kg rozšiřují možnosti péče. Jak nové vybavení usnadní práci, vysvětluje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
2: Klade se u nich důraz na ergonomii, spolehlivost a maximální komfort pacientů při fyzioterapeutických procedurách i vyšetřeních. Ruční ovladač umožňuje fyzioterapeutům rychle a intuitivně nastavit přesnou polohu podle aktuálních potřeb pacienta i konkrétního terapeutického výkonu.
1: Zoologická zahrada v Ostravě dnes pořádá akci věnovanou včelám a včelaření. Návštěvníci se dozví, jak funguje včelí úl, jaký mají včely význam pro přírodu i člověka a proč jejich počty v posledních letech klesají. Ukázky proběhnou ve 13 a v 15 hodin, říká mluvčí zoo Šárka Nováková.
3: Ve spolupráci s moravskoslezskými včelaři se lidé mohou ve výukovém centru sami vyzkoušet, jak se med stáčí a jak čerstvě stočený med chutná, a také si vyslechnout, co včely vlastně pro nás i přírodu znamenají.
1: Arboretum v Novém dvoře u Opavy dnes pořádá komentovanou prohlídku výstavy o Joy Adamsonové. V prostorách pěstebního skleníku je připravená také beseda s autorkou expozice Zuzanou Beranovou. Joy Adamsonová, spisovatelka, malířka a ochránkyně zvířat, je opavskou rodačkou a právě z rodného Opavska si odnesla vztah k přírodě.
0: Počasí.
1: Dnes v Moravskoslezském kraji očekáváme proměnlivou oblačnost s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na horách na 12 až 16 stupňů Celsia. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ludgeřovicích je uzavřen most ve Vrablovecké ulici, a to mezi křižovatkami ulic Nad Tratí a Nad Vodárnou. Objízdná trasa je vedena obousměrně přes ulici Hučínskou a ulici Lipovou. Provoz je bez hlášených nehod. Pokud víte o nějakých komplikacích na cestách, volejte bezplatnou linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Michal David, Xendl X, Katapult, taky kapela Činasky. Tak to vám budeme hrát a rádi do pravého poledne. A protože je sobota, nebude chybět ani kvalitní dechovka, tu pro vás vybírá kolega Artur Kubica a k poslechu pozve už za několik málo minut.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
4: A dobré dopoledne přeje Lukáš Kaňa.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Na zločince, tak to je zábavný, ale i vážně nevážný pořad pro vás, pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava. A věřte nebo nevěřte, je to jediný podobný pořad svého druhu na světě. A z toho krásného světového studia vás opět po týdnu vítá Artur Kubica. A to takový jeden zamilovaný, opravdu zamilovaný manžel povídá své ženě. Aničku, já tě moc a moc miluji, ale jestli bych někdy zpozoroval, že mě podvádíš, tak bych s tebou musel udělat velmi rychle, velmi krátký proces. A ta žena povídá, neboj se, můj drahý, také tě miluji, důvěřuj mi a věř, že to nikdy nepoznáš. To si dva nadávají a ta žena povídá, ty jsi prý povídal v hospodě, že jsi z mě vzal pro peníze. Co je to za blbost? Já jsem přece žádné peníze neměla. A ten pán té své ženě povídá, no jo, miláčku, ale co jsem měl teda říci, že jsem si tě vzal z lásky? Vždyť by se mi všichni vysmáli. Tož nevím, jestli to byl vtip, ale může se to přihodit, takže to byl vtip pravdivý. Jdeme na to, dáme si polečku šohajek od Hodonína v podání Bojanů a pro pořad s Dechovkou na zločince to zpívají Renáta Jedličková, Dagmar Osičková a Jan Sedláček.

Blíží se nám vysvědčení, já na to budu upozorňovat v různých pořadech a dokonce i v pořadu Bezpečný průvodce džunglí zločinu, aby ty děti měly trošku jistotu, že až přijdou smutně, loudavě ten den domů, tak že na ně nebude čekat nějaká drsná odměna. Někde to rodiče zvládají jenom tím, že jim vynadají za to nepěkné vysvědčení, někde je to bolestivější, naopak někde mají radost a dávají dětem dokonce dárečky, to jsem nikdy za vysvědčení nezažil. Tak já bych se za ty slabší děti rád přimluvil, nemají to jednoduché, vím to z vlastního života. No a nejvíce jsem se jednou v souvislosti s vysvědčením zasmál, když jsem se podíval na vysvědčení mé manželky a vedle toho jsem položil to moje vysvědčení. No a tak jsem si sám pro sebe musel položit otázku. Co tu dobrou a starostlivou ženu vedlo k tomu, že si mě vzala? Když to vysvědčení viděla, tak ji přece už v tom útlém předmanželském věku muselo dojít, že ze mě nikdy nic nebude. To takový Václav najde ženu v ložnici s kamarádem.

a Vladimíra Salčáka Šel jsem lesem a zpívají to Jožina Ducháčková, Vojta Ducháček a Jana Janošková a hraje to, to jste určitě uhádli, Šoajka.

A dneska tu mám samé vtipy plné nebezpečí. Takže to se takový Václav vrátí ze služební cesty a v ložnici přistihne ženu v posteli samotnou. Ale nahou, a to za bílého dne. Tak se jí ptá, vyzvídá, co tu běháš tak nahatá. A ona povídá, no já nemám nic pořádného na sebe, Václave, já si nemám co obléci. A ten manžel jí povídá, jak to, že nemáš co na sebe, jak to, že si nemáš co obléci, máš plnou skříň, podívej se. A otevře tu skříň a počítá, podívej se, jedny pěkné šaty, druhé šaty, třetí šaty, nazdar Karle, tady jsou čtvrté šaty a dokonce tu máš i kloboučky a lodičky. To byl takový složitý vtip. A tady to je vtip o dovolené. Je to velice takový zajímavý poznatek, jak si užít dovolené. To se baví dva kamarádi v hospodě a vyprávějí si, jak si dobře odpočinuli od práce na té letošní dovolené. A ten jeden je takový spokojený, odpočatý a tak mu kamarádi závidí a vyzvídají, kdeže to letos byl. A on povídá, kluci, já jsem nikde nebyl, ale moje žena, chvála Bohu, odjela na měsíc k moři. No a dáme si další písničku a tou je Chodníček radosti a hra. Mají to Záhořané z prostřední Bečvy a zpívají Sabina Kretková a Bohumil Růčka.

Připravujete se na dovolenou? Pak pro vás mám pravdivý zlodějský příběh. Musíte si to představit. Takže zavřete oči, právě začínáme. Zesilte si rádio. A to muž se ženou jedou tábořit do přírody. Prostě jedou na čundr. A postaví stán v kempu a večer se uloží ke spánku. A po nějaké době se ten pán probudí a povídá: podívej se na nebe a řekni, co vidíš. A ta paní se tak hezky zaculí a říká: vidím miliony hvězd, zítra bude den plný lásky. A co vidíš ty, miláčku? A ten pán chvilku mlčí a potom praví: no, prakticky viděno, někdo nám ukradl stan. A objevil jsem vtip pro dámy. Určitě se v tom některé poznají. Věřím tomu, že se poznají. A to přijde paní k psychiatrovi. A povídá: pane doktore, každou noc se mi zdá pořád stejný sen. Chodím po ulicích města úplně nahá a na hlavě mám klobouk. A ten psychiatr se tak zamyslí a říká: a madam, v tom snu máte tam pocit studu, prostě že se stydíte? A ta paní povídá: ano, ano, moc se stydím v tom snu, protože ten klobouk už dávno vyšel z módy. No tak to byl totálně zvláštní vtip. To mi připomnělo jiný takový starý, jak si manžel prohlíží fotky z dovolené, to možná znáte. No a na té dovolené je manželka úplně sama u moře a na jedné fotce tam něco je, tak se tak na to zaměří a říká: co to jako je? Ty jsi byla na pláži úplně nahá. A ta paní povídá: jak nahá? Co nahá? Ty jsi slepý nebo co? Co pak nevidíš, že mám sluneční brýle? A teď to bude Jožka Šmukař a Jirka Helán. Hraje to Moravěnka a je to Verboňk. A vy musíte přijít na to, jaký má název.

to byl Verboňk, dám si nalét Vladimíra Selčáka a Františka Maňase, tak to jenom, abyste věděli, kdo to stvořil. Vzpomínáte na časy, kdy jste se třeba zasnoubili, nebo měli jste svatbu, tak na ty časy jsem našel tento zajímavý, velice zajímavý příběh. Je poučný a může se vám samozřejmě přihodit. A to telefonuje maminka dceři a povídá. Co jsem to slyšela, dcerko? Prý se rozvádíš, ale vždyť spolu jste teprve 2 týdny. A ta dcerka povídá, víš, maminko, to je tak, jakmile skončila svatba, tak mi ten můj prasák pošeptal do ucha. Anča, jdeme na to. Tak jsem mu řekla, Karle, ještě jednou, tak je mezi námi konec. A ta maminka na druhé straně drátu povídá, no dobře, dobře si mu to řekla, čuňákovi jednomu. A ta dcerka povídá, špatně jsem mu to řekla, maminko, manžel se jmenuje Milan. Aha, a nebo tohle je taky pěkné. A může se to stát a do pořadu s Dechovkou na zločince se nám to úplně hodí. To takový pán leží na smrtelné posteli a kajícně povídá své ženě. Ach, Mařenko, lásko moje, je mi moc špatně a mám pocit, že dnes umřu. Víš, musím se ti k něčemu přiznat. Celý manželský život jsem ti byl věrný, ale zrovna včera jsem to nevydržel a poprvé jsem tě podvedl. A ta manželka ho pohladí po hlavě a s ledovým klidem v hlase odpoví, já vím, manželi můj, vím o tom a právě proto jsem tě hned otrávila. A jestli máte dobré vtipy, tak pošlete, třeba se u toho společně zasmějeme, anebo nezasmějeme. Adresu znáte artur.kubica@rozhlas.cz.

0: Tak to byli moravští muzikanti a polka Za hory. A je tady závěr dnešního pořadu s dechovkou na zločince. A na to se nám hodí, ještě jeden vtip jsem našel, ten se mi docela líbil. Takže to se baví dvě kamarádky ve vinárně, co ty jejich drahé polovičky zase vyvedly a jak se k ním chovají nepěkně. A ta jedna povídá, můj manžel, to je kruťas a tyran. Představ si, on se ke mně chová hůř než k psovi. Dokonce ani 24-karátový řetízek s diamanty na krk mi nechce koupit. Na to se hodí podobný vtip, ten možná znáte, to si stěžuje paní, druhé dámě, že se k ní manžel chová jako k psovi. A ta druhá je z toho udivená, tak se ptá, jako jak se to projevuje, co po ní chce, a ta paní povídá, představ si, on chce, abych mu byla věrná. Tak nevím, jestli jsem vás dnes trošičku pobavil, ale co se nepovedlo dnes, tak se to povede zase za týden. Krásný den s Českým rozhlasem Ostrava vám všem přeje
1: Artur Kubica s dechovkou na ty zločince. No a to asi je všechno.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Je sobota a proto se dnes po 16. hodině přihlásí Hvězdné návraty. Patrik Rozehnal a Ondřej Kepka společně zavzpomínají na herečku a známou recitátorku Gábinu Vránovou. Dozvíte se, kde vyrůstala, jak brala její role rodina i jak vzniklo její celoživotní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Zazní málo známé i legendární ukázky jejich rolí a také známé písničky. Tak tedy více v Hvězdných návratech dnes po 16. hodině. Za malý okamžik v pravé poledne zprávy a hned po nich hudební pošta, čili si budete moci volat o písničky na přání. Těší se na vás Pavel Janošec a Lukáš Kaňa, váš dopolední průvodce, přeje krásný den s úsměvem.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
4: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Hlučín schválil sloučení dvou základních škol. Policie loni evidovala o třetinu nehod elektrokol více než o rok dřív. Půjčovna lodí na Vrbickém jezeře v Bohumíně zahajuje provoz s předstihem. Bude oblačno a objevit se můžou i přehánky. Naměříme do 22 stupňů. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Radnice v Hlučíně připravuje sloučení škol Via Montessori a doktora Miroslava Tyrše. Spojení škol už schválili zastupitelé. Vedení města tak reaguje na vládní nařízení. Stát požaduje, aby měly základní školy vždy minimálně 180 žáků. Školu Via Montessori v Hlučíně navštěvuje 144 dětí.
5: Školy teď s městem připravují návrh sloučení i plán, jak budou školy v budoucnu fungovat. Via Montessori je veřejná škola založená na principech Montessori pedagogiky. Radnice chce tento styl učení ve městě zachovat. Výuka podporuje samostatnost, odpovědnost a individuální tempo rozvoje každého dítěte. Z Hlučína Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: V Česku přibývá nehod na elektrokolech. Za loňský rok jich policie evidovala téměř 870. To je o třetinu více než předloni. Skoro polovinu z nich policie zaznamenala v letním období od června do srpna. Nejzranitelnější skupinou jsou seniori nad 65 let. Jezdci hlavně nezvládají řízení kola nebo koloběžky. Další příčiny nehod popisuje šéf BESIPu Tomáš Neřold.
6: Oni jedou příliš rychle a nezvládnou už zareagovat. Potom je to, že jsou právě pod vlivem alkoholu, no a je to nenošení přilby a také to, že třeba když budeme mluvit o elektrokoloběžkách, tak na těch elektrokoloběžkách jezdí ve dvou, což zase je úplně pro tu stabilitu vysoce rizikové.
4: Bohumín dnes otevírá půjčovnu lodí na Vrbickém jezeře. Letos zahajuje sezónu o 2 týdny dříve než obvykle, a to kvůli teplému počasí a rostoucímu zájmu lidí, kteří k vodě vyrážejí už v červnu. V červenci a v srpnu se provoz půjčovny rozšíří taky na pátky, upřesnila mluvčí radnice Jana Končítková.
7: V přístavišti kotví 6 šlapadel, 5 pramic a 4 paddleboardy. Pro ty, kteří přijedou k Vrbickému jezeru na kole, jsou k dispozici cykloboxy a nově i schránky na uschůceností.
4: Některé větrné elektrárny a historické mlýny jsou dnes mimořádně otevřené pro návštěvníky. Do akce, která se pojí ke Světovému dni větru, se zapojilo 7 elektráren v 5 krajích. Zájemci se můžou podívat nejen do technického zázemí, ale čeká je taky odborný výklad o fungování větrných elektráren, jejich údržbě a významu pro energetiku.
0: Počasí.
4: Odpoledne bude v Moravskoslezském kraji proměnlivá převážně velká oblačnost s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Teploty do 22 stupňů. V noci a zítra přes den pak opět očekávejte převážně velkou oblačnost s možností přeháněk. Nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů, přes den budou maxima mezi 16 a 20 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Ve Frýdlantu nad Ostravicí v ulici Hlavní se srazilo osobní auto s motorkou. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce, počítejte proto s omezením provozu. A pozor také v Ostravě Zábřehu. V ulici Kosmonautů poblíž Kina Luna havarovala dvě osobní auta. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přejeme krásné a klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. A máte možnost o víkendu navštívit naše sociální sítě, tedy Facebook i Instagram, a soutěžit o festivalovou vstupenku na FM City Fest. Ten se koná za pár dní, a to v pátek a sobotu 19. a 20. června. Pokud budete mít štěstí, tak si můžete užít koncert například Marka Ztraceného, Heleny Vondráčkové, Janka Ledeckého nebo kapely Lucie. Na letní FM City Fest jste zváni do unikátního prostředí historické industriální budovy bývalé Lembergerovy textilní továrny ve Frýdku Místku. Tak tedy navštivte Facebook nebo Instagram Českého rozhlasu Ostrava a tam se o soutěži dozvíte rozhodně více. No a co se dozvíte teď? Že začíná hudební pošta, telefonujte na číslo 596 11 22 66 a vybírejte si písničky pro své blízké. Hezký poslech, přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Hudební poště už je připravený první vzkaz, tentokrát od pana Antonína. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Antonín z Palkovic. Chtěl bych dát všetkým toníkům, tondům, všecko, co to bych chtěl dát hrát k svátku. Od dcerek, co mi to vždycky všecko říkají, no tak...
1: Všechno
2: já
1: nejlepší.
2: Děkuji vám, pane,
1: proběte. Všechno nejlepší.
2: Vašemu rádiu, bo to mám nejradši.
1: Je, děkujeme. My vám k vašemu svátku dnešnímu přejeme jen a jen to nejlepší. Užijte si to. Hlavně hodně zdraví a dobrých lidí okolo. Tak se mějte krásně.
2: Děkuji vám moc krát.
1: Naschledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a přejete si písničky. U telefonu je paní Alena. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím všechny posluchače. Tady je Alena z Ostravy Poruby. Chtěla bych si nechat zahrát nejen pro svoji radost, ale hlavně pro mé zdravotní povzbuzení, které nyní potřebuji. Tato písnička patří všem, kteří jsou osamocení a kterým nemá kdo zahrát. Také, pane moderátore, tato písnička je pro vás. Děkuji všem a nashledanou.
1: Děkujeme, Alenko, a přidáváme přání k svátku také všem Antonínům, abychom poslali blahopřání. Mějte se krásně, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A v hudební poště telefonujete stále na číslo 596 11 22 66 a přejete si písničky. U telefonu je teď paní Anička. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás moc zdravím a tímto zdravím všechny, kteří mají krásné jméno Antonín, a jednu písničku posílám také Antonínu Maštalířovi do Kunčiček. Přejeme mu zdraví, štěstí, pohodu, ať je taky, jak je. Tomu přejeme my všichni, kteří jsme dělali na poště, a děkujeme mu, když potřebujeme nějakou radu, tak nám vždycky poradí. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkujeme za zavolání, paní Aničko, a rádi pošleme písničku od Petra Reska. Naslyšenou.

0: přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
2: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.

0: speciální soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Číslo 596 11 22 66 v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava je stále k dispozici. U telefonu je paní Marie. Přejeme hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne, všichni vás srdečně zdravím.
2: Tak komu budeme hrát, prozraďte.
3: Já bych poprosila pro všechny děti a hlavně pro Toníčka Kováře z Českého Těšína, který má úžasnou sestřičku a rodiče měli nedávno svatbu, tak jim ještě jednou gratulujeme. A chtěla bych taky poslat tuto veselou písničku do mateřské školky Makovského v Ostravě, kdy dneska pořádají úžasný den na hřišti, moderuje to Honza Gavalčík a budeme tam taky spolu s partou od Oblouku. Takže všem, kteří dneska se chtějí veselit a radovat, i když to počasí není úplně nejlepší, tak bych chtěla poslat tento tanec princezen.
2: Pošleme od Míši Růžičkové, děkujeme za zavolání a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Děkuju moc krát, přeji pěkný den, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pokračujeme ve výběru písniček a u telefonu je další posluchačka. Dobrý den, kdo pak se prosím dovolal?
2: Haló.
1: Dobrý den.
2: Tady je Boženka ze Zabřehu, Ostrava. A posílám písničku od paní Dagmar Peckové do Klína Námestova. Přeju všem toníkům, toničkám a prostě všem, kdo mají rádi život a naši krásnou zem. Naši českou i slovenskou. A přeju taky krásný den i pro vás ve studiu. A děkuji vám moc krát.
1: Děkujeme. Písničku Chvalme zem máme v podání Pavly Břínkové, ale věřím, že budete spokojená, protože řada posluchačů a posluchaček si myslí, že to zpívá paní Dagmar Pecková a my to máme v podání Pavly Břínkové, ale i tak budete určitě nadšena.
2: Budu ráda, děkuji vám.
1: Děkujeme, nashledanou. Děkujeme.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: S dalším vzkazem je v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava u telefonu paní Věrka. Dobrý den. Tak, dobrý den, slyšíme se, prosím.
2: Ano, dobrý den, ještě jednou vás zdravím a zdravím všechny posluchače rádia Ostrava. Já bych dneska chtěla poslat písničku panu Tondovi Rakusovi z Poličné u Valašského Meziříčí a taky Tondovi Urbanovi z Nového Hrozenkova. Oba dva kamarádi jsou vždycky vstřícní a velice ochotní všem pomoci a taky jsou rádi veselí. Takže já jim přeju do toho tomu dnešnímu svátku. Hlavně hodně zdraví a zdraví, které potřebujeme, taky trochu štěstí. Ono to štěstí bude, když bude zdraví, že jo? A taky vám přeju hezký den a všem, kteří toto blahopřání poslouchají. Dobře, zakoktala trošku.
1: To vůbec nevadí. Krásně jste to uzavřela. My rádi pošleme písničku od Lidečanky, kterou jste vybrala. Mějte se hezky a zase někdy se budeme těšit na slyšenou.
2: Já vám taky děkuji moc krát a mějte se hezky.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Připravený je další vzkaz. U telefonu je paní Helena. Přejeme hezké odpoledne.
2: Dobrý den. Zdravím vás i posluchače rádia. Dnešní den slaví Patrik Šejda a Vítek Vojtěšek. Krásných 13 roků. Oba dva jsou fotbalisté, proto přejem, ať se jim daří ve škole, ve fotbale, hlavně zdraví, štěstí do dalších roků. Přeji za jejich rodinu prababička Helena. Děkuji vám.
1: Také děkujeme pro babičko Heleno za milý vzkaz a rádi pošleme oběma fotbalistům typicky fotbalovou písničku Zelená je tráva. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Další písničku už máme připravenou, je od skupiny Atlas. A kdo pak si o ní zatelefonoval? Dobrý den. Kdo pak je, prosím, u telefonu?
2: Dobrý den. Já jsem se zaposlouchal. Dobrý den. Vám přeji v rozhlase a všem posluchačům. Dnes mají svátek Antonínové a tak ještě v rodině jich pár máme. A první by byl můj švagr, pan Antonín Bártek z Podlesí. Druhý by byl Antonín Koryčanský z Frenštátu a třetí Antonín, ježiš, teď jsem zapomněla jméno, z Jasenice. No vidíte.
1: Stačí, když řeknete Antonín z Jasenice. No, on ví.
2: Takže milí Antonínové, přeji vám rodinnou pohodu, štěstí, lásku a hlavně hodně, hodně zdraví. To vám přeje Maruška z Podlesí. A poslechněte si z Českého rozhlasu pěknou písničku. Toničku, Toničku, poslechni písničku. A děkuji zase někdy nashledanou. A děkuji za písničku, za vyhledání a krásný den všem.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Jo, nashledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A další pozdrav v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava už je připravený. U telefonu je paní Anička. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, pane Pavle, já vás zdravím a zdravím Český rozhlas Ostrava. Písničku posílám do Ostravy paní, která volala a je sama. Tak písničku bych chtěla poslat vidouhne mamce, jak se do Ostravy, která má postiženou trému a je vybovná maminka. A taky bych chtěla ještě tu písničku poslat všem hlasatelům, co uvádí na strašný pořad. A moc krát vám děkuju, pane Pavle, a přeju hezký den.
1: Také děkujeme za zavolání, paní Aničko, a posíláme písničku od Karla Gotta. To musím zvládnout sám. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Taky, naslyšenou.
1: Stále posloucháte hudební poštu. Přejeme vám krásnou sobotu s Českým rozhlasem Ostrava. No a teď už slíbený Karel Gott.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Odměňování učitelů by se mohlo změnit. Ministerstvo školství připravuje takzvaný kariérní řád. Lékaři fakultní nemocnice Ostrava varují lidi před skoky do neznámé vody. Havířovské dětské centrum Pluto se přestěhovalo do nového zázemí. Zítra bude oblačno s přeháňkami a naměříme do 20 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Přinést by je měl takzvaný kariérní řád. Ten má nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má více zohlednit kvalitu práce i zkušenosti učitele. Rezort plánuje změny ještě v tomto volebním období. Na začátku koupací sezóny varují lékaři Ostravské fakultní nemocnice před skoky do neznámé vody. Mohou podle nich způsobit vážné poranění páteře a míchy. Proto zdravotníci nabádají lidi k opatrnosti, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
4: Pacienty, kteří si v letních měsících vážně poraní krční páteř anebo míchu při neopatrném skoku nebo vstupu do vody, přijímá rehabilitační ústav Hrabině a Chochelná každoročně. Následkem bývá částečné nebo úplné ochrnutí končetin, ztráta soběstačnosti a nutnost dlouhodobé intenzivní rehabilitace.
2: Dětské centrum Pluto v Havířově funguje v nových prostorách. Přes rok trvala demolice starého zázemí a stavba dvou nových budov. Pro děti od narození do 18 let vznikly 3 bytové jednotky. Mají v nich větší soukromí, říká ředitelka centra Zuzana Klimšová.
5: Byty jsou naprosto stejné, jsou uspůsobené tak, aby tam děti měly vlastně nějaké zázemí. Obývací pokoj, kuchyňský kout, jsou tam vlastně 3 dětské pokojíčky, kde ty děti můžeme právě více individualizovat podle těch jejich specifických potřeb, protože my jsme vlastně smíšené zařízení, jak pro kluky, tak pro holky.
2: Inscenace Babylon Ballet má dnes premiéru v Ostravském divadle 12. Autorské představení vzniklo na míru pro komorní prostor. Choreografie doprovází hudba skladatele Erika Satýho v angažmá pro jednu kytaru. Jak říká režisér a scénárista Rock, tvůrci se inspirovali právě pestrým mezinárodním složením ostravského baletního souboru.
6: Je tam jedna Češka, je tam Řek, je tam Ital, je tam Maďar, je tam Japonka, je tam Korejka. A vlastně já jsem také ze Slovinska, takže ten Babylon Ballet byla původní inspirace o tom, jak lidé v dnešní době vůbec komunikujeme. Sport.
2: Rychlostní kanoista Martin Fuxa se stal v portugalském Montemoru mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion ve finiši porazil Rusa Petrova a slaví 14. evropský titul. Druhý český zlatý medailista z her v Paříži Josef Dostal skončil na stejné vzdálenosti mezi kajakáři 4.
3: Počasí.
2: V noci bude v kraji proměnlivá převážně velká oblačnost a může i zapršet, teploty okolo 10 stupňů Celsia. Zítra přes den pak čekejte opět převážně velkou oblačnost s možností přeháněk. Nejvyšší teploty mezi 16 a 20 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor na dálnici D1 v Ostravě. Na 360,5 kilometru ve směru na Bohumín stojí porouchané auto. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
7: Přeji vám pěknou sobotu. Je tady další červnový víkend a po rozhlasových vlnách k vám pozvolna připlouvají nové výlety. Jsme rádi, že nás posloucháte, tak ať se vám náš pořad líbí. My vás dnes vezmeme do Libereckého kraje, do oblasti Ralské pahorkatiny, kde vystoupáme na Hradčanskou vyhlídku. Uvidíme z ní bývalé vojenské letiště, meandry řeky Ploučnice, Hradčanský rybník i Lužické hory. Potom v Praze zavítáme do Leteckého muzea ve Kbelích, které má ve svých sbírkách letouny od první světové války až po současnost a některé z nich jsou stále schopné létat. Čeká nás také návštěva vodní minizo v Bašce na Frýdecko-Místecku, kde si prohlédneme akvária i venkovní areál s rybníkem a nakonec se vypravíme do jihočeské Třeboně, kde v tamní bývalé vodárně objevíme největší evropskou sbírku buddhistického umění. To jsou naše plány, pokud je přijmete. Jsme moc rádi.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Roku 1992 se bývalý vojenský prostor Ralsko o rozloze 250 km čtverečních, situovaných převážně v Libereckém kraji, otevřel turistům a stal se vyhledávaným cílem pěších i cyklistů. Oblast je plná lesů, pískovcových skal i historických a vojenských ruin. V Ralské pahorkatině se dnes vydáme do Hradčanských skal a vystoupáme na Hradčanskou vyhlídku. Zavedou nás na ni lesní pedagog vojenských lesů a statků Jan Kobr a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do bývalého vojenského, dneska bych řekl výletního prostoru Ralsko, se vydávám s lesním pedagogem vojenských lesů a statků Janem Kobrem. Naším výchozím bodem jsou Hradčany, protože to je krásné místo, kde je Hradčanský rybník, kde se můžete krásně splažit. A taky je tady infocentrum, kde se vlastně dozvíte, kam vyrazit.
2: Tak jako první bych určitě navštívil naše infocentrum, který jsme teďka zrekonstruovali a určitě stojí za to se v něm zastavit. Můžete se podívat i do jeho nejbližšího okolí, kde jsou venkovní prvky herní pro děti a pro zábavu. No a potom můžeme vyrazit na nějaký blízký místa, které jsou snadno dostupné.
1: Tak já, když koukám tady na tu mapu, tak nejbližší, co mě zaujalo, je Hradčanská vyhlídka. Tak na tu se vydáme. Kam bychom se vydali ještě dál? Protože tady těch typů je spousta, vy tady máte i několik okruhů, něco pro pěší, něco pro cyklisty.
2: Myslím si, že si tady najde každý nějakou hezkou cestu, ať už je to milovník historie, nebo vojenské historie, nebo milovník přírody. Můžeme vyrazit na letiště Hradčany, můžeme se projít podél rybníků, můžeme vyrazit třeba na Držník, kde přímo na hrázi narazíme na Hradčanskou borovici, což je památný strom. No bez můžeme vydat na druhou stranu ke kapli svatého Eustacha, která byla původně založena jako poustevna. V období sovětské okupace byla velmi zničena, ale vojenské lesy ji obnovily a v roce 2015 byla znovu vysvěcena a je to moc hezký cíl výletu.
1: No a my teda vyrazíme na tu Hradčanskou vyhlídku.
2: Určitě, těším se.
1: Šťastně jsme vyšplhali na Hradčanskou vyhlídku, vydýchali se a teď se můžeme krásně rozhlednout. Tak vezmeme to takhle zprava doleva.
2: To vezmeme úplně zprava, tak první místo, který vidíme, je Hradčanský rybník. Odtamce jsme vlastně vycházeli od informačního centra Hradčany. Co dál nevidíme? Je další soustava rybníků, tam je ten rybník Držník, Vavroušek a tak dál. Když pojedeme doleva, vidíme plochu letiště Hradčany, 2,5 km dlouhá přistávací plocha. Pojedeme dál, pod náma teda leží obec Hradčany.
1: Krásné borové lesy, všude, kam se člověk podívá.
2: No když pojedeme dál, tak přímo před náma, tamhle je vrch Ralsko, podle kterého je nazvaná vlastně celá ta oblast, a nahoře zřícenina hradu Ralsko. To je taky, myslím si, dobrý námět na výlet. Před námi věž kostelíka v Mimoni. No a přímo pod náma, tady vidíte, krásně meandruje řeka Ploušnice.
1: To jsou ty zelené louky, plochy, rákosiny.
2: Tak, rákosiny, velmi oblíbená řeka u vodáků. A takhle nám meandruje v podstatě až do České Lípy, kterou vidíme tamhle vzadu.
1: A takhle ty kopečky, to už budou Lužihory?
2: To jsou Lužické hory, přesně tak. A jinak to místo, kde jsme, ta Hradčanská vyhlídka, tak je součástí vlastně Hradčanských stěn pískovcových. Jsou zde i lezecké stěny, lezecké cesty, třeba tamhle vidíme Tvarožník.
0: Popisuje výhled z Hradčanské vyhlídky v Ralské pahorkatině lesní pedagog vojenských lesů a statků Jan Kobr. Na Hradčanskou vyhlídku vás od informačního centra Hradčany dovede modrá turistická značka. Cestou dolů se po neznačených cestách můžete kochat dalšími pískovcovými skalami a pak se napojit na naučnou stezku Jeřáb. Tak šťastnou cestu!

Kdo by neznal filmy Jurský park nebo Jurský svět, není to tak dávno, co jsme díky těmto filmům žili érou tyrannosaurů, stegosaurů a jiných dnes pro nás nepředstavitelných živočichů. Zachovaly se jejich kostry a tak jsme si vlastně dodělali potom celá tato monstra. My jsme se minule ptali, to byla soutěžní otázka, kde u nás najdete největší dinopark. Dali jsme dvě možnosti, tento dinopark je za A v Ostravě, za B v Plzni, Ačko vede Ostrava, to byla správná odpověď. Je to největší dinopark v Česku, rozkládá se na dvou náhorních plošinách s desítkami modelů a také s vlastním Dino Expressem. Ale i v Plzni najdeme takový dinopark, je spojený se zoologickou zahradou, je známý vyhlídkou u obřího brachiosaura. Takže na obou místech jsou samozřejmě dinoparky, ale Ostrava má ten největší. Kdo bude mít let svítilnu? Vylosováni byli pan Bohuslav Mejsnar Dolní Braná, pan Lumír Šimečka Trnávka, pan Antonín Matoušek Letkovice, pan Zdeněk Muselík Pohořelice a pan Petr Tuček Olešnice. Tak je vám něco divné na vylosovaných výhercích? Pokud ne, tak já vám řeknu. Poprvé v historii výletu, v mnoha leté historii výletu, jsou to jenom samí pánové posluchači. Takže pokud dnes mám gratulovat, tak chlapsky a mimořádně. No a pokud jste nevyhráli, tak následující soutěžní otázka, myslím, také nebude složitá. Hrajeme nejenom o cestovní tašku, nebo budeme hrát o cestovní tašku, ale také celý měsíc máme ve hře výletnický batoh s mnoha zajímavými věcmi, které jsou uvnitř tohoto batohu. Tak posloucháte výlety.

0: Letecké muzeum Gbely bylo pro veřejnost zpřístupněno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha Gbely. Početností a kvalitou patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 300 letadel, od první světové války až po současnost. Přibližně polovinu z nich vystavuje a 10 exponátů je dokonce letuschopných. Každý rok muzeum obohatí nějaká novinka, proto se do něj návštěvníci rádi vracejí. Mezi letouny nás teď vezme naše redaktorka Jolana Nováková.
1: Zdravím vás z Leteckého muzea ve Gbelích. Jehož expozice se vztahuje k historii československého a českého letectví. A Miroslav Kol, který je vedoucím muzea, nám nejdřív ukáže několik novinek. My jsme vstoupili do jednoho z hangárů a já vím, který z těch strojů to je, protože se mu říká modrý pták, takže to poznám podle barvy.
2: Tak je to replika stroje Aero AB11, není to originál. Nicméně ve stejné podobě, v jaké před 100 lety vykonal propagační dálkový let, který proběhl nad třemi světadíly, trval téměř 3 měsíce a letci při něm překonali vzdálenost 15 070 km a strávili v jeho kabině téměř 92 hodin čistého času.
1: 100 let, to mě laikovi připadá naprosto neskutečné, že už tehdy se takhle létalo. No ale vy tady máte i jiné novinky, dokonce i automobilovou novinku, tak na tu bychom se mohli taky podívat. Za světlometným vozem vstupujeme do jednoho z 8 hangárů, které tady máte. Ale nejenom tady, kde jsme, v místech bývalého letiště, ale ještě někde jinde.
2: Tak Letecké muzeum má v současné době 2 areály, jeden tady ve Gbelích, druhý potom se nazývá Stará aerovka. Je to hangár, který je poblíž letňanského letiště, asi 800 metrů od tady gbelského areálu. A tam máme další 2 expoziční hangáry. Z nich jeden představuje stroje firmy Aero a jeden potom stíhací bombardovací letouny používané československým a českým letectvem.
1: No a teď tedy světlometné vozidlo.
2: To je další novinka. Letecké muzeum je součástí Vojenského historického ústavu Praha a podařilo se mu z Rakouska získat

0: například světlometný automobil Praga, což je pravděpodobně nejstarší dochované vojenské vozidlo československé výroby, nebo tehdy rakousko-uherské. Je to automobil z roku 1914.
1: Kam metal to světlo?
0: Buď to nasvěcoval přistávací dráhy pro letadla, případně vyhledával nepřátelská letadla na noční obloze.
1: Máte tady taky pořád ještě MIGy?
0: My jsme pyšní na to, že máme celou řadu letadel MIG, které se používaly v Československu a v České republice, počínaje MIGem 15 až po MIG 29.
1: A to je tamhle někde vlevo, když vyjdeme tady z toho hangáru.
0: Část těch letadel je vystavena v hangáru, který se zabývá obdobím po roce 1945, a část samozřejmě je vystavena ve venkovních expozicích.
1: Máte tady mnoho a mnoho světových unikátů.
0: Tak světových unikátů máme zhruba 40. To jsou opravdu stroje, které nikde jinde neuvidíte, než tady u nás v Ekbelích.
1: A vstup je zdarma.
2: Uzavírá příjemnou informací návštěvu Leteckého muzea v pražských Belích naše kolegyně Jolana Nováková. A pro vaši informaci, otevřeno je do konce září každý den mimo pondělí od 10. do 18. hodiny, v říjnu pak jenom o víkendech. Jaké zajímavé kousky v něm mají, se už teď můžete podívat ve fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

0: Teď se v sobotních výletech společně vydáme do říše vody a jejich obyvatel. Naše ostravská kolegyně Romana Kubicová nás zavede do Bašky na Frýdecko Místecku, kde navštívíme vodní minizo. A to jak vnitřní expozice s akvárií a terárii, tak i venkovní areál s rybníkem a naučnými tabulemi. Majitelka minizo Monika Zvonek-Zavadilová prozradila, jak to všechno vlastně začalo.
1: Vzniklo to vlastně z lásky k přírodě, ke zvířatům a taky prostě se setkaly takové faktory, že člověk je zdravý a má to štěstí, že má jako výbornou práci, že se nám daří podnikat. I se sešli dva lidi, kteří mají prostě rádi stejné téma, takže takhle se to podařilo, že z koníčka vyrostlo tady vodní minizo Baška.
2: Dobře, koníčky máme asi všichni, ale že by si někdo pořídil a choval krokodýly, to už je trošičku méně obvyklé, tak čí to je vášeň chovat právě tyto zajímavé tvory?
1: Manžel vlastně to má koníčka už dlouhodobě, kdy si chovala hady velké nebo nějaké varany a tak dále. A teď, když si koupil jednoho kajmana, tak pak přibyl další krokodýl, čelnatý, nilský, ryba, želva. No a takhle pomaličku máme 44 druhů zvířat k dnešnímu dni.
2: Já teď jsem nakopla vašeho pejska, který nepatří samozřejmě do vodní minizo. Ahoj, promiň, zasloužil si podrbání na bříšku. Ale pojďme se podívat dál. Je vidět, že se tady pracuje, stále se něco dělá, předělává. A protože vaším hlavním tématem je voda, její čistota a život v ní, tak samozřejmě nechybí taky ryby.
1: My se zaměřujeme na exotické ryby, jakoby trošku větší. Teď sice stojíme u akvária, kde máme ryby ještě mladé, ale máme tu pilořbety malošupinaté, hrotočelce ohnivé, bichiry. Je tady zajímavá elektrická ryba Aba Aba.
2: To je která?
1: To je tam taková ta šedá s tou ploutví, celá, co má nahoře.
2: Ta podlouhla?
1: Vlastně, ta podlouhla, ano, to bude metr a půl velký vlastně v vozovkách, něco jako úhoř. Máme arovany, různé trnovce, anténovce a co je naší chloubou, je Arapaima gigas, je to největší sladkovodní ryba, nebo patří mezi největší sladkovodní ryby a říká se jí královna Amazonky.
2: Baška voda, to je takový váš malý žert, protože do Bašky vody se přece jezdí do Chorvatska, nicméně tady, v téhle části Bašky je taky o vodu postaráno. Od kdy tady je takový krásný přírodní biotop, takový rybníček?
1: Rybník jsme vlastně budovali v roce 2008, má 1500 metrů, 1300 metrů je čistá vodní plocha, hloubka je 3 metry. Je to takové srdíčko, když bychom se podívali z leteckého pohledu a to jedno rameno je vlastně jako takové klidné, kde je i méně vody, je tam 1,20 m vody a je to proto, že vlastně je to ideální pro rostliny, jo, lekní, šípatky, rákosí. Ta voda je tu tak čistá, že vlastně při přírodní stravě chováme pstru. A to je pstruh duhový, potoční asi venamerický a mají tu tolik plevelných rybek, že je nemusíme vůbec krmit granulama.
2: A musím potvrdit, že voda je čistá, protože my právě stojíme tady kus od nich a pozorujeme, jak si v hloubce plavou úplně spokojeně.
1: Tam ten spodní, to je potočák zrovna. To
2: takový obří. Uhum.
1: Tak z potočáku, když ho chytneme, tak ho teda vrátíme zpátky. Teď se vám ukazuje, vidíte ty tečky červené?
2: Ano, vidím. No.
1: Tady mají výborné podmínky, máme tu raka, škebli, celoročně je tu ledňáček, lítá tu čáp černý, je tu liska černá v zimě, morčáci, takže fakt to přitahuje spoustu jako zajímavých i ptáků a zvířat. Jo? A i ten rak je jako moc pěkný, protože dneska v přírodě už je to takové taky jako méně.
0: Konstatuje Monika Zvonek-Zavadilová, která společně s manželem provozuje vodní minizo v Bašce na Frýdecko Místecku. K akváriím i rybníku napájenému z horského potoka Bystrý nás zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. Vodní svět nás vždycky přitahoval a návštěvy různých obřích akvárií, expozic nebo zoologických zahrad s vodními pavilony nemají o návštěvníky nouzy. Platí to i o vodní minizo v Bašce. Kdybyste ale chtěli nahlédnout do skutečného světa ryb a vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí, tak je tu skvělá možnost. Prosklený tunel přímo pod rybníkem. My jsme také už odtud vysílali reportáž, možná vám to i napoví. My se ptáme soutěžně, kde ho najdeme. Za A v obci Modrá u Hradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak nám musíte poslat textovou zprávu, protože jinak se k nám nedostanete do slosování, ta zní takto. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa a poštovní směrovací číslo. Pošlete tuto textovku na telefon do nedělní půlnoci na číslo 90 011 04. Musím dodat, že je zpoplatněna, že je za 4 koruny a že službu zajišťuje ATS Praha. Tak já teď otevřu ten výletnický batoh, o který soutěžíme, celý červen, je s reflexními prvky, takže vhodný do šera ráno nebo na večer, když půjdete po silnici. Ostatně je to i povinnost motoristická, znáte to, takže budete v bezpečí. No a v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Takže soutěž pokračuje, čas máte do nedělní půlnoci, abyste poslali tu textovou zprávu.

0: Kudy kdysi proudila pitná voda, teď proudí duchovní energie. Tak by se ve zkratce dala popsat bývalá vodárenská věž v jihočeské Třeboni, ve které dnes sídlí galerie buddhistického umění. Sbírka, kterou shromáždil třeboňský rodák Milan Klečka a kterou nyní spravuje Náprstkovo muzeum, si zajel prohlédnout náš jihočeský redaktor Filip Černý v doprovodu dcery zakladatele galerie Anudar Klečkové.
1: Nacházíme se v prostoru bývalé vodárenské věže, kterou v roce 1909 projektoval velmi významný český architekt Jan Kotěran, což byl vlastně zakladatel moderní české architektury, takže už jenom z tohohle hlediska je to poměrně významná stavba.
2: Ale ta stavba teď neslouží vodárenským účelům, ale slouží účelům úplně jiným, byť se možná tady také dá něco načerpat.
1: No, věž sloužila do roku 1966 jako zásobárna pitné vody, potom byla vyřazena z provozu. Pak poměrně dlouhou dobu nebyla využitá, téměř 40 let i velkým způsobem chátrala a pak od roku 2005 si věž prodal místní rodák, pan doktor Milan Klečka, který vybudoval galerii buddhistického umění a v roce 2013 jsme ji otvírali a dnes se tady teda nachází největší expozice buddhistického malířského umění v Evropě.
2: Ty exponáty, které jsou zde, jsou odkud?
1: Tak především jsou z Mongolska a z Tibetu. Všechny je právě nazbíral pan Klečka, který věž zrekonstruoval na vlastní náklady a vybudoval tady galerii. On je vlastně geolog, doktor přírodních věd a dlouhá léta, téměř 50 let působí v Mongolsku, takže na svých pracovních cestách se tam začal věnovat sbíráním těchto artefaktů. A vlastně máme tady přes 140 buddhistických artefaktů maleb takzvaných thanek. Jsou to malby kreslené na šepsované plátno minerálními a rostlinnými barvami, které tehdy kreslili v buddhistických klášterech mniši nebo lámové a jsou to artefakty z první poloviny 18. století do první poloviny 20. století.
2: Hned vlastně tady to velké plátno, tak to jsou hlavně Budhové. Já jsem si myslel, že Budha je jenom jeden, to jich bylo víc?
1: No, samozřejmě Budha s velkým B, jakožto zakladatel buddhismu, je pouze jeden, ale Budha s malým B, jakožto osvícená, prozřelá bytost, tak těch je více. Tadyhle potom vlastně na té dlouhé malbě můžeme vidět pokojná božstva a to jsou vlastně takzvaní bodhisattvové, což jsou také bytosti, které dosáhly osvícení, prozření neboli té nirvány jako Budhové. Nicméně vlastně se nevymanili od nekonečného koloběhu znovu zrození, aby se mohli neustále vracet, rodit zpátky na svět a nám lidem mohli pomáhat. Takže vždycky všichni tyhle bodhisattvové, taková ta pokojná božstva, mají vždy svou živou lidskou podobu, své živé lidské převtělení. Například tadyhle uprostřed na malbě s kruhem tisíci rukou je takzvaný Avalokitéšvára, neboli velký slitovník a jeho inkarnací jsou Dalaj Lámové.
2: Já když se podívám, tak některý ten Budha z malým B je žlutý, jiný modrý, některý červený, bílý. Co ty barvy pleti znamenají?
1: Tam to potom se hodně liší. Tam vlastně je klasický Buddha Siddhartha Gautama, tak zakladatel buddhismu, tak má vlastně klasické pleťové jeho vrazení. Ale potom třeba modré znázornění je Buddha medicíny, potom je vlastně Buddha Amitayus, takže se to tam potom liší, co konkrétně ten daný Buddha znamená podle těch daných barev.
0: Zatroubení na Dung Chen, neboli dharmickou troubu, uzavřelo návštěvu galerie buddhistického umění v Třeboni. Vydat se tam můžete nejenom prostřednictvím našeho pořadu, ale i během svých toulek po jižních Čechách. Veškeré aktuální informace o galerii najdete na stránkách Třeboňského infocentra.

A je tady závěr. My vás v dnešní soutěži, vlastně i zítra bude stejná soutěžní otázka, zveme na jedno zajímavé místo. Podrybník. Pod Rybníkem najdete tunel. Ten tunel je dlouhý 8 metrů, hloubka je 3,5 metru. To jsem možná v tom prvním zadání ani neřekl, tak to říkám teď. No a můžete se tam podívat, jak to pod Rybníkem vypadá. Takže můžete nahlédnout do skutečného prostředí ryb a vodních živočichů. Ten prosklený tunel najdeme, je přímo pod Rybníkem, jak už jsem říkal, za A v obci Modrá u Velehradu, za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak je to na vás, pošlete nám textovou zprávu, veškerá pravidla najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz, hrajeme o cestovní tašku a o hlavní cenu za měsíc červen, o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a taky tam je něco na čtení, kniha Sedmi krásky na cestách. Sobotní výlety jsou u konce, nedělní teprve začínají, vlastně začnou zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Už jenom dolaďujeme poslední věci, abyste si užili u rozhlasového přijímače příjemnou hodinu. Už teď vás k poslechu zve za celý výletnický tým Pavel Kudrna.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vládní koalice chce zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. Na Ostravsku a Karvinsku dnes začínají jezdit výletní báňské vlaky. Státní vojenský podnik v Šenově slaví výročí ukázkami vojenské techniky. Taky zítra bude oblačno s přeháňkami a teploty do 20 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhu na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství anebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodování s lidmi.
2: Ten návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji. Ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
0: U náhradního mateřství ale opoziční zástupci upozorňují na to, že v české legislativě chybí i definice, kdy může být legální. Ministr Tejc s Vítkou souhlasí. Jde ale podle něj nejen o právnickou, ale i etickou otázku. Začíná sezóna výletních báňských vlaků. Lidé se s nimi můžou podívat do obvykle nepřístupných oblastí Ostravsko-Karvinského uhelného revíru. Vlaky totiž využívají bývalé nákladní vlečky. Zájemci se můžou projet po dvou trasách, říká Ladislav Antalec ze Slezského železničního spolku. Jedna z nich vede například taky do ostravské zoo.
3: Navštívíme například areál dolu Darkov. Z oken našeho vlaku se otevře fenomenální výlet prakticky na celý areál tohoto utlumovaného dolu, kdy pasažerům ukážeme, kde je těžní věž, kudy fárali dolů do podzemí havíři. No a vedle ní jim ukážeme i skipovou věž, kterou se dopravovalo nahoru na povrch to natěžené úlí.
0: Přibývá nehod cyklistů na elektrokolech, vyplývá to ze statistik policie. Ta loni řešila skoro 870 takových nehod, to je meziročně o třetinu víc. Nejčastější příčiny nehod jsou podle policie nevěnování se řízení anebo nezvládnuté ovládání kola. Tanky a obrněnce za celou 80letou historii vojenského opravárenského podniku jsou po celý den k vidění i vyzkoušení v Šenově u Nového Jičína. Státní podnik tak slaví 80. výročí od svého založení. Organizátoři očekávají velkou návštěvnost a kvůli možným problémům s parkováním doporučují přijet na akci vlakem. Podle mluvčího VOP Rostislava Rožnovského je železniční stanice hned vedle tankodromu, kde se akce koná.
4: Předveme veškerou techniku, která se od roku 1946 u nás vyráběla či upravovala, od britských tanků Cromwell přes rodinu sovětských tanků až po aktuálnější nejnovější obrněnec CV-90. Kromě ukázky vojenské techniky máme připravený bohatý hudební doprovodný program a doprovodný program i pro děti.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji proměnlivá, převážně velká oblačnost a může i zapršet. Nejnižší noční teploty okolo 10 stupňů. Zítra přes den pak čekejte opět převážně velkou oblačnost s možností přeháněk. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů, na horách naměříte do 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Karviné Mizerově je zcela uzavřená ulice Kirovova. Opravuje se tam vozovka, chodníky i přilehlá parkoviště. Omezení potrvá až do 19. července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme krásné odpoledne v sobotu 13. června, jsou 4 minuty po 14. hodině a počasí je vcelku příjemné. Někdo, kdo si stěžuje na horko, může být nadšený. Ten, kdo nemá rád chladno, také může být nadšený, protože je to střídání různých teplot a svitu slunce. Tak věřme, že se vám bude dnešek líbit. Když ne, tak si ho zpříjemněte s Českým rozhlasem Ostrava. My už za chvíli budeme směřovat do aeroklubu v Knově. Ten slaví 80 let. Spojíme se s jeho předsedou a zeptáme se na minulost i současnost. současnost létání v Krnově. No a také bychom rádi, abyste se o víkendu podívali na naše sociální sítě, tedy Facebook i Instagram, a můžete soutěžit o festivalovou stupenku na FM City Fest. Ten se koná za pár dní, a to v pátek a sobotu 19. a 20. června. Pokud se na vás usměje štěstí, tak si můžete užít koncert například Marka Straceného, Heleny Vondráčkové, Janka Ledeckého nebo kapely Lucie. Tak se podívejte na Facebook nebo Instagram Českého rozhlasu Ostrava a můžete soutěžit. Hezký poslech a klidné sobotní odpoledne s písničkami, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a kulaté výročí si letos připomíná Aeroklub Krnov. Jde o 80 let od doby, kdy se tamní letečtí nadšenci spojili a začali budovat krnovské letiště. V rámci oslav si dnes můžete, co by návštěvníci, prohlédnout techniku a také zázemí Aeroklubu Krnov. Více už prozradí předseda Aeroklubu a Leopold Sedláček, se kterým jsme v telefonickém spojení. Hezké odpoledne přejeme.
1: Dobrý den.
0: Pane předsedo, jaké události v 80leté historii klubu byly podle vás ty zásadní?
1: No, částečně jste to zmínil a opravdu asi ta nejzásadnější byla vůbec ta prvotní myšlenka těch aviatických nadšenců, kteří chtěli létat, vybudovat letiště. Z ústního podání máme, že to bylo už v roce 45, tedy po druhé světové válce, ale oficiálně k založení došlo v lednu 1946, to se založil spolek Aeroklub letiště Krnov. A od té myšlenky, kdy vlastně neměli nic ti naši otcové zakladatelé, potom došlo k vybudování letiště, získání ploch, zázemí, hangáry, postupně zpevněná vzletová přistávací dráha a tak dále. Čili to byly ty zásadní milníky, které vlastně způsobily to, že to letiště vzniklo a je tady a funguje.
0: No a jak klub funguje v dnešní době? Co se dá u vás na letišti všechno provozovat?
1: Ten Aeroklub náš je zapsaný spolek, to znamená, že my fungujeme čistě na dobrovolné bázi, aktivistické, ale tím, že jsme veřejné vnitrostátní letiště, což v dnešním pojetí znamená, že se mohou přiletět letadla z celého šengenského prostoru, tedy i ze zahraničí, tak z toho nám vyplývají, řekl bych, veliké povinnosti, které musíme letiště udržovat, publikovat letecké informace. No ale co se týče toho našeho vlastního sportovního vyžití, tak zde máme poměrně silné oddíly jako kluzákového letání, dříve se tomu říkalo větrně, bezmotorové letání, potom máme motorové letadla, poměrně silný je odbor ultralehkého letání, který se rozvíjí, takže tu možnost toho sportovního vyžití na sportovních letajících zařízeních a letadlech tady mají téměř všichni, kteří si na to vzpomenou.
0: No a jak jsme říkali, 80 let od založení Aeroklubu Krnov si připomínáte na letišti právě dnes, tak jak slavíte?
1: No, slavíme samozřejmě leteckou činností, my jsme to pojali formou otevřeného dne, letiště jsme otevřeli pro všechny obyvatele z okolí a ti, co mají zájem, pro naše členy, pro členy bývalé, tak jsme je pozvali, přichystali jsme jim letecké ukázky, přichystali jsme stojánku z letadly, které si můžou prohlédnout a samozřejmě k tomu spoustu nějakých atrakcí, všecko ve smyslu toho létání a těšíme se na to, že prostě ti lidé za náma přijdou, podívají se a zjistí, jak to letiště žije a funguje. To máme odpolední hodiny a na ty podvečerní potom máme připraveno setkání všech členů, kteří kdy letištěm prošli, aby jsme se setkali. Máme takovou společenskou část, kdy budeme vzpomínat, promítat fotografie, filmy, vykládat si a v podstatě to bude ta oslava.
0: Aeroklub v Krnově slaví 80 let. V rámci oslav si dnes můžete prohlédnout techniku a také zázemí klubu. A pozval vás, milí posluchači a posluchačky, předseda Aeroklubu Krnov Leopold Sedláček. Děkujeme a ať se oslavy vydaří. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Beskydské obce dnes odpoledne poměřují síly v netradičních disciplínách a hlavně si ale užívají den plný zábavy a společných zážitků. Třeba v Bílé na Frýdecko-Místecku probíhají beskydské hry bez hranic. Soutěžní týmy plní originální úkoly, návštěvníci se navíc mohou těšit na mnoho zajímavých věcí, jako parkourový workshop, street dance nebo koncert. Tak jaká atmosféra je pod severní sjezdovkou a kdo má zatím nejblíže k vítězství, to na místě zjišťuje naše redaktorka Petra Pivková, se kterou jsme živě ve spojení. Petro, hezké odpoledne, tak jak hry zatím probíhají?
2: Krásné odpoledne. Hry zatím teprve byly započaty, takže zatím to vypadá, že jsme se seznámili s obcemi, které budou závodit v netradičních disciplínách, ale nálada tady pod sjezdovkou je opravdu výborná a vypadá to, že všichni si to přijeli pořádně užít. Já jsem tady už i s manažerkou mikroregionu paní Dvořákovou. Dobrý den, řeknete mi, v čem se bude letos závodit a o čem vlastně ty beskydské hry bez hranic jsou?
3: Dobrý den, vítáme posluchače. Beskydské hry bez hranic jsou součástí dne mikroregionu Frýdlansko-Beskydy, kdy vlastně mezi sebou soutěží obce mikroregionu Frýdlansko-Beskydy podle známého formátu her bez hranic, které jsme si mohli v 80. 90. letech užít. Takže jsou to takové bláznivé, nedá se ani říct sportovní hry, ale ten sportovní duch je tam určitě velký a to klání mezi těmi obcemi jde skoro až na dřeň.
2: Vy jste říkala, že to je už 9. ročník a jak to funguje? Tedy putují ty hry mezi těmi obcemi nebo jsou vždycky na jednom místě?
3: Ano, přesně tak. Já teda pracuji pro mikroregion 3. rokem. Je to 9. ročník, započato bylo v obci Janovice a každý rok se ty hry bez hranic vlastně posouvají do jednotlivých obcí toho daného mikroregionu. Letos se účastí zhostila obec Bílá spolu s obcí Staré Hamry, protože jsou to naše dvě nejmenší obce mikroregionu.
2: A máte nějakého favorita? Nějakou obec, kterou si myslíte, že by to dneska mohlo jako klapnout?
3: Tak určitě všichni chtějí vyhrát, ale z historie víme, že obec Lhotka a obec Metylovice jsou vždycky mezi prvními, takže obhájí vítězství nebo ne?
2: No tak to uvidíme, budeme to pilně sledovat. Já moc děkuju, věřím, že se to dnes všem vydaří a přeju teda hodně štěstí do těch her.
3: Děkujeme, snad nám vyjde i počasí, protože v noci nás potrápil déšť, ale teď už se na nás sluníčko usmívá.
2: Je to jasné, ano, je tady pod sjezdovkou opravdu krásně, sluníčko svítí a pokud byste třeba měli čas a chuť, ještě sem určitě můžete dorazit a zajít fandit na beskydské hry bez hranic.
1: Beskydské obce dnes na Bílé na Frýdecko-Místecku soupeří v netradičních disciplínách v rámci beskydských her bez hranic a pozvala nás na ně živě naše redaktorka Petra Pivková. Petro, děkujeme, naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a pojďme do Oldřichovic. Tam se uskutečnil charitativní běh pro hospic Medika. Jeho heslo znělo: běžíme pro ty, kteří už běžet nemohou. Akce spojila sport, podporu mobilní hospicové péče a také rodinnou atmosféru u cíle. Jak taková péče funguje a co bylo důležité při organizaci běhu a co si měli účastníci odpoledne odnést, zachytil v reportáži Filip Tománek.
1: Dobrý den.
2: Oldřichovice, krátce před startem charitativního běhu pro hospic Medika. Na místě se scházejí běžci, rodiny s dětmi i lidé, kteří nepřišli jen kvůli sportovnímu výkonu, ale hlavně kvůli pomoci. Heslo akce zní: běžíme pro ty, kteří už běžet nemohou.
3: Takže Matěj máme.
2: Co si lidé mohou představit pod hospicovou péčí a jak mobilní hospic pomáhá rodinám přímo v domácím prostředí, vysvětluje ředitelka Andrea Šimeček.
4: Mobilní hospic je multidisciplinární tým, kde jsou nejen lékaři, sestřičky, ale i sociální pracovníci. Máme paní, které dělají odlehčovací službu, to znamená, že zastoupí pečující v momentě, kdy je potřeba. Dokážeme půjčit postel anebo oxigenerátor, anebo třeba pomoci i vypsat papíry ohledně státních příspěvků. Je to taková navigace, která krok po kroku vede rodinu a vždycky jim říká: za 500 metrů uděláte to a to, za 300 metrů vypíšete žádost o péči, za 500 metrů půjčíte postel a tím způsobem pomáháte rodině překonat tohle těžké období.
2: Hospicová péče není jen pomocí pro samotného pacienta, ale také oporou pro jeho nejbližší. Při běhu pro hospic Medika se ale zdravotníci zapojili i přímo na místě. Jedna z nich, lékařka Gabriela Argalášová, byla na startu nejen jako zaměstnankyně, ale také jako součást zajištění běhu. Účastníkům vysvětlovala pokyny, značení trasy i to, na co si mají během závodu dát pozor.
5: Moje role je to, že jednak jsem lékařka hospicové, tady té služby dobové péče, takže se podílím na organizaci víceméně trošku toho zázemí, ale větší část nebo větší ta organizační část je značení nebo vymýšlení té trasy a značení potom té trasy, být tady na startu, vítat lidi a takové to povídání s nima tady, uvítat je a nasměřovat je na tu trasu, doporučit jim, jaké trasy, jestli krátkou, prostřední nebo dlouhou, říct jim, kde je cíl a co je tam čeká.
6: Tak, výborně, máme další, tentokrát zase dámy, střední trasa, krásně v poklusu.
2: U cíle se potkávali běžci, rodiny, dobrovolníci i lidé, kteří přišli hospic podpořit svou přítomností. Co chtějí organizátoři, aby si účastníci z odpoledne odnesli, přibližuje jedna z organizátorek běhu, Marta Bartnická.
7: Byli bychom hrozně rádi, kdyby si odnesli to, že tady taková služba v regionu je, že tady máme mobilní hospic a kdykoliv se, když budou potřebovat, můžou na nás obrátit, ale současně bychom byli rádi, kdyby si odnesli tu neskutečnou radost z té podpory, z toho otevírání srdce a spáchání dobra.
6: Nebo ta střední. Zatím střední. Tak to ne, vypadáte dobře.
2: Charitativní běh připomněl, že péče o člověka v závěru života se netýká jen zdravotníků, ale celé komunity. Pomoc může mít podobu odborné péče v domácnosti, dobře připravené trasy, dobrovolnické práce, ale i obyčejné lidské přítomnosti. Z Oldřichovic Filip Tománek, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

Jarda Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava a zveme vás, abyste si prohlédli naše sociální sítě Facebook a také Instagram a soutěžit můžete o festivalovou vstupenku na FM City Fest. Tento FM City Fest se koná za pár dní, a to v pátek a sobotu 19. a 20. června. Pokud budete mít štěstí, tak si můžete užít koncert třeba Marka Ztraceného, Heleny Vondráčkové, Janka Ledeckého nebo kapely Lucie. Na letní FM City Fest se zvání do unikátního prostředí historické industriální budovy bývalé Lembergerovy textilní továrny ve Frýdku Místku. Takže se podívejte na Facebook nebo Instagram Českého rozhlasu Ostrava a tam pravidla soutěže zjistíte, zapojte se, abyste mohli získat zmíněné vstupenky. No a teď je 14 hodin 45 minut, co nás čeká za okamžik pravidelná předpověď počasí v telefonátu s meteorology. Ani to si nenechte ujít.

0: 11 minut zbývá do 15. hodiny, posloucháte Český rozhlas Ostrava a připravena je předpověď počasí. U telefonu je Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Romane, jak to aktuálně s počasím v sobotu odpoledne vypadá?
1: Tak oblačnost se nám v průběhu dne chvílema i částečně protrhává, takže na některých místech se objevují sluníčko, přeháněk zatím moc nebylo. Teď se vyskytují v té jesenické části Moravskoslezského kraje a odpolední teploty se pohybují většinou od 18 do 22 stupňů Celsia v Bohumíně. Je to dokonce těch 6 desetinek stupňů nad 22 a provází to většinou mírný jihozápadní až západní vítr s průměrnou rychlostí většinou do 6 metrů za sekundu.
0: Jaký je výhled na další hodiny a okamžiky, to znamená, co by mělo čekat ohledně počasí nás všechny v noci a zítra?
1: Stále většinou i teď na večer proměnlivá oblačnost, bude se to střídat a můžou se ještě vyskytnout teď v těch pozdních odpoledních a večerních hodinách i nějaké přehánky. Ty by v průběhu noci se měly potom vyskytovat spíše jen výjimečně. Teploty by se potom měly pohybovat během noci většinou od 12 do 8 stupňů. Vítr by měl foukat jen mírný jihozápadní až západní většinou s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu. No a zítra stále to bude víceméně s proměnlivou, převážně velkou oblačností a v průběhu i zítřejšího dne by se měly objevovat nějaké ty přehánky. Zítřejší maxima, ten den bude větrnější, takže možná i pocitově bude něco chladnější a hlavně ty maxima by se měly pohybovat někde od 16 do 20 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách to bude kolem 11 stupňů a ten vítr bude mírný, jo, západní a západní většinou s průměrnou rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejsou vyloučeny i nárazy přechodně kolem 55 km za hodinu.
0: Ještě by nás zajímal výhled na další dva dny, jak by mělo být na začátku pracovního týdne, tedy v pondělí a v úterý.
1: Polejasno, žovlečno, během nepřechodně s ojedinělými přeháňkami možná na horách mohou být o něco četnější. Ranní teploty mohou odpovídat zmenšené oblačnosti, to znamená od 11 do 7 stupňů, ty nejvyšší denní zatím bez změny od 16 do 20 stupňů. Vítr mírný jihozápadní až západní většinou do 6 metrů za sekundu. V úterý už potom méně oblačnosti a vypadá to, že se to obejde bez srážek, to znamená více sluníčka, ale ranní teploty budou ještě o něco nižší, od 10 do 6 stupňů v údolích, to může být až ke 4 stupňům, ale ty odpolední zase budou stoupat o něco výše a měly by se pohybovat většinou od 19 do 23 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, během nepřechodně mírný, jihozápadní až západní většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Informace o počasí a Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky a budeme se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 14 hodin 52 minuty, to je přesný čas ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za 8 minut začnou zprávy. Mimo jiné uslyšíte i to, že půjčovna lodí na Vrbickém jezeře v Bohumíně zahajuje provoz s předstihem. Podrobnosti za chvíli.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex Plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový systém chce zavést v tomto volebním období. Lichnov na Bruntálsku dokončuje první fotovoltaickou elektrárnu v obci. Těšínské divadlo dnes uvede premiéru pohádky Sněhová královna. Taky zítra čekejte oblačnou oblohu a přehánky. Naměříme do 20 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit platové tabulky, které vycházejí hlavně z délky praxe a více zohlednit práci a zkušenosti učitelů. Ministerstvo školství ho připravuje a ještě v tomto volebním období chce zavést. Podle ministra Roberta Plagy za ANO by měl lépe odrážet přínos učitelů pro školu. V té souvislosti mluví o stupních v systému a taky o rolích, tedy o tom, jaké pozice učitelé ve škole zastávají.
3: To znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužené roky.
2: Instalace fotovoltaické elektrárny na střeše základní školy v Lichnově na Bruntálsku je téměř hotová. Solární panely obec zapojí do sítě příští týden. Jde o první obecní fotovoltaiku v Lichnově. Radnice tak chce ušetřit na provozu školy, říká tamní starostka Marta Otisková z Hnutí STAN. Přebytková energie půjde do baterií.
4: Škola je největší budovou zřizovanou obci Lichnov a samozřejmě má taky své náklady, jak na otop, tak na spotřebu elektrické energie. A samozřejmě ještě bychom chtěli sdílet elektřinu, a to na našem veřejném osvětlení na našich odběrných místech.
2: Městská půjčovna lodí u Vrbického jezera v Bohumíně se letos na přání rekreantů otevírá o 2 týdny dříve. Svůj provoz zahajuje už dnes a lidé si tak můžou k projížďkám po jezeře zapůjčit pramice, šlapadla nebo pedalboardy, informovala o tom mluvčí radnice Jana Končítková. Provoz druhé městské půjčovny lodí na řece Odře ve Starém Bohumíně zahájí v sobotu 27. června tradiční odemykání meandrů. Těšínské divadlo dnes poprvé uvede pohádku Sněhová královna. Premiéra představení na motivy příběhu Hanse Christiana Andersena začíná v 17 hodin. Inscenaci o dvou nerozlučných přátelích a strastiplné pouti režíroval Jiří Hajdela.
5: Divadlo zpracovalo dramatizaci Leny Pešák, doplněnou o hudbu Beaty Hlavenkové a texty básníka Josefa Václava Sládka. V hlavních rolích se představí Barbora Sedláčková, Krištof Malec a jako host Lenka Kucharská Sedláčková. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji proměnlivá, převážně velká oblačnost a může i zapršet. Nejnižší noční teploty mezi 12 a 8 stupni. Zítra přes den pak čekejte opět převážně velkou oblačnost s možností přehánek. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů, na horách mezi 10 a 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Pokud víte o aktuálních problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jsou 4 minuty po 15. hodině přejeme klidné odpoledne a za chvíli vás ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava pozveme do komunity umělců, kteří tvoří v Ostravě Mariánských horách v budově Fráni Šrámka 5. Nahlédneme třeba do dílny Šperkaře a bude to hodně zajímavé. Ale to není všechno, protože se podíváme také do areálu Hřbitova v Ostravě Vítkovicích, kde stojí zrenovovaný pomník Karla Botka. Vznikl jako upomínka na nadějného člena Sokola, který tragicky zemřel při nácviku v pouhých 25 letech. Pozveme vás na místo a nabídneme podrobnosti. Teď už hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a také písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď půjdeme za uměním. Je pravda, že umělci potřebují ke své práci nejen klid a soustředění, ale také vzájemnou interakci. To vše našli v budově Fráni Šrámka 5 v Ostravě, Mariánských horách. Z centrální chodby vedou dveře do jednotlivých ateliérů. Než se však do jednoho z nich podíváme, probereme ještě s majitelem budovy, Markem Konečným, historii tohoto objektu. Ptala se redaktorka Romana Kubicová.
1: Tato budova byla postavena za jeden jediný rok jakožto školské zařízení. Učit se tady pokračovalo až do 97. pak chátrala. No a kde přišel ten nápad přetvořit ji na místo tvoření?
2: Já možná řeknu, že chátrala je neúplně správné slovo. Tady zdravotní škola, která měla tuhletu školu v opatrovnictví, tak ji využívala pro své účely v rámci potřeb. Chvilku tady byla taky nějaká výuka, ale vesměs to bylo potom pro nějaké nájemníky. A vlastně ta doba těch nájemníků byla to, že se tady z toho pomalinku začala vznikat nějaká komunita umělců, ti na sebe navolovali další umělce a já můžu říct, že vlastně jsme spíš dostali příležitost budovu odkoupit s tím, že jsme řekli, že tady tu komunitu budeme chtít dále podporovat. A takhle to nějakým způsobem vzniklo. Já můžu říct, že o téhle komunitě, o kterou tady celou dobu bavíme se, je v prvním patře, Fráni Šrámka 5, protože ve spodním patře jsou stále živnostníci a jsou tady legendární autoservis pana Georgieva, která je rodinná firma a jsou tady přes 30 roků dokonce.
1: Aha. Vy umělci jste tady jak dlouho?
2: Umělci jsou tady nějakým 15. rokem, když řeknu takhle. Já myslím si, že nejdéle. Taková meka tady téhleté budovy je Galerie Saigon. Musím říct správně, je to Galerie Saigon, ne galerie, ale Galerie Saigon, která má už přes 111 večerů tady výstav v jedné koji, jedné místnosti. A je to vlastně jako kdyby i takový nejznámější jako kdyby bod té budovy s tím, že téhleté budově, dokud to nepřišlo pod nás, tak se říkalo Saigon.
1: Možná posluchači slyší takovou zvláštní akustiku, kterou si spojíme spíš s koncertními sály nebo s kostelem, tak my stojíme vlastně v té chodbě. Prvním patře tam je nějaký technický jeřáb, ten patří k vám taky?
2: Jo, musíme říct, že na začátku tím, že to byly ty učiliště, byly tu obarvěcí stroje, tak tady jeřáb je a je plnofunkční, stále ho jako kdyby využívám i v rámci nějakých jako kdyby akcí. Můžu říct, že má všechny revize a daří se nám to jako nějakým udržovat. Není to úplně jednoduché, ale je v provozu a využíváme ho velice často.
1: No a z té chodby vedou dveře do nejrůznějších tajemných prostorů. My za chvíli společně se šperkařem Markem?
3: Honzou.
1: Se šperkařem Honzou nahlédneme do jednoho, ale kdybych je chtěla spočítat, tak kolik vás tady je vlastně?
2: Já můžu říct, že nájemníků v téhle budově je 40, z toho cca 30 jsou právě umělci, většinou jsou to malíři, sochaři a hudebníci. Je tady několik zkušeben, kdy ty zkušebny jsou většinou sdílené a je tam více skupin. Dokonce tady máme jedny dveře, kde paní Špinárová chvilku zpívala.
1: To muselo krásně znít tady. Ostatně klavír tady máte, umíte někdo?
2: To jde mimo mě, musím se přiznat.
3: Máme tady spoustu pianistů, já bohužel nejsem z nich.
1: No tak to je pozvánka, aby posluchači opravdu přišli a třeba si vychutnali nějakou z vašich vernisáží. Předpokládám, že se hraje tehda na to? Nebo to máte tak spíš pro soukromou potěchu?
2: Ne, když tady se něco pořádá, tak je fakt hodně těch umělců a ten klavír tady zní.
0: Dodává Marek Konečný, majitel budovy Fráni Šrámka 5 v Ostravě. Do jednoho z ateliérů, kde vznikají šperky, se podíváme už za malý okamžik po písničce. Hezké odpoledne.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se znovu vracíme do komunity umělců, kteří tvoří v ateliérech v budově na Frániše námka 5 v Ostravě. A slíbili jsme návštěvu jednoho z ateliérů. Dovnitř svého království pozval šperkař Jan Michalisko redaktorku Romanu Kubicovou.
1: A Honza mezi tím už stihl otevřít dveře, kafe. Aťas patří k vám?
2: Kafe Aťas je to taková komunitní kavárna, takže když svítí cedule kafe Aťas, tak lidi a místní komunita může zaklepat a dát si kafe tady. Je to takový mikrosen, mít ateliér s kavárnou a galerií a tady můžete, vítejte ve šperkářském ateliéru, který má několik zlatnických stolů. Pořádají se tady i workshopy pro veřejnost a vznikají tady různá díla. Je tu Sara Timošová, jedna studentka, která ke mně chodí, a ta zrovna včera dodělala brož pro paní Evu Pavlovou, pro první dámu, která navštěvuje školu šperkařskou ve Zlíně. Tak je tady řada lidí a osobností, s kterými se tady můžeme potkávat.
1: No vida. A můj první dojem, když jsem vstoupila dovnitř, já bych asi neodhadla úplně, že jsem ve šperkařské dílně. Taky jsem žádné nikdy nebyla. Viděla jsem svěrák, jsem si říkala, dobře, tak nějací jako mechanici. Takže s čím vším musíte pracovat, Honzo?
2: Určitě takovou královnou tohoto ateliéru je válcna, s kterým člověk válcuje ty stříbrné a zlaté plechy a dráty. A tady typické stoly jsou s takovým výkrojem a z kůží, který zachycuje veškerý prach a piliny, protože maximum materiálu se musí zachytit a spoustu pilníků, pilníčku a všechno, většina věcí je z pozůstalostí různých jiných zlatníků, s kterým jsem měl štěstí jako se potkat nebo ke kterým jsem přišel, a líbí se mi, že každá ta věc má desetiletý a desetiletý příběh ještě z minulého režimu, takže hodně toho zažila každá tady tahle věc.
1: Vy máte vlastně jakou školu?
2: Mám střední šperkářskou tady v Ostravě, tehdy byla v Michalkovicích, a potom Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě, a měl jsem štěstí absolvovat stáž ve Pforzheimu v Německu, to je město zlatníků. Na konci války bylo téměř srovnané se zemí, ale i tak bylo znovu vybudované a přesto si zachovalo genius loci a nějakou kontinuitu tam, kde cítit.
1: Vy se tak hezky usmíváte, vás to opravdu baví, že jo? Tohle řemeslo krásné.
2: Nejvíc mi baví ti lidi tady. Kdybych měl zlatnickou dílnu na pustém ostrově, tak by mě to nebavilo, ale je to spojené s lidma prostě.
1: No, dobře, já vím, že vybavit si, jako když začínáte jako šperkař nějakou soukromou dílnu, je poměrně hodně náročná finanční záležitost. Takže jak vlastně můžou postupovat mladí šperkaři, když chcou něco vyrábět a vlastně nemají všechny tyhle ty materiály a nářadí?
2: Tak je určitě super využít vždycky tu školu a ty možnosti a postupně dokupovat pilky, pilníky, anebo si rozšiřovat síť a ptát se. Ptát se třeba na puncovním úřadě je nástěnka, kde občas visí nějaký inzerát, že někdo prodává nějaký stůl nebo nějaké věci, a všechno je o lidech. Tak se prostě ptát a dívat se okolo.
1: No ale vy jste říkal, že vám tady tvořila nějaká studentka ze Zlína, tvořila tu brož pro první dámu, takže když vám tady někdo přijde a požádá o kousek místa prostoru pro nájem, tak ho nevyhodíte?
2: Je to o komunikaci a vlastně je tu možnost sdílet ten ateliér a stůl. Takže ta možnost tady je.
1: No a jak se vám tady tvoří, tady v téhleté komunitě? Je to obohacující, nebo naopak sklouzáváte třeba k tomu, že místo dílny sedíte na chodbě a povídáte si o životě?
2: Je pravda, že někdy se mám tendenci více kochat, ale tohle je obrovský dar, protože ty ateliéry jsou plné. Já jsem tady už třetí rok a to bylo jeden z velkých darů v životě, že jsem měl možnost tady díky panu Marku Konečnému tenhle prostor si pronajmout a tvoří se tu skvěle. Je to vlastně centrum, Mariánské hory jsou centrum, jako takové srdce Ostravy, a líbí se mi ten Šromec, že tam dole se svařuje, tam voní terpentín, tam jsou fotografové, sochařové, a vždycky tady někdo prochází, občas si dám kavčo s někým, miluju to tady.
1: To byla nejkrásnější pozvánka pro umělce do komunity na Frániš Rámka 5 a také samozřejmě pro obdivovatele nejrůznějších uměleckých řemesel a odvětví. Poskytl nám i šperkař Honza

0: Naším pondělním hostem bude herec Petr Panzenberger, který prožívá šťastnou sezónu. Minulý měsíc získal cenu Jantar za titulní roli v představení Perníkář a vloni také cenu Thálie. Jak se cítí v monodramatu a v postavě, která je skutečná? Nejen na to se bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: tebou, usměj se.
1: Je půl čtvrté, posloucháte Český rozhlas Ostrava. No a za malý okamžik vás zavedeme na donedávna omšelé místo, které dnes svítí jako nové. Jde o areál hřbitova v Ostravě Vítkovicích, kde stojí zrenovovaný pomník Karla Bodka. Vznikl jako upomínka na nadějného člena Sokola, který tragicky zemřel při nácviku v pouhých 25 letech. My vás pozveme na místo a nabídneme podrobnosti. Přejeme hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Hřbitov v Ostravě Vítkovicích zdobí unikátní pískovcový pomník se sokolskou symbolikou. Obvod zainvestoval jeho renovaci a nedávno při příležitosti výročí založení tamního sokola byl monument slavnostně znovu odhalen. Upomíná na tragický příběh mladého člena Vítkovické tělovýchovné jednoty. S ostravským historikem a iniciátorem obnovy Petrem Lexou Přendíkem natáčela kolegyně Petra Štrimplová.
1: Koukám, že stojíme, pane Přendíku, na křižovatce cestiček hřbitovních. My jsme na Vítkovickém hřbitově a stojíme u pomníku, který je asi čerstvě zrenovovaný.
2: Úplně čerstvě, ano, je to pravda. My tady před sebou máme náhrobní kámen, který má zhruba na výšku nějaké odhadu 2,5 metru a vidíme tam vytesáno jméno Karel Bodko. Vidíme, že Karel Bodko se narodil 22. října roku 1899. Já jsem vyhledal, že se narodil ve Vítkovicích v dnešní Nerudově ulici.
1: Ano.
2: Je to dneska poměrně omšelý dům, každopádně je to dům, který má neorenesanční průčelí. A v tom průčelí nad každým oknem jsou hlavy sokolu. Nikoliv toho zvířete, ale našeho národního tělocvičného sokola. A i Karel Bodko byl jedním z těch sokolů. A Vítkovický sokol je vlastně založen už před jeho narozením. Patřil mezi vůbec nejstarší jednoty tady na severní Moravě. Byl ustaven, pokud se nemýlím, v roce 1895. A to je taky rok, kdy je ustanovená Česká beseda, což byl pro změnu spolek, který v těch germanizovaných Vítkovicích chtěl mít svůj národní český dům, což se do roku 1899 povede. Shodou okolností se tak stalo hnedka měsíc po narození Karla Bodka. No a Karel Bodko už jako dítě byl pravděpodobně veden k tomu, aby se stal součástí Vítkovického sokola. A vidíme, že zemřel poměrně mladý. Zemřel 26. května roku 1924. No a když se podíváme na ten hrob, tak on nám taky napovídá, jak se to stalo, že tak mladý člověk zemřel. Protože nahoře vidíme sokola, tedy tentokrát zvíře, které má v pařátech činky. Potom po straně vidíme kmen našeho národního stromu, tedy lípy. Ta je zlomena, symbol přeťatého života.
1: Ano.
2: A z té koruny nám visí dolů kruhy. Gymnastické kruhy. No on právě na gymnastických...
1: Nějaký kuriozní příběh.
2: No, kuriozní, spíše smutný. Literatura uvádí, že když cvičil na olympiádu, tak měl tedy udělat nějaký cvik a měl ho udělat v sále Českého domu ve Vítkovicích tak nešťastně, že spadl a na následky zranění i hned zemřel. Schválně jsem pátral, co je na tom pravdy. Nakonec se zjistilo, že to bylo trošku jinak. Jedna z těch krátkých novinových zpráv z té doby hovoří o tom, že Karel Bodko cvičil v sále, čárka, kde jiný bratr trénoval na olympiádu, čárka, a když dělal cviky na kruzích, tak tyto kruhy se pravděpodobně vytrhly ze stropu a vlastně spadly i s tím Karlem Bodkem. Takže stala se tragická událost a on teda hnedka v tom sále Českého domu v té tělocvičně v úrovni prvního patra umírá. A jelikož to byla taková poměrně jedna z nejtragičtějších událostí vůbec v tehdejších dějinách sokola ve Vítkovicích, tak se nejenom sokolové, ale i vlastně obyvatelé Vítkovic složili na tento majestátní pomník.
0: Říká ostravský historik Petr Lexa Přendík. V sokolském pomníku k poctě tragicky zesnulého mladého člověka jednoty nabídneme další informace hned po písničce od skupiny Elán. Tak přejeme hezký poslech.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Areál hřbitova protkaný vzrostlou zelení může být i teď v parních dnech počínajícího léta příjemný pro posezení nebo procházku. Až budete brouzdat tím v ostravských Vítkovicích, tak se zastavte u nově opraveného pomníku, který nechala kdysi vystavět jednota Vítkovického sokola. S historikem a kronikářem Petrem Lexou-Přendíkem místo prohlížela také Petra Štrimplová.
1: A je to opraveno z vaší iniciativy?
2: Ano, já jsem před 2 lety
1: po tom bádání v archivu
2: dal takovou nápovědu vítkovické radnici, že by bylo hezké tenhle ten pomník, který už se hodně nakláněl, musel být dokonce podepřen, který třeba už z toho sokola neměl ani křídla. Tak radnice to opravila a vlastně nedávno jsme tady měli takové slavnostní odhalení a já jsem úplně nadšen, protože to vypadá, že to je úplně fungelnový pomník. Krásně prokoukl, on byl kompletně černý. Vidíte, že dole je i epitafní nápis, je tam taková báseň krátká. Ta už tam vůbec nebyla, protože za těch 100 let se ten pískovec natolik poškodil, že to bylo nečitelné. Každopádně my jsme přemýšleli nad autorstvím toho pomníku, protože nikde nebyl napsán autor, ale jak se odstranil mech, tak na boční straně vylezlo jméno Karel Gruntora, Slezská Ostrava, takže významný kameník ze Slezské Ostravy. A taky jsem shodou okolností zjistil, že na Michalkovickém hřbitovu je taky sokolský náhrobek, který je téměř totožný jako ten vítkovický, takže jich pravděpodobně ve stejné době vzniklo více.
1: On je velmi vizuálně vyveden, tak jak jsme to popsali, ten sokol v tom rozpažení křídel, jasné obrysy těch listů, lípy, ty kruhy, takže tam vy jste vlastně jenom doplnili křídla, jak jste říkal, ale jinak z toho reliéfu je všechno tak, jak původně kdysi kameník vytesal.
2: Ano, přesně tak opravdu to vypadalo
1: to očištěno,
2: před těmi 100 lety a doděláno tak, aby to vlastně nešlo poznat, ani já sám teda nepoznávám, že je to opraveno. Každopádně tohleto nároží na hlavní ulici krásně prokouklo, protože už z dálky to najednou razí. Ono to bylo černé, teďkom je to takové, řekněme, až kávově bílé skoro, takže mám z toho radost, že Vítkovická radnice do toho šla. A taky jsem navrhl, že by bylo vhodné v tom pokračovat, protože tady máme i třeba starý kříž z původního hřbitova Vítkovického v té ústřední dnešní ose současného pohřebiště. Tak pan starosta Richard Čermák také přislíbil, že by bylo vhodné i toto opravit.
1: Takže jsou ještě plány na Vítkovickém hřbitově. No každopádně tady toto nároží zdobí nakvetlé a teď co to je?
2: Rododendron.
1: Takže to vypadá opravdu velmi pěkně. No příběh to je teda velmi zajímavý, že tomu mladému sokolovi vypravili takovýto pomník, že tam vlastně byla taková jako silná linka pro ty sokoly, pro ten český hlas.
2: Zase, když jsme v těch 20. letech, tak sokol to je národní klenot, je to něco hodně silného, něco, co formovalo tu republiku a byla tam velká jednota. A myslím si, že tenhle ten hrob, kdybychom ho dneska měli provést jako úplně nový, tak nevím, kolik set tisíc by nás to stálo, takže předpokládám, že i v té době to bylo něco hodně nákladného.
1: No ještě z toho epitafu na tom pomníku přečtu: Sokole, jarý sokole, buď pokojný tvůj sen, svému bratru věnuje sokol. Přijďte se podívat. Zajímavá může být procházka celým areálem Vítkovického hřbitova. Z Ostravy Vítkovic Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za okamžik, tedy za 7,5 minuty, začínají zprávy a po nich hvězdné návraty. Patrik Rozehnal a Ondřej Kepka dnes spolu zavzpomínají na herečku a známou recitátorku Gabrielu Vránovou. Dozvíte se, kde vyrůstala, jak brala její role rodina a jak vzniklo její celoživotní přátelství s Vladimírem Menšíkem. To vše už za chvíli.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hlučín schválil sloučení dvou základních škol. Lékaři fakultní nemocnice Ostrava varují lidi před skoky do neznámé vody. Lidé si dnes připomněli 84 let od vyhlazení Lidic. Zítra bude oblačno s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Radnice v Hlučíně na Opavsku připravuje sloučení škol Via Montessori a doktora Miroslava Tyrše. Spojení škol už schválili zastupitelé. Vedení města tím reaguje na vládní nařízení. Stát požaduje, aby měly základní školy vždy minimálně 180 žáků. Školu Via Montessori v Hlučíně navštěvuje 144 dětí.
2: Školy teď s městem připravují návrh sloučení i plán, jak budou školy v budoucnu fungovat. Via Montessori je veřejná škola založená na principech Montessori pedagogiky. Radnice chce tento styl učení ve městě zachovat. Výuka podporuje samostatnost, odpovědnost a individuální tempo rozvoje každého dítěte. Z Hlučína Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Na začátku koupací sezóny varují lékaři Ostravské fakultní nemocnice před skoky do neznámé vody. Mohou podle nich způsobit vážné poranění páteře a míchy, proto zdravotníci nabádají lidi k opatrnosti, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
3: Pacienty, kteří si v letních měsících vážně poraní krční páteř anebo míchu při neopatrném skoku nebo vstupu do vody, přijímá rehabilitační ústav Hrabině a Chochelná každoročně. Následkem bývá částečné nebo úplné ochrnutí končetin, ztráta soběstačnosti a nutnost dlouhodobé intenzivní rehabilitace.
0: Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Dnes o tom informovala agentura APA. Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner uvedl, že Rakousko uplatní novou strategii, která bude flexibilnější než ta současná. Cílem kontrol bude vyřadit z provozu převaděče, zločince a nezatěžovat pendlery. Evropská komise začátkem června doporučila Rakousku a 8 dalším státům schengenského prostoru, aby hraniční kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie ukončily. Pietou v Lidicích dnes lidé uctili památku obětí vyhlazené obce. Nacisti vesnici vypálili 10. června roku 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacisté popravili muže, ženy odvezli do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili. Celkem přišlo o život 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Jeden z nejhrůznějších válečných zločinů na území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava tradičně připomíná Muzeum památníku Lidice, říká jeho ředitel a historik Eduard Stehlík.
4: To vzpomínání rok od roku je aspoň pro mě smutnější, protože odcházejí očití svědkové. V současné době jsme mezi přeživšími už pouhých 6 dětí, s tím, že jsou to děti, které 4 byly v době tragédie, jim ještě nebyl jeden rok, ale jeden chlapec a jedna dívka, ty se dokonce narodili lidickým ženám až po vyvraždění Lidic, v té době byly těhotné, takže už vlastně na vlastní oči ani z těch přeživších si nikdo Lidice nepamatuje.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji převážně velká oblačnost s možností přeháněk. Nejvyšší teploty mezi 16 a 20 stupni Celsia. Na horách naměříte maximálně 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě jihu v ulici Rudná před křížením s ulicí Závodní ve směru od Poruby havarovala 3 osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
6: Spustíte, vypravujte svůj příběh.
5: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Městě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
6: S vámi je švanda.
5: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
6: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
5: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
6: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte. Vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
5: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
6: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
5: Tak to s námi zkuste i vy.
6: A víte co, teď vám povím já svůj příběh celý, nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte?
5: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a kolegů.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hůčícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít, jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sténat ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film, Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: Vladimírem Menšíkem, pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce. A ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, Nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
2: Hezká.
0: Lucko.
3: Okatá.
4: Kudrata.
0: Jirko.
5: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
6: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
6: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
6: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ní opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lidy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam, dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady, v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?

0: Hansle, dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Rumněncem.
1: Bohužel, není to možné.
0: Proč, má drahá?
1: Jí mám nenekalé tušení, že můj Rumněnec brzy odejde.
0: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Rumněnec?
1: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
0: On má pušku.
1: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
0: Nestrefil se.
1: Tak to není on.
2: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
3: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček, a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama, a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepků. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina, a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou prolétla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik, a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality, a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu, a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá, a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
4: Hvězdné návraty.

dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál. Nežli zvedneš své obočí, když si

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký. Malé

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne, a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi. Vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A proč jsi na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Pokaž to. Je, ty jsou ale pracovnice. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestíhali nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvaříš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, vždyť si o to koledoval. Jo.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Že se nestydí. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přáníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: To je ale fracek. Nevycválanej. Chy, stěje se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tají?
7: Jsou to dámský kalhotky, když jsi tak zvědavej.
3: No,
7: co na tom kříku? Na tom je k smíchu akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišmarnička, ty ježi.
1: Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. To ještě naštěstí nemáme.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnu dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: No to je krása.
1: Evžene, no řekni, no.
6: No,
1: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
6: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou, víte, on Tonda má rád černý.
6: Vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
6: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
1: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě v tom Tonda vůbec nepoznala. Co by tomu řekli ženský? No co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
6: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
1: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
6: No tohle, no to by šlo.
1: Víš, to je podobný typ.
3: Tak vemte dcerušku ke kadeřníkovi a uvidíte.
6: Dcerušku?
1: To není dceruška, to je milenka.
8: No, co koukáte? Znáte moje noce? Děkujeme.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci
1: to
0: a
1: mě
0: televize prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No, určitě.
0: To taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých
1: no,
0: jmén.
1: Špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profesie. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost, to když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo? Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelně.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někaď vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty dva měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty dva měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, neděli, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé dva měsíce, ale větší část a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou teda, to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, no proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
9: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: ale
3: mě.
2: Teda.
3: Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo, a ten Šviha prej měl tu kádinku a ty těma vařečkama do toho furt plácal, a oni měli mít jako takový jako seriózní emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcová tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl, že nám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
3: A kde pak ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
7: No a co ty kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
8: Já jsem hrdina.
7: Aha.
8: Pepík.
7: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
8: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Mají ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím, z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, no, tak to se teda podívejme.
4: No jistě, to bylo spoustu, to bylo různé, jako ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkal, a děda, který by měl být pyšnej, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdyby jsme to měli vyjmenovat.
7: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno máloplatné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zas třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon. Zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetenů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že jo, na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskýtaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala. Čili šlo jí o to sdělení. No.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Český trestní zákoník čekají nejspíš rozsáhlé změny. Část opavského obchodního domu Breda se otevřela veřejnosti. Ostravský balet večer uvede nové komorní představení Babylon Balet. Taky zítra čekejte oblačnou oblohu a přehánky. Naměříme do 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Hned několik změn trestního zákoníku připravila vládní koalice. Plánuje celkem 7 novel a každá se navíc zaměřuje na něco jiného. Některé míří na vyšší ochranu osob, jako je zpřísnění trestů za týrání anebo na prevenci obchodování s lidmi. Další zavádí tvrdší postihy za řízení pod vlivem návykových látek anebo znovu převádí neplacení výživného na trestný čin. Podle části opozice je ve změnách zmatek a například podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka měla být připravena spíše komplexní novela.
2: Ta vláda chce za každou cenu se zavděčit, na každou aktuální kauzu reaguje změnou trestních předpisů, ale rozhodně to nevede ani k větší vymahatelnosti práva, ani k větší kvalitě českého právního prostředí.
1: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO je ale dobře, že jsou návrhy rozdělené. Každý se totiž zabývá jinou trestní oblastí. V Opavě dnes otevřeli Breda Point. Nový multifunkční prostor vznikl v přízemí bývalého ikonického obchodního domu Breda a Weinstein. Fungovat bude po dobu přípravy rozsáhlé rekonstrukce budovy, potom zanikne. Lidé se ale nedostanou do ikonické haly s prosklenou kopulí. Nahlédnout do ní můžou přes speciální okénko, říká ředitelka opavské kulturní organizace Eva Týlová.
3: Teď prochází rekonstrukcí ta část pod kopulí. Vyměňují se teď aktuálně luxfery a ještě zhruba rok se vyměňovat budou. Ale my jsme nechtěli nechat návštěvníky ochudit o ten pohled. Ono tam sice ta kopule není vidět, ale je vidět to monstrozní lešení, ze kterého se to všechno opravuje. Takže proto je tady ten průhled tím oknem, tak aby lidé mohli aspoň vidět, co se v tom prostoru teď aktuálně děje.
1: Začíná sezóna výletních báňských vlaků. Lidé se s nimi můžou podívat do obvykle nepřístupných oblastí Ostravsko-Karvinského uhelného revíru. Vlaky totiž využívají bývalé nákladní vlečky. Zájemci se můžou projet po dvou trasách. Jedna z nich vede například taky do ostravské zoo. Národní divadlo Moravskoslezské dnes uvede poslední premiéru sezóny, a to autorskou inscenaci Babylon Ballet. Choreografii vytvořili Ray Masatomi a Natalia Adamská pro komorní prostor divadla 12.
4: Malý sál pro 60 diváků, na pódiu baletní tyč, v rohu kytarista. Žádná velká rozmáchlá gesta, ani rozevláté piruety.
5: Podtitul tohoto projektu je Ztraceno v překladu, nalezeno v pohybu.
4: Říká režisér a scénárista Rok, který se věnuje hlavně operám. Inscenační tým věnoval představení odcházející šéfce baletu Lence Dřímalové a také hudebnímu skladateli Eriku Satýmu. Právě jeho hudba v kytarovém podání tanečníky doprovází. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude v regionu proměnlivá, převážně velká oblačnost a může taky zapršet. Nejnižší teploty okolo 10 stupňů. Zítra přes den pak čekejte opět převážně velkou oblačnost s možností přehánek. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů, na horách naměříte do 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuálně nejsou hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přejeme hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava. Jsou 4 minuty po 17. hodině a začíná pravidelná hudební pošta. Budeme vyřizovat vaše písemné vzkazy, které jste poslali do redakce. Takže už jsou připraveny třeba písničky od Veselé trojky nebo také Karla Gotta, Marcela Zmoška a bude toho mnohem a mnohem více ostatně jako obvykle. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: První přání už je připraveno, dorazilo z klubu seniorů Krhová pro jubilanty, kterými jsou paní Helena Přikrylová a také paní Vladana Kozáková. Přejeme jim hodně zdraví, duševního klidu a pohody do všedních dnů. A také bychom se rádi přidali s písničkou od Veselé trojky. Za klub seniorů Krhová předem děkuje paní Jana Pavlicová. My rádi vaše přání plníme.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Další vzkaz už je připravený v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Dorazil ze svazu tělesně postižených v České republice z místní organizace ve Frýdlantu nad Ostravicí. Vše nejlepší přejeme panu Oldřichu Morisovi, také paní Miroslavě Školové, dále paní Ivě Zlé a také paní Evě Čermákové. Vše nejlepší, hodně spokojenosti a zdraví přeje předsednictvo organizace Svazu tělesně postižených v České republice z místní organizace Frýdlant nad Ostravicí.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje hudební pošta, ve které si píšete o písničky, posíláme je vašim blízkým a v tuto chvíli budeme hrát pro paní Janu Hinčicovou z Ostravy k narozeninám. Milá Janičko, k narozeninám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Podepsána kamarádka Věra Nováková s rodinou. Rádi posíláme písničku od Marcela Zmoška.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Další přání v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava je k svátku panu Antonínu Novému z Frýdku Místku. Milý Antoníne, k svátku přejeme pevné zdraví, spoustu životní pohody, radosti z každého dne a mnoho štěstí v osobním i pracovním životě. Ať se ti daří vše, na co sáhneš, ať si stále obklopen lidmi, kteří tě mají rádi. S přáním všeho nejlepšího manželka Marie, syn Tomáš a dcera Petra.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Další vzkaz je k narozeninám paní Janě Hálkové z Kopřivnice. U příležitosti tvých narozenin přejeme především pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky a splnění tajných i těch veřejných přání. Ať tě život přináší samé krásné chvíle, úsměv na tváři a dostatek důvodu k radosti. Přání posílají manžel Pavel, děti Lucie a Martin a vnoučata Eliška a Jakub.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A pokračujeme s dalším přáním, tentokrát pro manžele Pátkovi, Petra a Květu. Milí Petro a Květo, dnes slavíte krásných 20 let společného manželství. Přejeme, aby vaše láska byla i nadále stejně pevná, aby vás provázelo zdraví, porozumění, radost z rodiny a mnoho dalších společných let plných krásných zážitků. 20 let jste po boku, v štěstí, lásce, v každém kroku, ať vás život dál jen těší a společná cesta je čím dál hezčí. K této svatbě a jejímu výročí srdečně gratulují dcera Tereza s manželem Michalem a syn Petr mladší s přítelkyní Nikolou.

0: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Můžete také telefonovat do studia Českého rozhlasu Ostrava na číslo 596 11 22 66 a vybrat si písničku v rámci hudební pošty. U telefonu je paní Silvie. Dobrý den.
4: Dobrý den. Zdravím z Prahy a dneska jsem vybrala Evu Parnou. Měl jsi mě vůbec rád, protože dneska Eva má koncert v Praze v Edenu. Já nejdu na koncert, ale jsem blízko, jsem v práci na noční a v recepci jakoby pár stanic od Edenu. A takže a právě vybrala jsem i písničku Měl jsi mě vůbec rád, protože ten videoklip zase točila na mé základce nebo v areálu jako před základní školou ve Strašnicích, kam jsem chodila já dříve.
3: No to je krásné, tak, my máme čerstvé zprávy z Edenu, skoro.
4: Ano, koncert začíná až nějak 19.30, ale už se panoušci schromažďují.
3: Už tam musí být živo.
4: No.
3: A to je dobře, že to víme, my si to, pokud nemíříme na koncert, můžeme užít alespoň s písničkou, kterou jste vybrala, tak věříme, že tam, i když jste kousek, bude přiměřeně klidno, ale že si to alespoň na dálku také užijete.
4: Jo, taky. Ono budou další ještě dva koncerty. Vlastně teď nějak v nejbližší době, já jako přesně nevím ty termíny, ale už jsou následující ještě dva.
3: A nás taky to těší, protože Eva je vlastně z Třince, z Moravskoslezského kraje.
4: Ano,
3: tak
4: ano, právě,
3: to máme pěkně
4: právě
3: spojené dohromady.
4: Právě, no. Jinak tady zdravím do Jablunkova sestřenici Lucii s rodinou a do Horní Suché bráku Patrika s přítelkyní Jarkou.
3: My vám moc děkujeme za zavolání a věříme, že si alespoň na tu dálku užijete zprostředkovaně.
4: Ano, já jinak jako poslouchám právě písničky, já koukám na videoklipy a takhle. Uvažuju o tom třetím koncertu, ale nevím ještě, jak mi to vyjde. Takže takhle. A nechám vám zahrát pro všechny posluchače.
3: Děkujeme moc za zavolání. Mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
4: Vy taky, naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT 2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ministerstvo školství jim chce nahradit platové tabulky. Havířovské dětské centrum Pluto se přestěhovalo do nového zázemí. V Itálii zemřel český motorkář, jeho spolujezdkyně je vážně zraněná. Zítra bude oblačno s přeháňkami a teploty do 20 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet i přilákat nové.
4: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet, takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
2: Dětské centrum Pluto v Havířově funguje v nových prostorách. Přes rok trvala demolice starého zázemí a stavba dvou nových budov. Pro děti od narození do 18 let vznikly 3 bytové jednotky. Mají v nich větší soukromí, říká ředitelka centra Zuzana Klimšová.
5: Byty jsou naprosto stejné, jsou uspůsobené tak, aby tam děti měly vlastně nějaké zázemí. Obývací pokoj, kuchyňský kout, jsou tam vlastně 3 dětské pokojíčky, kde ty děti můžeme právě více individualizovat podle těch jejich specifických potřeb, protože my jsme vlastně smíšené zařízení, jak pro kluky, tak pro holky.
2: V italských Dolomitech dnes zemřel 38-letý Čech poté, co s motocyklem narazil do svodidel. Informoval o tom místní deník Alto Adige. Spolujezdkyni přepravil vrtulník do nemocnice s vážným zraněním. Podle prvních informací nebyla v ohrožení života. Úmrtí českého občana potvrdilo České ministerstvo zahraničí. V městském parku v Rožnově pod Radhoštěm začala sochařská výstava Organ Mechan. Díla sochařů Martiny Hozové a Krištofa Kaplana si tam lidé můžou prohlédnout až do konce září. Rozdíly mezi oběma umělci popisuje ředitel T-klubu kulturní agentury Jakub Sobotka.
6: Pro tuto výstavu si myslím, že je úplně jako kdyby nejvíc jednoznačné jednak výrazná barevnost v případě Martiny Hozové a potom taková organičnost forem v případě Krištofa Kaplana, kdy prostě se díváme na ty jeho sochy, na ty tvary a přemýšlíme, co to je, jestli to je brouk, jestli to je kus větve a ve finále to vypadá úžasně. Sport.
2: Kajakář Josef Dostál se stal mistrem Evropy na 500 metrů. Ve finále sice projel cílem jako druhý za Polákem Alexem Boruckým, toho pak ale rozhodčí diskvalifikovali. Olympijský vítěz z Paříže Dostál se tak může darovat z 5. evropského titulu. Už předtím na šampionátu v portugalském Montemoru vybojoval zlato kanoista Martin Fuxa na kilometrové trati.
3: Počasí.
2: Zítra bude v Moravskoslezském kraji převážně velká oblačnost a můžou se objevit taky přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách do 14.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská. Práce skončí 22. listopadu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přejeme krásný podvečer s Českým rozhlasem Ostrava a připravena už je 4 minuty po 18. hodině dechovková hitparáda z 12 soutěžních písniček, pro které budete moci hlasovat. A už se na vás těší kolega Artur Kubica. Hezký poslech přejeme.

Krásný podvečer, vážení nadšenci hudby, hrané, zpívané ústy, dechem a především srdcem. Začíná velké mezinárodní hudební klání o 12 zajímavých dechovek, plechovek a věříme, že se vám budou líbit, budete je chtít slyšet znovu a budete o jejich pořadí na žebříčku úspěšnosti soutěžit až do roztrhání těla, do zablokování naší telefonní schránky i toho nezničitelného internetového spojení. No a po tomto klání můžete o ty nejlepší dechovky, plechovky hlasovat ještě další dva týdny, tedy až do středy 1. července, protože si mezi tím dáme dobré smolaře a o týden později zlatou hitparádu, tedy přehlídky nejhorších a nejúspěšnějších soutěžících. Takže času máte a baděj. Pojďme na to. Příjemný poslech vám všem přeje Artur Kubica, dechovek plná krabica. Co jsme pro vás dnes připravili nového? Jaké krásné skladby se zařadí mezi tři novinky? Tak bude to Šohajka s písničkou Šel jsem lesem, pak si dáme Valčík Šumařovo dítě, to hraje Krajanka, a nakonec tu máme třetí soutěžní skladbu a tou bude Valčík Ta dobřínská dědina a hraje to Dubňanka. Potom vás seznámím se zprávou nepříjemnou, tedy které písničky i přes obrovské množství hlasů nepostoupily do dalšího kola a plynule přešly do dobrých smolařů nebo do zlaté hitparády a nakonec se dostaneme postupně od 9. až po to první vítězné místo dnešní mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu a řekneme si, kdo uspěl, kdo si polepšil a nebo naopak, kdo zamrzl v čase, skončil, prostě zmizel. Kdo to hodnocení dechovek nestíhá, tak to má celé na internetu a může si to poslechnout znovu a znovu. Připravte si bloček a tušku po roce, to aby vám nic neuteklo, a pojďme na to. Jako první to bude polka Šel jsem lesem borovým k Hodonínu a zpívá se tam, že cestou jsem natrhal rozmarínu. Na co se takový rozmarín může hodit? To vám Šohajka prozradí během písničky a zpívá to Jožina Ducháčková, Jana Janošková a Vojta Ducháček, což je zároveň i kapelník téhle slavné dechovečky až z Dolních Bojanovic. Šohajka s polkou Šel jsem lesem vstupuje do naší soutěže s číslem 12.

Další soutěžní písničkou je Šumařovo dítě a hraje to krajanka Václava Hlaváčka. Je to starší nahrávka z CDčka Nemelem Nemelem a zpívají to Brigita Hlaváčková a Vratislav Velek. O krajance víme, že hraje na dvou zajímavých prázdninových dechovkových akcích a to bude 18. července v Soběslavi a 19. července na setkání dechovek v Mělníku. Třeba se to někomu bude hodit jako tip na výlet za dobrou dechovkou. Krajanka a jejich Šumařovo dítě má startovní číslo 11.

A do třetice jsem pro vás našel krásný valčík od Dubňanky a jeho autoři Bohumír Kameník a Pavel Jech to nazvali Ta dobřínská dědina. Tady je zajímavé, že právě Bohumír Kameník s Dubňankou, co by umělecky vedoucí, spolupracuje dodnes a Pavel Jech, co by zpěvák a tenorista, to dělal až do roku 2007, než s nimi začal spolupracovat Bohumír. Vlastně se vystřídali. Ukazuje se ale, že je to dobrá spolupráce, protože Dubňanka patří ke špičkám našich dechovek. Příští týden, tedy v sobotu 20. června, mají koncertování v Křepicích u Znojma a 4. července hrají na festivalu dechových hudeb v Jehnědu, to je kousek od Písku. Ta dobřínská dědina a Dubňanka má soutěžní číslo 10.

A teď, kdo v naší soutěži končí a kdo se loučí, kdo odplouvá vdál pro nedostatek bodového hodnocení. Tak do seznamu dobrých smolařů se zapsala myslivecká kapela Atlas s písničkou Pojď, panenko, do hospody. A to mě mrzí. Do červnové přehlídky dobrých smolařů se mi ale už nevešly, takže jsem je dal až na září jako první. A teď, kdo přežil, kdo se zachránil, kdo jde dál s hlavou vztyčenou. Na devátém místě jsou Bojané z Dolních Bojanovic. Přišlo jim na deváté místo 1012 bodů. Bojané hrají od roku 1958 a současným kapelníkem je Stanislav Esterka. A my si od nich dáme polku Jedů šohaje, právě Stanislava Esterky, a upravil to Jirka Tesařík z Ostravy a zpívají to Renáta Jedličková, Dagmar Osíčková a Jan Sedláček. Se startovním číslem 9 právě přicházejí a teď se dívám, že už po šesté budou hrát Bojané a bude to polka Jedů šohaje. Takže pro ně už nemusíte hlasovat.

Na osmém místě je nádherná polka Kdože ti má milá a hraje to minulá soutěžní novinka Sokolka ze Šakvic. Autory jsou Vladimír Pfeffer a Václav Maňas mladší. V Šakvicích jsou dvě dechovky, Sokolka a Tůfaranka. A právě Tůfaranku můžete uslyšet a vidět 18. července v Palkovicích na Guláš Festu, no a Sokolku zase každý týden na nějakých hodech v okolí Šakvic. Kdože ti má milá v podání Sokolky ze Šakvic má dnes soutěžní číslo 8.

Venkovská kapela ze Žďáru nad Sázavou s kapelníkem a hráčem na tenor a zároveň skladatelem Jaroslavem Šimkem oslaví za 2 roky 40. Minule už jsem upozorňoval na to, že hrají 23. července v Jihlavě na náměstí od 10. do 12. hodiny. Tady k nám na sever Moravy venkovská kapela moc nejezdí. V soutěži je máme po třetí a na 7. místo jim přišlo 1127 bodíků. Takže si teď dáme jejich polku Krásné modré oči a mají dnes startovní číslo 7.

Na šestém místě je překvapivě minule bronzová, tedy třetí, Lácaranka. Je tady dnes už po páté a to s písničkou Dojdi na chvilku, takže si Lácaranka trošku pohoršila. Přišlo jí jenom 1200

4 bodů. S kapelníkem Pavlem Svobodou jsme zrovna tento týden řešili přes mailík takovou malou vychytávku na dovolenou, to když musíte cvičit na nástroj, tedy v našem případě na křídlovku nebo na trubku, a nechcete si k moři sebou tahat v kufru drahý hudební nástroj a ještě tam někoho z těch rekreantů otravovat cvičením, no tak já jsem si koupil takovou plastovou vychytávku. Vypadá to jako kousek trubky, má to klapky, strčíte do toho nátrubek a držíte to jako trumpetu a ono to piští a vy cvičíte na ten nátrubek dlouhé tóny, no a až přijedu z dovolené, tak budu v pohodě. A kapelník Láca Ranky mi psal, že si to taky koupí a bude na dovolené cvičit, až se mu bude od uší kouřit. Takový je úděl nás muzikantů. Dnešní soutěžní písnička je z CDčka Na kraji kobylí, vydaného k 50. Láca Ranky. A autory jsou právě kapelník Pavel Svoboda a Pavel Karlík. Polku Dojdi na chvilku zpívají Markéta Lančocká, Eliška Rusňáková, Joška Ovečka, Ondřej Ambros a Láca Ranka má právě dnes soutěžní číslo 6.

Zdeněk Gurský napsal před časem Donut, Polečku, Si moja milá a Vysočinka to nahrála na CDčko Srdíčku nejmilejší. A zpívá se tam Si moja milá, si zábudlivá. No a já jsem si u toho právě teď vzpomněl na jeden starý vtip, jak povídá dceruška mamince. A maminko, mám si toho ogárka vzít, vždyť je celý zrzavý. A ta maminka povídá, a jen si ho vem, dceruško, podívej se na svého tatínka, taky byl celý zrzavý, ale vedle mě, dcero, vedle mě do roka a do dne zešedivěl. Si moja milá, hraje Vysočinka a mají soutěžní číslo 5. Jsou tu dnes podruhé a přišlo jim celkem 1220 bodů.

A teď to bude čtvrté bramborové místo. A to si díky vám, porotcům, vysloužila Slezská kapela. Je to parta muzikantů z Opavska. A my si teď v podání Slezské kapely dáme starší písničku. Tu před léty naspíval Josef Skopalík a Oldřich Bura. Mimochodem Pepa Skopalík sedí doma v křesílku a užívá si důchodu. No a Olda Bura už tady mezi námi pár let není. Nevadí, zůstaly po něm krásné písničky. Takže tady tu písničku Ještě se malučky hraje Slezská kapela a mají dnes s 1330 body čtvrté místo.

A teď prosím zvukový mistře Aleši Hubře, pusť nám slavnostní fanfárku. Máme tady tři nejlepší soutěžící v hitparádě Chtěl bych mít kapelu ze soboty 13. června roku 2026. Mimochodem Aleš Hubr má právě teď u sebe ve zvukové režii několik stážistek, které se zajímají o to, jak se dělají zvukové nahrávky. A tady ten náš pořad, Chtěl bych mít kapelu, před nimi dává dohromady. Asi to nebude pro ta děvčata úplně to nejlepší, protože poslouchat dechovku, to v jejich věku asi není obvyklé, no ale ať si to užijou. Na třetím místě je polka Polkovatá. Nepůjdeme na hody do vrbenské hospody. A je to o tom, že by jim tam místní chlapci mohli pěkně namlátit, protože ti přespolňáci jim lezou za děvčaty. Nepůjdeme na hody. Hrají dnes podruhé u nás Legrůti a do mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu vstupují s číslem 3.

Minule čtvrtí a dnes druzí stříbrní, tak to jsou moravští muzikanti, mají sídlo v Rudě nad Moravou, to je na Šumpersku, a v roce 2027, tedy příští rok, oslaví 20 let od svého vzniku. Václav Maňas a Miroslav Záhorský vytvořili valčík Kdo ví, jestli vtáčci. A moravští muzikanti se zpěváky Stanislavem Horvátem a Pavlou Mužíkovou to dali na své CDčko. Připomínám, že moravští muzikanti jsou u nás v soutěži potřetí a vy jste je svými hlasy a bodovým hodnocením 1480 bodů vynesli na stříbrnou pozici. Takže právem dnes soutěží s číslem 2.

teď malé překvapení, to jsem tedy vůbec nečekal, protože obvykle takovým vzdálenějším dechovkám, třeba z jižních nebo ze západních Čech, tedy kapelníkům, telefonuju, aby tu svou partu v naší soutěži jejich fandové podpořili, protože tady nikoho jiného nemají. Tentokrát jsem nikomu netelefonoval a přesto je na první vítězné pozici minule osmá jihočeská keramička. Lidovou písničku Zdálo se mě má panenko upravil Áda Školka. Klidně si to můžete s keramičkou zaspívat a společnost vám budou dělat tito zpěváci. Helena Pokutová-Hýnová, Anna Hýnová, Iveta Hantáková, Aleš Kolář a Filip Hojsák. Jihočeská keramička pokračuje v naší mezinárodní soutěži s číslem 1 a s 1519 body. Zdá.

0: Všechny kapely, všechny dechovky znáte, víte, kdo přežil a kdo nepřežil, takže my si je teď zopakujeme, to abyste v tom měli jasno a mohli hlasovat pro tu svou nejoblíbenější jedničku na seznamu 12 vynikajících dechovek. V přehledu dnešních soutěžících začínáme soutěžním číslem 12 a to je polka Šel jsem lesem a hraje to Šohajka.
1: Šel jsem lesem,
0: s Valčíkem Šumařovo dítě usiluje o vaše hlasy s číslem 11.
2: Svítila hvězdička, svítila malička nade mnou.
0: Číslo 10 má Ta dobřínská dědina a hraje to Dubňanka.

0: Kuka, Jedů Šohaje v podání Bojanů, má soutěžní číslo 9, ale jsou tu už po 6, takže pro ně nemusíte hlasovat. A s číslem 8 s námi soutěží Sokolka ze Šakvic a Polečka Kdože ti má milá.
1: Kdože ti má milá, kdože ti vyšívá.
0: Venkovská kapela s polkou Krásné modré oči má číslo 7.
1: Krásné dívky jsou z Karviné, jako růže nad hynem.
0: A Caranka a polka Dojdi na chvilku soutěží s číslem 6.
2: Dojdi, můj milý, dojdi na chvilku, než ta moja mamulenka zamkne komůrku.
0: Vysočinka s polkou Si moja milá má číslo 5.
3: Si moja milá, si zabudlivá, ale opišná.
0: Lidová písnička Ještě jsem malučký v podání Slezské kapely má dnes soutěžní číslo 4.
4: Ještě jsem malučký, už jsem voják. Ještě jsem malučký, už jsem voják.
0: Číslo 3 má polka Nepůjdeme na hody od Legrútů.
5: Nepůjdeme na hody do vrbenské hospody.
0: Dvojku mají moravští muzikanti s Valčíkem Kdo ví, jestli vtáčci.
6: Kdo ví, jestli
0: Keramička s lidovou písničkou Zdálo se mě má panenko má číslo 1.

přehled našich soutěžních skladeb znáte. My se samozřejmě těšíme na vaše hlasy, na vaše bodové hodnocení. To můžete telefonovat na záznamník 221 555 570 a pokud máte po ruce internetovou poštu, tak můžete psát na adresu artur.kubica@rozhlas.cz. Poštovní adresa je Chtěl bych mít kapelu, Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, poštovní směrovací číslo 702 00 Ostrava. Celý pořad, pokud vám něco uteklo, někdo vás při poslechu vyrušil, tak ho máte na webu ostrava.rozhlas.cz a to i zpětně. A teď důležitá informace. Nezapomeňte, že vaše hodnocení přijímáme tentokrát výjimečně až do středy 1. července, přesně do pravého poledne, protože mezi tím tady budou řádit dobří smolaři, to bude 20. června a o týden později 27. června to bude zlatá hitparáda. Teprve potom to dnešní soutěžení uzavřeme a zhodnotíme a s výsledkem vás seznámíme tedy až ve vysílání 4. července a to už budou prázdniny a vy budete mít doma hromadu dětí na hlídání a to se pak můžete u rádia dobrou muzikou rozveselit, kdyby vás ta malá ptáčata, rozmazlená hubata, oprskla, hodně otravovala. No a pro toto vysílání jedinečné rozhlasové mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu jsem si mimo hodnocení na závěr připravil v podání Mezinárodního orchestru Euroregionu Slezsko dva delfíny. A hrají to na trubku Mirek Drescher a Jirka Popelek. Mimochodem, Jirka Popelek je holubář a má to po svém dědovi, taky trumpetistovi a dirigentovi Jirkovi Grusmanovi, který nesedí doma v důchodu, ale v této době řídí hornickou kapelu ze Stonavy. Pohodový podvečer s dechovkou plechovkou vám všem přeje ostravský syneček a dechnář Artur Kubica.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vládní koalice chce zavést nové trestné činy, například zneužití náhradního mateřství. Lichnov na Bruntálsku dokončuje první fotovoltaickou elektrárnu v obci. Ve Valašském Meziříčí dokončují práce na nové náplavce podél Rožnovské Bečvy. Zítra bude oblačno, může se objevit i přeháňka a naměříme do 20 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. Do českého práva nejspíš přibudou nové trestné činy. Podle návrhu na změny trestního zákoníku půjde například o zneužití náhradního mateřství anebo nucené sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie ohledně sjednocení legislativy v souvislosti s obchodováním s lidmi.
2: Ten návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě objevují čím dál častěji. Ať už se jedná o obchodování s dětmi, to znamená prodej dětí cizí osobě, nucené sňatky, které se objevují v některých komunitách, nebo nucené práce, které se vykonávají v extrémně vykořisťujících podmínkách.
0: Instalace fotovoltaické elektrárny na střeše základní školy v Lichnově na Bruntálsku je téměř hotová. Solární panely obec zapojí do sítě příští týden. Jde o první obecní fotovoltaiku v Lichnově. Radnice tak chce ušetřit na provozu školy, říká tamní starostka Marta Otisková z hnutí STAN. Přebytková energie půjde do baterií.
3: Škola je největší budovou zřizovanou obci Lichnov a samozřejmě má taky své náklady, jak na otop, tak na spotřebu elektrické energie. A samozřejmě ještě bychom chtěli sdílet elektřinu, a to na našem veřejném osvětlení, na našich odběrných místech.
0: Ve Valašském Meziříčí pokračuje stavba nové náplavky podél Rožnovské Bečvy. Jde o jednu z největších proměn centra města za poslední roky, která lidem nabídne místo k odpočinku, setkávání i přímému kontaktu s řekou. Co teď dělníci na místě dělají, popisuje místostarostka Ivona Vojáčková z hnutí ANO.
4: Aktuálně na náplavce probíhá kladení dlažby, máme hotové opěrné zdi, máme i obložky ze dřeva těch posedových míst a v současné době zahradníci vysazují zeleň. Hotovo by mělo být v září letošního roku.
0: Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Dnes o tom informovala agentura APA. Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner uvedl, že Rakousko uplatní novou strategii, která bude flexibilnější než ta současná. Cílem kontrol bude vyřadit z provozu převaděče, zločince a nezatěžovat pendlery. Evropská komise začátkem června doporučila Rakousku a 8 dalším státům schengenské prostoru, aby hraniční kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie ukončily.
1: Počasí.
0: V noci bude v kraji proměnlivá převážně velká oblačnost a může i zapršet, teploty okolo 10 stupňů. Zítra přes den pak čekejte opět převážně velkou oblačnost s možností přeháněk. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů, na horách naměříte do 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Třinci Oldřichovicích na silnici 474 poblíž katastrálního úřadu se stala nehoda s účastí cyklisty. Právě tam zasahují záchranáři, projíždějte opatrně. A pokud víte o dalších problémech na cestách, volejte na linku 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Nastal ten správný čas pro další výpravu za utajenými poklady regionů. Tentokrát se vydáme do východních Čech, do Polabí, do uklidňující a malebné krajiny kolem Kladrub nad Labem. Právě ona naši republiku v roce 2019 opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ovšem nebyla to pouze samotná krajina. Bylo to i ušlechtilé zvíře, které je s touto krajinou už po staletí spojeno – starokladrubský kůň.

Starokladrubští koně, chovaní kontinuálně více než 400 let, jsou nejstarším původním českým plemenem koní, které bylo navíc jako jediné na světě vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů, císařů a králů. A k tomu tito koně potřebovali nejen nadstandardní stáje a péči, ale i specifickou krajinu, vhodnou jak pro pastvu, tak pro jízdu velkými kočáry. A právě ona krajina kolem Kladrub je natolik mimořádná a výjimečná, že nás na seznam světového kulturního dědictví dostala. A jedním z mužů, který se o to zasloužil, je i generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. S nímž jsem si dala schůzku dřív, než vstoupíme do samotných stájí.

0: Sedíme v císařském hostinci, v jídelně, v Kladrubech nad Labem. A vůbec to tady nevypadá jako v hostinci, ale spíš jako v archívu, protože pan generální ředitel sebou přinesl spoustu nákresů, map a nejrůznějších historických publikací, které vlastně dokládají, jak tady ta úžasná krajina vznikala. Když se vrátíme úplně do toho prvopočátku, každého asi napadne, proč dvůr, kde se mají chovat galakarosiéři, neboli koně speciálně určení pro zápřahy do slavnostních spřežení, leží 250 kilometrů od Vídně. Co k tomu Habsburky vedlo?
1: Důvody jsou částečně historické a částečně přírodní. Ta historie začala v době vlády Ferdinanda I., Maximiliana II., kdy královská komora skupovala pozemky v Polabí a vlastně vytvářela takové dominium, které mělo saturovat financování královského dvora v Praze. No a do toho nakonec patřily i Kladruby. A tradice chovu koní tam je prastará, rozkvetla za Viléma II. Z Pernštejna, ten byl proslulý chovem koní, takže ta tam pokračovala i z Habsburku a císař Rudolf nakonec někdy v březnu, tuším roku 1576, rozhodl, že takovýhle hřebčí nemůže být pod správou panství Pardubice, ale bude přímo pod císařským dvorem, čili stal se dvorním hřebčínem. No a v té době tam ještě chovali spíš koně pod sedlo, ale v době, kdy se začaly stavět kočáry, karosy, tak začaly tam dovážet starošpanělské a starojitelské těžké koně, no a z nich vyšlechtili místní plemeno starokladrubského koně.

0: Vy jste mi říkal, když jsme sem přicházeli, že tady musí být nějaká speciální zvláštní energie nebo nějaké zvláštní podmínky, protože tady se údajně úspěšně chovali koně už za Přemyslovců, je to možné?
1: Jsou třeba názvy kobylnice, kobylí, takže ta tradice chovu koní je tam asi prastará a je doloženo, že nějací vladykové zásobovali Přemyslovský dvůr, protože tu krajinu kultivovali vlastně cisterciácké řády ze Sedlce a z druhé strany z Velkých Opatovic a pak teprve se tam vlastně dostali Pernštejnové a scelili vlastně to území se svými majetky na Moravě, protože chov koní byl velké podnikání, že přece furt válčilo s Turkem a ty koně bohužel tam taky odcházeli, takže bylo potřeba zásobovat naše vojska. A nám to tam doložil specialista, odborník, pan Josef Krause, který má ty citlivé ruce a používá nějaké pružiny, virgule, že tam proudí různé energie, to vaši posluchači znají spíš z čínské medicíny nebo z čínské filozofie jako feng shui nebo dračí žíly. Evropská věda to považuje za pavědecké, ale tam podle pana Krause skutečně probíhají energie, které jsou potom zhmotněny v terénu situováním těch dvorů, které jsou tři a všechny leží v nějakých kříženích pozitivních energií, takže tam to umístění stájí a poroden a celého toho zařízení hřebčínského zaručovalo, že dojde k dobrému, úspěšnému oplodnění klisny a ke zdárnému vývoji hříběte. Když potom císař František Štěpán Lotrinský přenesl chov kladrubského koně do Kopčan, protože to byl taky velkopodnikatel v chovu koní, mimo jiné, tak v těch Kopčanech, přestože je to niva řeky Moravy a mně jako člověku se zdá, že ty podmínky jsou srovnatelné s kladrubama, ale ty koně tam neprospívaly, kobyly zmetaly, to znamená, že prostě rodili mrtvá hříbata, nedovyvinutá, trpěli tam záněty kopyt, takže císař Josef II. Rozhodl, že se prostě koně vrátí do kladrub a obnovili tu slávu chovu kladrubských koní.

Pokud víte, jak staroklatrubský kuň vypadá, neuvěříte, jak pohnuté mělo toto ušlechtilé zvíře osudy. A zvláště na začátku minulého století, kolem roku 1918, v období vzniku naší samostatné republiky. Tehdy bylo vše habsburské zatracováno a všichni starokladrubští koně měli coby nenáviděný přežitek spojený s CK mocnářstvím skončit na jatkách nebo v klobásách. Naštěstí se jich pár povedlo zachránit a dnes jejich chov zažívá obrovský rozkvět. Takže vzhůru do stájí národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a naším průvodcem bude jeho ředitel Jiří Machek.

0: Krásně nás teď koníci pozdravili. My teď stojíme s ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech Jiřím Machkem. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Přímo u těch malinkých nových starokladrubských koní z letošního roku. Kolik se vám jich letos narodilo a jak vlastně bude ten chov pokračovat?
1: Nám se ročně rodí kolem 60 až 80 hříbat v celém Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. No a v letošním roce už jich máme téměř 60. No a chov, ten musí pokračovat.
0: Já o tom naprosto nepochybuju, protože ten kůň má nádhernou stavbu těla, je veliký, ale je ladný. A ta hříbátka vypadají také nádherně. Takže v čem je ta vzácnost tady tohoto krásného zvířete?
1: Tak říkáte to krásně, on ten kůň vlastně by se měl líbit i laikovi, aniž by třeba byl schopen vysvětlit v čem, ale jinak se teda jedná o specializované kočárové plemeno. Je to vlastně ceremoniální kočárový kůň. To plemeno se šlechtí už několik století. Dříve se chovalo ve více barevných variantách, až na konci 18. století se ustalilo na dvou barevných variantách, na bílé, což jsou teda bělouši, a na černé, což jsou teda vraníci. No a to plemeno je výjimečné v tom, že si uchovalo znaky původních středověkých plemen. Pro starokladrubského koně je právě typické, že to je velký, mohutný kůň s dlouhým, klenutým až labutím krkem, má mohutnou záď, má nevýrazný kohoutek, strmou spěnku, kratší spěnku, strmou lopatku, ale to, co je pro něho nejvíce typické, tak je takzvaná klabonosá hlava. Ta by měla být vlastně zahnutá v celé délce té hlavy. A také se tomu říká takzvaný římský nos. No a pak je pro něho typická vysoká akce hrudních, to znamená předních končetin, která je nejvíce patrná v klusu, protože mělo jít o koně, který samozřejmě neměl pouze tahat nějaký povoz nebo kočár, ale ten byl používán při těch největších, nejprestižnějších slavnostech a tahal kočáry s příslušníky společenských elit, takže měl reprezentovat toho, koho v tom kočáře veze.

0: My jsme teď ve stáji. Tady se vše uklízí ručně. Vy jste mi ukazoval, že dokonce kropíte podlahy ve vzorech a vypadá to tady opravdu, jako bychom se ocitli za vrcholné vlády Habsburků.
1: Tak my říkáme, že režim Řepšína zral staletí. Tady je všechno už vymyšleno, není potřeba vymýšlet něco nového. Samozřejmě práce kolem koní je fyzicky náročná, ale koně potřebují ten dennodenní kontakt a snažíme se o to, aby ten Řepšín fungoval v tom původním tradičním režimu s minimalizací používání nějakých výdobytků anebo techniky. Takže tady zametáme například ještě starými březovými košťaty, ale zase, když se zametá, tak aby se neprášilo, tak je potřeba tu podlahu, jak jste říkala, kropit, ale kropit v bývalém dvorním Řepšíně nebo národním Řepšíně, tak to zase nemůže být jen tak, takže se tvoří takové ornamenty, takže my tomu říkáme vodní koberec.
0: Ano, a také tady máte pořád ty tabulky původní, na které se jméno každého koně píše křídou. Nemáte tady žádné umělé hmoty, používáte kožené ohlávky.
1: Ano, máme svého sedláře, ohlávky si děláme sami, ale žádné umělé hmoty, ale prostě ještě z poctivého jezí kůže. A ty identifikační tabulky koní, tak ty jsou právě dřevěné a to vlastně souvisí s krajinou, která je zapsána na seznamu světového dědictví, protože součástí krajiny je i les. Z toho lesa právě máme vlastní dřevo, vlastní pilu, vlastní truhlárnu, takže to je vlastně dřevo z UNESCOvého lesa.
0: A navíc i to písmo je krásné, archaické, není tady nic jen tak. My se tady zrovna díváme, jak ty klisny s těmi čerstvými hříbátky chodí na procházky, vycházejí tady ven, vždycky se chvíli projdou, tak jak ten režim tady s těmi novorozenci probíhá?
1: Tak my jsme přímo na porodnici, tam vidíte porodní boxy. To je úžasný koncert. Tady se klisna ohřebí, s tím hříbětem v této stáji stráví několik dní. Na začátku se vlastně ta klisna s tím hříbětem pouze provádí tady v tom nejbližším dvoře. No a za několik dní pak ta klisna s tím hříbětem se přesune do sousední volné stáje a tam se vytvoří takové to první stádečko, které pak začíná už jako stádo chodit každý den na pastvu a zpátky. No a takhle vlastně to hříbě stráví s tou matkou přibližně 6 měsíců a ve stáří 5 až 9 měsíců. Pak dojde k takzvanému odstavu oddělení hříbat od matek a ty jsou pak přesunuta na hříbárnu, která je na dvoře Františkov.
0: Tam my se také pojedeme podívat. Nicméně mě by ještě zajímala ta komunikace. Oni spolu dámy neustále tady mluví, tak otázka je, co si říkají. Je mezi nimi nějaká rivalita nebo jaký je to vlastně kůň z charakterového hlediska nebo z povahového hlediska?
1: Tak je to starový zvíře. Vím je dobře, když jsou pospolu. Koně mají velmi dobrý sluch, velmi dobrou orientaci. Starokarpatský kůň má optimální temperament. To znamená, že se jedná o klidného koně, ale zase ne o nějakého líného, protože on musí být naprosto spolehlivý. Nemůže se splašit a utíct s nějakým kočárem, anebo třeba starokarpatské koně využívají i trumpetisté švédské královské jízdní gardy, takže si představte, že ten trumpetista jede na starokarpatském koni a toho koně řídí pouze jednou rukou a tou druhou rukou troubí a ještě mu troubí trošku do ucha a pak stojí někde na náměstí a tam musí prostě stát třeba půl hodiny a téměř se nehnout.

0: Milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem Machkem vstoupili do stájí hřebců a já jsem v údivu, protože oproti porodnici, kde jsme byli s klisnami a miminky, tak tady je absolutní klid. Mladí hřebci i ti starší jsou naprosto v pohodě, je tady ticho, to je běžný stav?
1: Dá se říct, že ano, když mají ty koně dostatek pohybu, tak pak není důvod, aby to byli neklidní, ale to, co jste zažila v porodnici, tak to bylo tím, že tam se zrovna nějaké klisny odváděly, přiváděly, takže se tam zrovna něco dělo, když to tady teď se žádný kůň nepřivádí, neodvádí, takže hřebci jsou v klidu.
0: Mimochodem, jakou mají povahu ti hřebci? Oni se takto absolutně klidně chovají vždycky, nebo to je výcvikem?
1: Samozřejmě, když jsme vyvedli ven a ten hřebec by viděl někde nějakého koně, tak by se mohl začít trošku předvádět, být trošku neklidnější, nejvíce se předvádějí před klisnami. A potom zase hřebec hřebci je vlastně konkurent, jo, takže jsou schopni hřebec hřebce napadnout, tak z tohohle důvodu, když už jsou teda dospělí, tak nemůžou spolu chodit do výběhu, ale chodí do individuálních pedoků. No a co se týká výcviku, tak to hříbě stráví na hříbárně po odstavu nějaké 3 roky a ve 3 letech se vrací z hříbárny sem do hlavního stavového dvora, do výcvikové stáje, kde mu začne roční výcvik a ten probíhá jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku, jak hřebci, tak klisny absolvují výkonnostní zkoušky, jak v tahu, tak pod sedlem.
0: Mimochodem, vy jste říkal, že císař pán preferoval zásadně hřebce, že vždycky chtěl mít zapřežené jenom hřebce.
1: Tak se vší úctou ke klisnám, tak ten hřebec je ještě majestátnější samozřejmě, takže císař chtěl mít to nejlepší, takže logicky hřebce.

0: Starokladrubští koně se dnes chovají pouze v čistě bílé nebo temně černé, tedy v rané formě. A zajímavé je, že i bělouši se rodí černí a postupně vybělují. Tak se teď podíváme do míst, kde jsou mladí koníci ustájeni. Tak milí posluchači, jsme ve Františkově a máme tady dalšího velmi zajímavého průvodce, jímž je náměstek ředitele Národního hřebčína v Kladrubech, Martin Lacina, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Pane Martine, kde se to vlastně nacházíme? Zkusme to posluchačům popsat.
1: Tak my se teď nacházíme přímo na nádvoří stájového dvora Františkov, přibližně 3 kilometry od Kladrub nad Labem. Tento stájový dvůr vlastně vznikl jako poslední ze všech třech dvorů. Datum výstavby je v letech 1827 až 1830.
0: Komu měl tady ten dvůr sloužit, nebo jakým účelům a jakým slouží dnes?
1: Už od počátku byl ten dvůr koncipován pro chov mladých koní a to zůstalo i do dneška. Zde pořád jsou ustájení koni od chovu do přibližně 3 let stáří.
0: Takže odrostlejší děti?
1: Spíš taková školka, možná první stupeň základní školy. Jinak typologicky a technicky jsou ty stáje s Kladrubami obdobné, i to jejich dělení. Je to vlastně dvůr, který byl původně plánovaný jako zcela uzavřený, jenže k tomu už nikdy nedošlo a ten dvůr zůstal vlastně z jedné strany otevřený.
0: Mně to tady připadá jako velmi velkorysá stavba. Vy jste říkal, že nedokončená. Bylo to tím, že to byl císařský hřebčín, nebo se takto velkoryse konstruovaly dvory na chování ušlechtilých koní?
1: Ne, tak to určitě nebyl standard někde v té polovině 19. století. Ostatně ta původní projektová dokumentace byla několikrát přepracována, že byly připomínky z císařského dvora, že ta stavba je maloreprezentativní, takže se dodělávaly některé ozdobné prvky a to, jak to vidíme dnes, je vlastně následkem toho, že bylo skutečně původním úmyslem vybudovat monumentální reprezentativní dvůr pro chov koní. To postavení hřebčína bylo v císařské monarchii výjimečné a

0: Jitka Rajchová a dělá tady hlavní zootechničku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Jitko, co se tady ti koníci učí, co vlastně se tady s nimi děje?
1: Tady do toho stájového dvora jsou koně přemístěni z Kladrub nad Labem při takzvaném odstavu. Tady na tom stájovém dvoře jsou ta hříbata rozdělena podle pohlaví na skupinu klisniček a hřebečků. No a podle ročníků jsou také tady ta hříbata ustájena. Takže máme tu 3 ročníky klisniček a 3 ročníky hřebečků. A jsou tady do doby, si je vezmeme zpátky do Kladrub nad Labem, kde jsou potom směřováni k výkonnostním zkouškám už při sedlovém a dalším výcviku, to znamená výcviku v zapřehání.
0: S kým je větší práce? S hřebečky nebo s těmi klisničkami?
1: Tak já si myslím, že s klisnama je větší práce, s těma hřebcema se zdá, že je ta práce snažší. I náš vozatý pan Jiří Nesvačil radši pracuje s hřebci.
0: My se teď přesuneme ještě na Josefov, milí posluchači. No a to je třetí dvůr, který souvisí s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Mimochodem je vám asi jasné, že všechny ty názvy souvisí s Habsburky, respektive s jejich významnými reprezentanty a jmenují se právě po nich. Takže teď se s Františkova přesuneme na Josefov.

0: Tak milí posluchači, a my jsme v další části Národního hřebčína v Kladrubech. Jsme tady opět s oběma mými průvodci, náměstkem ředitele Národního hřebčína Martinem Lacinou i hlavní zootechničkou Jitkou Rajchovou. Pane Martine, nacházíme se v Josefově. Tak co je to za dvůr?
1: Tenhle ten areál je určitě prostorově nejskromnější. Jedná se o dva objekty stájí, které jsou situovány rovnoběžně k sobě. Ta historie je trošku delší. Už někdy kolem roku 1770 jsou první zmínky o tom, že je jakási dřevěná stodola, kde jsou ustájeny koně. Takovou zajímavostí je, že navzdory tomu, že ta historie toho hřebčína je zmapovaná poměrně detailně, tak tedy o té výstavbě není příliš jako mnoho zmínek. Dataci vlastně zasazujeme jenom podle toho, že se od roku 1854 objevují v těch mapových podkladech jako stavby dokončené.
0: Je pravda, že tady vidíme dvě maštale vedle sebe, ale je tady neuvěřitelné množství pastvin. Komu je tady ten dvůr určen? To je takový penzion pro starší dámy.
1: Já bych to asi takhle možná nazval, jestli to není moc odvážné. Jsou zde matky, které se už neužírali k reprodukci, takže ty tedy vlastně jsou ustájeny.
0: A to je otázka pro Jitku Rajchovou. Paní Jitko, jak to vlastně je s těmi staršími dámami?
2: My s těmi klisnami pracujeme stále ve stádě a tak, aby v tom stádě nebyla narušena hierarchie stáda a aby v tom stádě vždycky byl co největší klid, což je pro tu reprodukci hodně důležitý, tak nemůžeme mít pohromadě klisny, které jsou březí a klisny, které jsou jalové, to by nedělalo úplně dobrotu. Klisny, které k reprodukci nevyužíváme, přesunujeme na Josefov, kde tráví čas na pastvinách a jsou tady ustájeny v těch dvou volných stájích. Vyšla

0: A na úplný závěr se vrátíme zpět přímo do Kladrub, protože poslední slovo bude mít ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
1: Místní krajina byla v první polovině 19. století zkomponována za účelem chovu a výcviku tažných koní a v tomto případě teda kočárových koní a byla zkomponována k několika osám a ty osy vybíhají z jednoho místa, právě z takzvaného kompozičního ohniska, my v něm právě stojíme. Takže jedna osa, ta jde vlastně středem celé té krajiny a na konci je Františkov, pak další osa, ta míří až na Vídeň a ta předešla, o které jsem mluvil, tak ta míří na Prahu a pak je ještě třetí osa, která míří ke třetímu stavebnímu dvoru a to ke dvoru Josefov. No a to, co je vlastně výjimečné, skoro světově výjimečné, tak takový v tom, že obdobné jiné krajiny a obdobné jiné areály na světě také mají krajinu komponovanou k osám, je tam kompoziční ohnisko, jsou tam nějaké stáje, je tam třeba i nějaký chrám, kostel, zámeček a tak dále, ale vždycky to kompoziční ohnisko je u nějakého hlavního vchodu do budovy pro lidi, jako je například právě nějaký zámek. A tady i přesto, že je císařský zámek a je tady

0: kostel, tak stejně to kompoziční ohnisko je u hlavního vchodu do hlavního stájového dvora. A tím je tady vlastně povýšen kůň nad člověka.
1: Víme všichni, že dodáváte na ty královské dvory. Kam všude ještě? Kde máte všude klientelu?
0: Přes 30 let jsme dvorním dodavatelem koní do dánských královských stájí. Přes 20 let dodáváme bělouše švédské královské jízdní gardě. Tam na bělouších jezdí trumpetisté a většinou velitel té gardy. No a v loňském roce se nám podařilo prodat 7 běloušů americké armádě. Tam je jako speciální útvar, taková kavalérie, která vystupuje při státních slavnostech. Například zajišťuje i pohřby třeba amerických prezidentů a v Hranici se v loňském roce poprvé v nějaké ceremoniální roli v rámci té americké armády tak se představili, když Donald Trump před Bílým domem vítal saúdsko-arabského prince.

0: Pokud jste, milí posluchači, nikdy v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem nebyli, doporučuji vám se tam vypravit a zaručuji, že se do koní zamilujete i vy, kteří jste nikdy na koni neseděli ani se nesvezli kočárem taženým koňmi. Starokladrubští koně jsou totiž unikát. Jsou obrovští a přitom ladní, utáhnou obrovské náklady a přitom jsou krásní a klidní. A rádi brázdí krajinu jen tak sjezdci a dokazují jim, že nejkrásnější pohled na svět je skutečně z koňského hřbetu. Týden plný překvapení a nových krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goránka Oljača. Dnes uslyšíte v našem pořadu následující odborníky.
2: Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. Anna Pavlíková, advokátka, která se specializuje na migrační právo. Za naše konzorcium Lenka Kopecká, policy officerka.
1: Tak je představil Jakub Můčka, mluvčí konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty, které uspořádalo debatu o vládním návrhu novely cizineckého zákona. Byla jsem u toho. Historie dosavadních změn cizineckého zákona je dost dlouhá a určitě se kvůli tomu zákon stal nepřehledný. Nejnovější návrh už prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně a podle vlády se věnuje především digitalizaci a právě zpřehlednění pobytové legislativy. Je to významné, ale zdaleka nejde jen o technické záležitosti. Magda Faltová říká.
3: Ten zákon zavádí digitalizaci a to je významná věc pro ten cizinecký systém, možnost prostě zdigitalizovat to řízení, což samozřejmě v situaci, kdy tam máte podávání žádostí na ambasádách, to tu situaci může velmi zrychlit, zefektivnit a nějakým způsobem celý ten systém zlepšit. Ale zároveň to dopadá na celou řadu dalších institutů, opatření, které se teda niterně týkají života každého cizince. To, co my na tom kritizujeme, je, že no, není možné podat ty žádosti jinak než tou cestou té digitalizace. Takže nemyslí na ty lidi, kteří ty kompetence, schopnosti, znalosti, ale i ty nástroje nemají. Možná bych ještě podotkla, že my jsme prodali asi 280 připomínek za konzorcium, což je sdružení asi 20 organizací. A na druhé straně musíme říct, že ministerstvo vlastně věnovalo i celkem dost času na tom s náma jakoby některé ty připomínky vypořádat. Ale je tam řada výhrad, které nám zůstávají.
1: Konzorcium se ozvalo, protože považuje za závažný problém rodinnou situaci českých občanů, do které zákon zasahuje.
3: My upozorňujeme na to, že dochází k zhoršení oproti rodinným příslušníkům občanů Evropské unie. To znamená, že to vnímáme, že je něco, co dopadá na všechny české občany, minimálně na ty, kteří mají rodinné příslušníky ze zahraničí, a je to poměrně významná věc, se kterou nesouhlasíme.
1: Druhá oblast je trh práce.
3: Postavení cizinců na trhu práce, pracovní vykořišťování, jestli vlastně ten zákon přináší nějaké zlepšení, nějaké posílení ochrany jejich práv.
1: Zdá se, že právě tyto dvě oblasti prošly bez větší pozornosti v poslanecké sněmovně, jako by se vládě povedlo návrh zarámovat jako digitalizační novelu. Lenka Kopecká z konzorcia nevládních organizací považuje za chybu, že ministerstvo vnitra o tom vůbec nehovoří.
4: Tohle ta změna dopadá nejen na cizince, ale přímo se dotýká vlastně českých občanů a jejich vlastně rodinného života. To, za jakých podmínek tady můžou žít se svou rodinou ve své vlastní zemi. Mluvíme o cizincích, kteří jsou ze zemí mimo EU a mají nějaký blízký rodinný vztah k českému občanovi a chtějí žít s ním tady v České republice. Typicky je to manžel nebo manželka, partner nebo partnerka českého občana, třeba i jeho rodič. Dnes je postavení rodinných příslušníků českých občanů je rovné jako postavení rodinných příslušníků jiných občanů EU, což znamená, že kanadský manžel české občanky tady má stejné pobytové postavení jako kanadský manžel slovenské občanky nebo rumunské občanky, které tady také žijí. Nový zákon tenhle ten princip opouští. Odděluje rodinné příslušníky českých občanů a rodinné příslušníky jiných občanů EU. Nově ten kanadský manžel české občanky bude při žádosti o ten pobyt mít horší postavení než kanadský manžel slovenské občanky. Ministerstvo vnitra tuto změnu vysvětluje tím, že je to nutné kvůli právu Evropské unie. To je minimálně zavádějící argument. Je pravda, že právo Evropské unie se primárně vztahuje na EU občany a jejich rodinné příslušníky, ale právo Evropské unie nezakazuje, aby jsme stejnou právní úpravu vztáhli i na rodinné příslušníky českých občanů. Není to žádný nějaký politický diktát Bruselu, ale je to čistě politické rozhodnutí politické reprezentace České republiky.
1: Zabrání změna zneužívání pobytu a účelovým manželstvím a podvodům? Ministerstvo neuvádí žádná data. Veřejnost tedy neví, jaký je to problém ani jak moc je rozšířený.
4: Jestli někdo uvádí nepravdivé informace nebo jedná se o nějaké účelové jednání nebo zneužití práva, tak stát má nástroje, jak tuto situaci řešit. V takovém případě se pobyt neudělí. Pokud se na to přijde až později, tak se může ten pobyt zrušit. Máme za to, že vlastně tím se vytváří nějaký jako nebezpečný dojem, že čeští občané, kteří mají například manžela nebo manželku nebo partnera ze zemí mimo EU, jsou nějakým způsobem podezřelí a a priori už se na ně koukáme jako na podvodníky. Což tenhle narrativ je pro nás neakceptovatelný.
1: Zhoršení postavení celé skupiny rodinných příslušníků českých občanů kvůli možným individuálním excesům nepovažuje konzorcium za spravedlivé řešení. Navíc se nově vytváří dojem o dvojím metru, kde horší pravidla jsou rezervována pro občany České republiky.
0: My a oni.
1: Uslyšíme teď, jak o novele mluvil ministr vnitra Lubomír Metnar po nedávném schválení návrhu vládou.
5: Cílem je nastavit jasná, vymahatelná a spravedlivá pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky a posílit také kontrolní mechanismy. Návrh je spravedlivý vůči těm, kdo dodržují zákony, zpřísňuje pravidla a zvyšuje trestní sazby v oblasti nelegální migrace, upravuje systém dočasné ochrany tak, aby odpovídal aktuální situaci a omezoval možné zneužití systému. Dočasná ochrana nově zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dnů zdržovat na území České republiky anebo bude páchat závažnou trestnou činnost. Přísnější budou také podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu, včetně důslednějšího posuzování bezpečnostních rizik a kontroly daňových nedoplatků. Upravujeme pravidla pro vyplácení humanitární dávky. Tady opravdu daleko efektivněji budeme bojovat proti té dávkové turistice.
1: Ani slovo o zhoršení postavení rodinných příslušníků českých občanů. Podle Anny Pavlíkové, advokátky specializující se na migrační právo, česká judikatura v posledních 20 letech má jasný výklad o jejich právech.
6: Práva rodinných příslušníků Čechů by měla být stejná jako ta práva těch rodinných příslušníků Slováků, Rumunů a jiných občanů EU, kteří tady žijou.
1: Nově se liší podmínky pro žádaný pobytu.
6: Ty konkrétní případy, jo. Může to být třeba venezuelská žadatelka o azyl, řízení se táhne několik let. Mezitím si prostě najde českého občana, uzavřou sňatek, čekají dítě, to dítě bude mít české občanství. Dneska by tu situaci s tím nekonečným azylovým řízením jednoduše vyřešila tak, že si požádá tedy o pobyt na základě toho, že je manželkou českého občana nebo matkou českého dítěte. Tady tím novým zákonem vlastně tohle udělat nebude moct. Ministerstvo jí asi říká, zbalte si kufry a jděte do Venezuely požádat si o pobyt tam, anebo tady zůstaňte v nějakém neurčitém postavení.
1: Další ilustrace znemožněný rodinného příslušníka podat žádost o pobyt na českém území.
6: To je tehdy, kdy se ten cizinec nachází v takovém nějakém přechodném období, má tady pobyt za účelem práce nebo podnikání, prodlužuje si ten pobyt, je v tom přechodném období, které ministerstvo nazývá fikce, a třeba americká manželka českého občana, která tady pobývá za účelem práce, má zaměstnaneckou kartu, otěhotní, neprodlouží pracovní smlouvu na dobu určitou, takže ta karta jí zaniká. Ona by si normálně požádala o pobyt na základě toho, že je tedy manželka českého občana, občana. A nově to nebude moc udělat, protože je v té takzvané fikci. Asi bude muset teda odjet zpátky do země původu a řešit to tam. Kdyby to byla běloruská nebo americká manželka Slováka nebo Poláka, tak tu situaci prostě vyřeší tady. A když tihle lidi nebudou moct ten pobyt vyřešit přímo v České republice a budou muset cestovat do zahraničí a jenom proto, aby tam podali tu žádost o pobyt, tak tam může dojít k porušení práva EU.
1: Zhoršení se navrhuje i v procesních právech a pravidla pro vyhoštění se nově také zpřísňují.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
1: Lucie a Lálu pracovala v nevládných organizacích věnujících se migraci a lidským právem a tak jí situace se změnami zákona vůbec není neznáma. Navíc její manžel pochází z Peru, takže migrační předpisy jsou součástí jejich rodinného života. Když v roce 2024 nový návrh zásadně měnil pojetí institutu rodinného příslušníka občana České republiky, řekla, že v tomto znění je zákon nedůstojný k vlastním občanům. Myslí to i dnes?
7: Jo, protože pokud má být nějaký jiný pravidla pro partnery českých občanů a občanů Evropské unie, tak to nedává žádný smysl. Že nemůžeme si myslet nic jiného, než to, že to je nějaký způsob trestu, ale proč máme mít dvojí metr na český občany a občany Evropské unie.
1: A co vy jako rodina teď můžete udělat? To bude zpřísněný podmínek, za kterých budete žít.
7: Tak my jsme měli štěstí, že jo, protože jsme sem přijeli dřív, než tohle to vzniklo. Ale co budou dělat nový rodiny, bude to komplikovanější. Budou muset prostě dokazovat daleko víc dokumentů. Nám stačilo ukázat pár fotek. A teď se bude muset dokazovat i jako stav na kontě, což třeba v té době, když jsme sem přijeli, by pro nás bylo poměrně jako zásadní problém. Což zase taky podle mě teda potvrzuje jenom to, že tady vytváříme nejenom nějaký rozdíly mezi českými občany občanami Evropské unie, ale vybíráme si mezi těma, kdo na to mají a kdo na to nemají. Pokud tady chceme mít jenom ty, kteří na to mají, tak to už je nějaká jako diskvalifikace. Já jakoby doufám, že prostě nebudou nějakým způsobem retroaktivně upravovat.
1: Závěrečný komentář Magdy Faltové.
3: Máme určitě zásadní výhrady právě k postavení rodinných příslušníků. Zdá se nám, že se tam mohlo dosáhnout posílení mnoha dalších práv, třeba lidem, kteří vstupují na trh práce, jsou na trhu práce, ale třeba vítáme tu digitalizaci.
8: Ten zákon by měl sloužit k tomu, aby se tady dobře žilo i Čechům, i cizincům, aby tady byly nějaká srozumitelná racionální pravidla, která říkají, když uděláte tohle, stane se tohle a my vám nebudeme vlastně ten život znepříjemňovat. To je to, co tady v té úpravě těch rodinných příslušníků není.
1: Refu Fest neboli přišel svátek naštěstí nepotřebuje žádnou změnu svých tradičních kořenů. Existuje už 20. rokem a proto jsem navštívila pracovní schůzku jeho týmu. Hostitelkou Vín Bázy, která multikulturní svátek organizuje, mi byla Jana Remenárová, dramaturgině a produkční celého projektu.
9: Zrovna jsme řešili podrobně doprovodný program. Bude se konat v Kopce 17 na Smíchovské náplavce. Začínáme 15. v pondělí a končíme 21. v neděli.
1: Ale dneska je tady vás pět hezkých dám, takže kdo co dneska dělá?
9: Tak já jsem Bára Hanzalová, mám na starosti hlavně program v hlavní den 20. června, který proběhne letos na ostrově Štvanice na Praze 7. Samozřejmě jako vždy tam budou komunity, kterých máme více než 17 letos. Bude tam spousta zajímavého tradičního jídla, velmi zajímavý program, workshopy.
10: Ahojte, já jsem Rita, řeším PR a komunikace, teda abyste se o tom festivalu dozvěděli. A bylo to skvělé.
1: A domácí, co si myslíte, jak se oni na to dívají, že už 20 let cizinci představují svoje tradice, svoji hudbu, kulturu, jídlo?
10: Tak, když to vydrželo 20 let, pro mě je to jenom dobrý signál, že o to je zájem a mám z toho jako cizinka taky obrovskou radost.
1: Zapomněli jsme na jednu důležitou věc. motto?
9: Motto je odvaha, odolnost, odpovědnost. Jsou tam ty O, jako ty slova jsou pro nás doopravdy důležité.
1: O.
10: Skvělé.
1: Pro dnešek vás od mikrofonu zdraví Goranka Oljača a jako obvykle se těší na příští pořad.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dálnice D2 byla dnes kvůli tragické nehodě 12 hodin zavřená. V Praze na Letné se dnes konal den s policií a počasí zítra bude opět většinou oblačno, místy přehánky, teploty do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Hezký večer. Dálnice D2 u Blučiny je po mnoha hodinách opět průjezdná. Kolem 4:30 ráno ji v zúžení na 11. kilometru zablokovala tragická nehoda dvou kamionů. Zemřeli při ní oba řidiči. Dopravu policisté odkláněli. Místo se silničářům podařilo zprůjezdnit až před 4:30 odpoledne.
2: Silničáři museli k obnovení provozu využít pás dálnice, který byl kvůli rekonstrukci uzavřený. Bylo tak nutné odstranit asi 250 metrů betonových svodidel, pokračuje policejní mluvčí Andrea Cejnková.
3: Stále probíhá odklizení kamionů. Obě dvě soupravy byly s cizími registračními značkami, nicméně totožnost stále zjišťujeme.
2: Řidiči teď místem projedou jedním pruhem v každém směru. Ředitelství silnic a dálnic po odklizení kamionů provoz vrátí zpátky tak jako před nehodou. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Práci policistů, hasičů nebo i jednotek armády a cizinecké policie dnes představila akce Den s policií. Na pražskou Letnou dorazilo zhruba 8 tisíc lidí. Návštěvníci viděli i třeba fotbalový zápas služebních koní, ve kterém se utkala pražská městská policie proti státní.
4: Služební koně a jezdci a jezdkyně tento zápas nemají jen pro zábavu, jak mi vysvětlil podporučík Vladimír Šperl z oddělení hypologie pražské policie.
5: S těmi koně pracujeme i na fotbalech, na demonstracích, aby ty koně se učili vytlačovat plecema, uvolňovat prostor.
4: Návštěvníci se mohli kromě toho podívat i do spousty stánků s technikou. Prozkoumat mohli neprůstřelné vesty, roboty určené k pyrotechnickému průzkumu a děti si mohli vyzkoušet i střelnici.
6: Ten první, tak mi chvilku trval, ale dala jsem ho a ten druhej, tak taky.
4: Akce nepředváděla jen techniku, ale cílela i na potenciální zájemce. Podle dat policie totiž k ideálnímu stavu chybí asi 5 000 příslušníků. Josef Číš, Český rozhlas.
0: Hrady Rabí, Velhartice a Kašperk pořádají celý tento víkend Dny šumavského trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Třeba ve Velharticích je porovnávací fotografická výstava a areálem vás provede emeritní kastelán Petr Mejstřík. Speciální kastelánské prohlídky se budou konat i zítra, taky na Rabí a Kašperku. Sport. O titulu v nejvyšší domácí soutěži basketbalistů rozhodne až sedmé finále. Favorizovaný Nymburk, obhájce prvenství, totiž prohrál v Pardubicích 57-86. Poslední duel sezóny je na programu v pondělí v pražské hale Královka. Hrát se bude od 5 odpoledne. A tenista Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezóně nedosáhl. S nejvýše nasazeným Američanem Benem Sheltonem prohrál po 3 hodinách po setech 7-6 a 2x6-7.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy přehánky, ty budou k večeru ustávat. Noční teploty 11 až 8 stupňů, zítřejší denní 17 až 20. A pozor, má foukat silný vítr o rychlosti až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je až do zítřejšího dopoledne zavřená. Silničáři bourají u jiloviště most. Jak od Prahy, tak od Strakonic sjíždějte exitem 9 a pokračujte Klíneckou, následně Pražskou ulicí. Objízdná trasa je dobře značená. Delší kolona, skoro půlhodinová, se aktuálně sune od Strakonic, brzdí se u Řitky. Od Prahy je fronta kratší, začíná u Cukráku. A na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy čekejte silnější provoz od Modřic ze 3. kilometru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A jsou to Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
7: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval Lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Rony Marta.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské bigbeatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděla jsem život.

schovaných na sladké chvíle před spaním.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Hel.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra, na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě Jan Krůta. Teď je.

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kdejsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: dopoledne 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Silničáři bourají most přes dálnici D4 u Jíloviště, kousek od Prahy. V Pardubickém kraji ubylo za první čtvrtletí obyvatel o víc než 800 a počasí neděle bude opět většinou oblačná, místy s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý večer. Silničáři zavřeli v 7 večer dálnici D4 u Jíloviště, kousek od Prahy. Demolují tam most z počátku 70. let. Podle krajské správy a údržby silnic byl ve špatném technickém stavu. A my máme na místě naši reportérku Lauru Hajkovou.
2: Dělníci tu mají 11 kusů těžké techniky, včetně strojů s hydraulickými nůžkama. Ty už se přes hodinu zakusují do mostu. Pod ním jsou hromady štěrkopísku, do kterého padá betonová suť i kovové výstuže. Provoz na dálnici D4 je omezený už od 13. hodiny, definitivně je zavřená od 7. S částečným obnovením provozu silničáři počítají kolem 9. hodiny ráno. Zavřená je tu teď i provizorní lávka pro pěší, která spojuje Jíloviště se zástavbou na druhé straně dálnice. Silničáři chtějí postavit nový most. Měl by být širší a dlouhý přes 120 metrů. Celkové náklady by měly být skoro 200 milionů korun. Z Jíloviště Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Teplice zavádějí víkendovou autobusovou linku z centra k jezeru Barbora. Má číslo 112. Město tak chce zajistit častější spojení do rekreační oblasti veřejnou dopravou. Autobus je v provozu ode dneška a fungovat bude 3 měsíce vždy o víkendech a svátcích. Výjíždí z Benešova náměstí a jede přes Řetenice přímo k jezeru Barbora. Pardubický kraj má míň obyvatel. Za první 3 měsíce letošního roku jich ubylo víc než 830. Víc lidí se totiž z regionu odstěhovalo, než se do něj přistěhovalo. A zároveň taky víc lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
3: Nejvíce obyvatel ubylo na Pardubicku, kde se jejich počet snížil o více než 300. Naopak nejmenší pokles zaznamenalo Svitavsko. Na konci března žilo v Pardubickém kraji přes 530 tisíc lidí. Pokles obyvatel se týká všech krajů v Česku. Napříč republikou se počet snížil o 20 tisíc lidí. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas. Sport.
0: Největším akcionářem West Hamu United se stane majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský. Český miliardář je jedním z vlastníků klubu od roku 2021. Jeho podíl vzroste ze 27 na 43%. Posílení vlivu Daniela Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele West Hamu United Davida Sullivana. Ten čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6, zítřejší denní 16 až 20, na jihu Moravy může být až 22 a na horách kolem 9. Foukat bude čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna stojí kamion, potkáte ho na kilometru 176 za 9 kříži, je označený šipkou. V Brně je nová uzavírka na exitu 196 ve směru na Prahu, nedá se sjet na Bratislavu. V Praze je teď hlášená nehoda v tunelovém komplexu Blanka ve směru na Smíchov a v Soběslavi v Bechyňské ulici zasahují u nehody cyklisty záchranáři. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín. Pěstujete okurky a natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobby redaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobby redaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemi určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemi, jejich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky a od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém, mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašný strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci. To je nad Budějovicema Hněvkovická vodní nádrž. Dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu. Jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryby. Rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25 letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co
3: chodím
2: chytáte?
3: Na žížaly, na spávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo, a dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když se dějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové v krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli

0: Jakém návnady dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobbyredaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočit regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit a hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji grilluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco u toho plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete domů po práci a uděláte si 2 stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, 2 nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, je to, jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. Naopak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pytlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař, a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Zítra se změní jízdní řády některých regionálních vlaků a počasí neděle bude opět většinou oblačná, místy s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý večer. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet a přilákat nové.
2: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet, takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě i ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
0: Vlaky Českých drah budou od zítřka jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Úprava by měla podle dopravce zlepšit nabídku spojení i návaznosti jednotlivých vlaků. V některých regionech se změní jízdní řády i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Jak to bude například v Olomouckém kraji, popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
0: Hlavní vodácké řeky v jižních Čechách jsou aktuálně většinou sjízdné. Větší pozor si musí dávat vodáci pouze na dolním toku Lužnice. Míň vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Úplně nesjízdná je Teplá Vltava mezi Soumarským mostem a Pěknou. Na Vysočině se bude konat ještě i zítra 16. ročník víkendu otevřených zahrad. Do akce se zapojilo 28 venkovních areálů. Podívat se tak můžete do soukromých, školních, ale i terapeutických zahrad.
4: Návštěvníci mohou na Vysočině vidět například experimentální vinohrad v Tuklekách na Pelhřimovsku nebo zahradu symbolů v Jaroměřicích nad Rokytnou. V Kocourově na Havlíčkobrodsku zase majitelé ukážou, jak propojit přírodní zahradu s moderními technologiemi. Otevřou se ale i terapeutické areály, jako je ten v Modletíně na Havlíčkobrodsku, kde se o záhony a skleník starají lidé s mentálním postižením. Terezie Málková, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Pardubic porazili v 6. finále Národní basketbalové ligy Nymburk Vysoko 86-57. Vyhráli tak i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si tak rozhodující 7. zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 5 odpoledne v Praze na Královce. Počasí. V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6. Zítřejší denní 16 až 20, na jihu Moravy až 22 a na horách kolem 9. Foukat bude čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je u Prahy zavřená. U Jíloviště na 9. kilometru totiž silničáři bourají most. Dálnice bude neprůjezdná až do rána. Dopoledne by měli silničáři pustit provoz jedním pruhem v obou směrech. K večeru má být D4 průjezdná úplně. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
6: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko, a já bych přečetl, co třeba, někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní. A kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty, dej mi jeden. Tohle je rukopis, jo? To, víte, co to je rukopis, tak to je tohle. Když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo? Tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě sedalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředěnou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano. Do Hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to...
2: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
1: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerte krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatej člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama. Já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle. Věř mi, přece už, Karle.
3: Jseš mizerný chlap,

0: Karle, ty odcházíš, jí do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.
0: Jen

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
3: Myslíš ty naše, nebo...
2: Ne, já nemyslím doma, jako.
3: Jo,
2: nemyslím,
3: takhle, no myslím, jak s kým?
2: My vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
3: To přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
2: no, počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono, taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
3: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
2: Jo,
3: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
2: Moment,
3: že?
2: To si ani nepamatuju, kdy? To
3: jsi... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel a ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
2: A... No počkej, povídej, dál.
3: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
2: No,
3: Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal. Přece si nemyslíš, že... ženu má inteligentní, přece si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci.
2: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
3: To jsem rád, že máš rozum.
2: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
3: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
2: Jo.
3: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se táhat po hospodách s kamarádama, teď to
2: jo,
3: tady říkám.
2: Jo, prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, no, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To no. Včera jsem byl.
3: No.
2: A to bylo jenom, to byla pracovní schůzka, jo, to bylo
3: samozřejmě
2: jenom náhodou.
3: Samozřejmě, pracovní schůzka, jistě, teď nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera, a jak to bylo předevčírem, Karliku, no?
2: No co? Já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako,
3: vypadá,
2: že,
3: no,
2: jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já,
3: ne,
2: Luďku, neblázni, no. Obecenstvo, ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
3: Jsi včera byl?
2: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No to je, no vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
3: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
2: No to jo. No.
3: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dát dozadu kafíčko.
2: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
3: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt táháš s kamarádama, víš?
2: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
3: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný tohle.
2: Ty jsi to začal, tak no, to musíš...
3: Víš co? No. Já myslím asi takhle. No. Hlavně zdravíčko.
1: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se, znáte ho?
3: Nespomínám
1: si. No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tom, tak takhle populární, jo, znáš?
1: No já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: vám jako... Vám Novákovi už to jedno
1: dávno. To nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak se na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat hrob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám

0: Si jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říkal, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? A on říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je obuje a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho.
1: Tak jen si musím podobně.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vyne, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo? Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zasleh jiný skučení. Tak šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživenej chuděrka a skučí. Tak přiset a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama. A najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít 2 významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
0: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účest dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
2: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný... oblečený, že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
0: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
2: Že jo?
0: No.
2: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Ty jsi to potřeboval.
0: Myslíš, že by mě vylepšili?
2: No,
0: ještě?
2: Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
0: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
2: No, tak...
0: Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To
2: jméno, Sobota, myslíš?
0: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné Luděk. Jak to zní? Luděk.
2: Luděk.
0: Luděk.
2: No, no jo, to je krásné. Víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych tě obejval i snad záviděl.
0: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že jo? No, tak...
2: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
0: No, nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, teď ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
2: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta nekuda.
0: To je pravda, ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
2: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
0: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistihl, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistihl u toho, že když ty takhle filozofuješ teď, co si málem prověd, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, jsme to nějaký na tebe národ zvyklej. Ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
2: No jo.
0: No jo.
2: To je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. To, když jako...
0: Tohle, tě, no.
2: A tak a potom vypadám jako nějakej takový teda... Promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
0: To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký.
2: Můžu?
0: No já myslím, že jo. Tak
2: já si nějaký šoupnu. Tak třeba, co bych si dal, já mám dost bohatý...
0: Já vím.
2: Jo, už vím. K čertu.
0: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá, dej si.
2: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
0: Dej, to neříkej. Ten neříkej,
2: proč, no tak...
0: tím je náš život doslova ale... protkán, já bych...
2: Ne, ne, to já si to umožním sám
0: no,
2: sobě.
0: Tak dobře, ale...
2: Hrome!
0: Ale to bylo hezky, to jsem neznal.
2: Jo.
0: To jsem neznal, no a já myslím...
2: To ještě vodku mám.
0: To už vůbec ne. Já...
2: Ne, tak vodks.
0: Silnej výraz od ks?
2: Od ks ještě mám.
0: To si řekni, to klidně.
2: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízdar a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Lučka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák. A kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je? Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
1: No počkej, co radši nic?
0: No, tak chtěl jsem, myslel jsem jenom, že napadlo mě, že by to neměl.
1: A co by neměl, kdo by neměl?
0: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
1: Ano. Ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
0: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje, s tím tvým.
1: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje, s jakým mým, nebo co?
0: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
1: Počkej, no tak jaká moje, s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
0: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě... Tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
1: Její co?
0: No co, její prostě, no.
1: Taky pak co, její jsem já, ne? Její
0: si ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
1: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně, kdo?
0: To nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
1: Právě, no.
0: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš, kdo by...
1: Přátelské ohledy, víš, no. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
0: No, zkrátka... Zatímco ty tady, tak jsem viděl tvoji paní s tvým přítelem.
1: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
0: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
1: On nesl mou ženu?
0: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
1: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
0: Jistě, samozřejmě co na tom, jenomže tobě přitom nežužrá ucho.
1: Cože mi?
0: Nežužrá ucho.
1: A cože jí?
0: Ale prosím tě, ne.
1: Žužrá? Co to řekl, tady před lima?
0: Ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě... Dělal jako...
1: Do ucha? Tak ona měla ucho?
0: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku, hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
1: Ale řekni mi to jasně,
0: ne,
1: já už to mám dost, teďko už to ne, ale řekni jasně, tě, páč, co si ne, budou lidi.
0: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi, no hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé, pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova a potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten maur. A myslel tím tebe.
2: Co jsi to řekl? Ten...
0: Ne, uklidni se.
2: Řekni to ještě, no, řekni to.
0: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně
2: já ji rozstřelím, jestli to je pravda, tak já ji rozstřelím.
0: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji rozstrhnu a ty vypadni. Už vypadni.
0: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, zkazil si mě tady výstup, já si tady předvez něco, vypadni už.
0: No počkej, tak Luděčku,
2: já uklidni se, dítě,
0: jenom taková hra, ne?
2: No hra.
0: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
1: Jo, to bylo...
0: Je spocenej, když je nepřipravený.
1: Spotela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo spotela. Mám takovou
0: zvláštní školu.
1: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak, já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popad. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky vrostlé dortů mých. Takhle se hraje. Jágo, já ti předvádím, jak se hraje. Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli mi se bavit o mojí ženě. Už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paš, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu. Víš, nehraj si se sirkama. Takže si předveď ještě nějakou roli.
0: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
1: No, peníze si vytratil.
0: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zapnutou kapsu.
1: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
0: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem je takhle držel v ruce.
1: Takhle? Na štorc?
0: Na jaký štorc? Naležel to normálně. Takhle jsem je to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, tak kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
1: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
0: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle von, že jo? Tak jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám. A budu vás trasit.
1: Tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
0: Už je mám.
1: Kde byli, no?
0: No, šatnářka mě navedla.
1: Ty jsi to říkal.
0: No, byli v tvý kapse. Tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
2: To si od mě stopuje.
0: No, jasně.
1: Jiří Cízler.
3: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený, najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
1: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
4: Mohl.
1: Prosím.
4: Yeah.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Přeji vám krásnou sobotní noc a vítám vás při poslechu Noční linky ze zlínského studia. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková. Dnes si budeme povídat o obyčejném a přitom velmi důležitém součásti našeho života, o povídání, o rozhovorech, které nás těší, obohacují, rozesmějí a někdy i pomohou překonat těžké chvíle. S kým si nejraději povídáte? Máte ve svém okolí člověka, který umí krásně vyprávět a jehož příběhy dokážete poslouchat stále dokola? A o čem si nejčastěji povídáte? O rodině, o práci, o cestování nebo o obyčejných každodenních radostech a starostech? A zamyslíme se také nad tím, zda je dnes ještě dost prostoru pro obyčejné lidské povídání tváří v tvář, nebo jestli nám ho postupně nahrazují obrazovky a krátké zprávy. Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? Babička, dědeček, rodiče, kamarád nebo někdo úplně jiný? Těším se na vaše telefonáty, vzpomínky i příběhy. Zavolejte nám do zlínského studia a podělte se o své zážitky. 731 800 900 to je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Jsou příběhy, které slyšíme jednou a přesto si je pamatujeme celý život. Kdo byl vaším nejlepším vypravěčem a o čem jste si spolu nejraději povídali nebo stále povídáte? Do celého Česka zdraví ze Zlína Jarka Barboříková a dnešní noční linku Českého rozhlasu otevře Olin. Pan Olin z Kopřivnice, krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny, kdy posloucháte. Povídání. Já si myslím jednu věc. Povídat si můžou lidi, kteří mají nějaké společné téma. Aspoň já jsem tak o tom přesvědčený. Včera večer, nebo včera od večera od 5 hodin, jsme se sešli parta lidí a začali jsme si povídat. Aby to povídání nebylo takové, jak se říká, jalové, tak jsme si vzali hudební nástroje a vlastně jsme si povídali celý večer skoro až do půlnoci tím, že jsme spolu zpívali, bavili se mezi sebou a bylo to prostě úžasné. Byli jsme 4 muzikanti, potom přišli ještě 2, takže nás bylo 6 s kytarama, s banjem, s houslema. Byli jsme v jedné vinárnici tady v Kopřivnici. Byli tam i jiní návštěvníci, protože teda skoro okolností jsme pochovali kamaráda jednoho, který do té vinárničky chodil taky, takže se tam sešlo spousta lidí a tím povídáním, jako myslím tím zpíváním, jsme si prostě navazali takový kontakt, že pak nakonec zpívala celá vinárna. Takže toto myslím, že je jeden ze způsobů povídání si, protože jsme příjemně strávili opravdu celý večer.
0: A řekněte, jako tak... Oline, scházíte se tak pravidelně, nebo to byla spíše výjimečná příležitost?
1: Ne, to je skoro každý týden, bych řekl. Neříkám, že v té vinárně máme několik takových různých míst. Já už jsem o tom tady v tom pořadu hovořil, že máme v Příboře, máme tam jedno místo, je to penzion Jal, do Lubiny se jezdí, hospodě u Mostu. Prostě máme takový míst víc. Když začíná léto, tak někteří kamarádi nás zvou k sobě, jako mi na zahradu, já se říká pod altán nebo pod pergolu a tam si povídáme tímto způsobem. Ale samozřejmě to nechci jenom stáhnout na tu hudbu, i když je to velice příjemné a opravdu ten večer, myslím si, že když se zeptáte těch lidí na druhý den, tak byli velmi spokojení.
0: Olin,
1: další povídání.
0: No,
1: ano.
0: Kdo byl ve vaší rodině největším vypravěčem příběhu?
1: Já bych to řekl, z dětství si teda pamatuju, že to byla stařenka. Já jsem z Jižní Moravy, tak tam se neříká babička, ale tam se říká stařenka. A pamatuju si, když byly takové ty zimní a podzimní večery, tam se takzvaně dralo peří, jestli víte, co to je.
0: Ano, samozřejmě.
1: Hromada peří uprostřed stolu a kolem seděly stařenky, tetičky a příbuzní a prostě sedělo se a vyprávělo se a dralo se to peří. Vždycky se hrábla do toho, vzali se to a ty se to od těch stopek se to oddělovalo. A my jsme jako děcka vylezli na takové, tam se to byla taková místnost, taková hospodářská, aby se dalo říct. Tam byly takové něco jako síla na zrní, na žito, na pšenici a tak dál. A my jsme leželi nahoře na tom, a navíc tam bylo větší teplo, protože když se tam zateplo v kamnech, tak jsme tam leželi a poslouchali a nakonec jsme usnuli a spali jsme tam třeba, jo. Takže ty naše stařenky ty vzpomínali na svoje dětství, které bylo jednoduché, bych řekl. Jednoduché, ale velice spokojené.
0: Na draní peří, tak to má v sobě opravdu zvláštní kouzlo. To nebyla jenom práce, ale hlavně ten společně strávený čas, kdy se povídalo, vyprávělo, často i zpívalo, vy jste u toho ležel na peci. To zní hezky, Oline. Plně jste nás přenesl do té doby. A ano, určitě s vámi souhlasím, že bylo všechno dřív trošku jednodušší, dneska je doba složitější, rychlejší, víc toho musíme zvládnout. A vy přejal jste něco tady z těch dovedností vaší babičky a také vypráví, víte vy ráda, nebo jste ten, kdo raději naslouchá?
1: No já to mám asi takhle, že já jsem, když jsem se rozhodoval, co budu dělat, jako, jaký povolání, tak jsem chtěl být učitelem. Ale to se mi teda nesplnilo, ale splnilo se mi to částečně, protože od roku 1999, Když jsem tady v Kopřivnici v domě dětí, jsme založili včelařský kroužek, já jsem včelař, to víte samozřejmě, tak jsem se snažil přenášet prostě nějaké informace těm dětem a naučit nějakou mládež tady tomuto koníčku. Toto mě vlastně drží do dneška a já díky tomu, protože jsem jezdil na různé semináře, sám jsem se vzdělával a tak dále, takže v tomto oboru neříkám, že jsem světový znalec, ale když se zmíním, že jsem včelař, tak okamžitě se chytne někdo a začne se vyptávat na různé věci. Jako třeba nedávno jsem byl v operaci v Lázních ve Studánce, tak tam jsem se zmínil taky, že jsem včelař a ještě jsem tam měl vzorečky medu třeba, tak se tam chytlo několik lidí a opravdu v průběhu toho pobytu čtyřdenního, tak jsem měl takových, neříkám, to byly přednášky, ale jsme se prostě zastavili a třeba jsme stáli čtvrt hodiny nebo půl hodinku, nebo jsme se sedli na lavičku a já jsem mluvil, protože já jak začnu tady toto téma, tak já jsem nezastavený. Mm-hmm. A ještě když se teda potkám s dalším kolegou včelařem, tak to už je úplně ztracené, protože co včelařství vynálezce, každý prostě se do toho oboru snažíme vnést nějakou novinku, nebo co by nám pomohlo a tak dále, takže tímto, jako neříkám, že jsem světový vypravěč, ale tento obor mě vlastně staví do takové role opravdu toho vypravěče.
0: Ano, že tam máte co říct. A toto je krásné, když víte, o čem mluvíte, což z vás jde cítit, že teda jste včelař tělem i duší. A zároveň je krásné vidět, že to druhé opravdu zajímá, což je taky velmi důležité. Děkuju, Oline. Já teď vás zastavím dřív, než se rozpovídáte o včelách i u nás, protože je čas na písničku, takže vám poděkuju za to, že jste nám zavolal a budeme se těšit na další návštěvu vaší noční.
1: Jo, děkuji za prostor a mějte se moc krásně, těším se na další povídání. Dobrou noc.
0: To byl pan Olin, který volal noční linku z Kopřivnice. Uvidíme, kdo zavolá dál. Večer a noc bývají časem, kdy se dobře vzpomíná. Zavzpomínejme dnes spolu na lidi, kteří uměli krásně vyprávět a měli vždy co říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Povídání není jenom výměna slov, ale často i sdílení radostí, starostí a vzpomínek. Pojďme se teď připomenout ty, kteří nám svými příběhy obohatili život. Přichází pan Jakub, který volá noční linku Českého rozhlasu z Brna. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěl zavzpomínat, protože já už jsem párkrát volal a já jsem vlastně nevědomý a já žiju v Centru sociálních služeb pro zrakově postižené a tady u nás v domově jsou jak jakoby mladší, tak starší lidé a chtěl bych zavzpomínat na jednu paní, která už nás teda před 4 lety opustila, bohužel, a to byla paní, která přišla o zrak jakoby v pozdějším věku, bylo jí přes 90 už a už na tom byla jakoby špatně a i pohybově a tak, ale ona byla taková hrozně chytrá, dokonce jsme k ní s kamarádem chodili na angličtinu, nás učila a ta, když začala povídat, tak ta byla jako úplně k nezastavení a já jsem prostě, my jsme si hodně spolu rozuměli a já jsem prostě s ní, i hodiny jsem s ní dovedl sedět a prostě jsme si vykládali a já jsem poslouchal prostě její příběhy ze života a bylo, ať to bylo jak smutný, tak veselý a bylo to strašně zajímavý, jo. A když prostě potom nás opustila, tak se přiznám, že jsem to aj obrečel.
0: A vzpomínáte si, o čem jste si s paní nejraději povídali? Byly to vzpomínky na její život, nebo jste si povídali o běžných, každodenních věcech v domově?
1: Tak aj o běžných, aj jsem si různě směřoval, co jsem třeba já prožil v životě a potom hlavně ty její příběhy ze života, jo, to prostě, to mám tak v hlavě jako tak do dneška.
0: No a byli jste parťáci jenom vy dva, nebo jste často tvořili nějaké větší společenství a dokázala tam udělat krásnou atmosféru třeba na celém patře. Jak jste se vlastně k sobě dostali?
1: Dostali jsme se k sobě, tak hlavně, když jsem k ní začal chodit na tu angličtinu, tak jsme se takhle k sobě dostali a jako ono jí tady mělo rádi hodně lidí, jo, ale já říkám, že prostě, když mě třeba k sobě pozvala, nebo i vlastně ona byla taková, že při té angličtině jsme kolikrát odběhli a prostě jsme povídali o něčem jiným, jo, a bylo to takový srandovní, že ona byla taková, že ona potom jakoby přeskakovala. Ona tady do poslední chvíle měla hlavu v pořádku, jo, takže ale ona hodně jakoby dělala to, že přeskakovala jakoby z tématu do tématu, tak já jsem ji kolikrát musel jakoby zastavit a říkám, ale ještě jste mi nedořekla tamto předtím, jo, co mě zajímalo, jo, a bylo to takový strašně zajímavý, no.
0: Jakoby, a pamatujete si, jestli měla nějaký oblíbený příběh nebo téma, o kterém ráda vyprávěla dokola, ke kterému se vracela?
1: Jo, něco takového, jo, a dokonce mám v hlavě i teda jedno jakoby takový její tajemství, s kterým se svěřila mě, který teda nebylo moc jakoby příjemný, protože ona byla původem chemička a tak mi vypravila jeden prostě takový příběh, kdy jakoby nevím už, jak se to potom nakonec vyřešilo, jakoby, ale měla jakoby být obviněna, že měla účast na nějaké vraždě, ale to bylo jako, že ji prostě nějak podezřívali, že někomu, kdo někoho otrávil, něco prodala, jo, ale nebyla to pravda, jo, a to byl teda jako trošku příběh, který není samozřejmě moc veselý, ale naštěstí jako se z toho dostala, že ji jakoby neobvinili.
0: Takže to byla i detektivka. Tak to věřím, že,
1: vlastně skoro,
0: že bylo o čem vyprávět a bylo co poslouchat. No a teď máte v domově někoho, s kým si rád povídáte nápodobně hezky, jako jste si povídal s ní?
1: Takhle jako samozřejmě mám tady kamarády, ale už to není tak ono. Já právě si jakoby rád hodně takhle povídám se staršíma lidma. Právě bych si hrozně přál sehnat někoho, třeba nevím, jako třeba jakoby třeba starší paní, s kterou bych si takhle mohl povídat, nebo jo, třeba si telefonovat, jo, s někým takhle. To bych si právě hrozně přál někoho takového. Tak jsem právě tímto chtěl, kdyby třeba se někdo takovej našel v noční lince, jo, třeba kdo by třeba, s kým bych třeba mohl prostě takhle popovídat nebo občas si zavolat, jo, tak bych byl hrozně rád.
0: Jakube, určitě není vhodné říkat telefon do éteru, to nedoporučuju, ale pokud mi to dovolíte, tak pokud se dovolá někdo další a bude chtít váš telefon, tak mu ho můžu soukromně nadiktovat.
1: Jo, to jsem
0: to
1: právě
0: si
1: chtěl.
0: Můžeme
1: takhle
0: říct mimo éter víc.
1: Jo. Mhm.
0: Ale vy máte poměrně mladý hlas, řekla bych, tak je krásné, že i přesto je z toho hlasu cítit taková laskavost a taková zkušenost, byť teda asi budete mladší ročník. Tak souhlasím s vámi, že takové hovory mají zvláštní atmosféru, velký smysl a bylo by fajn zaplnit to místo po té paní někým jiným. Tak buď to najdete někoho tam u vás, a nebo třeba díky noční lince, uvidíme.
1: Jo, to bych byl rád moc. No, já jsem vyučený masér a když jsem chodíval na praxe, tak právě i s těma lidma jsem si tam jakoby povídal, jo, při těch masažích, a taky jsem tam měl jednu takovou, jak bych řekl, jakoby oblíbenou paní, s kterou jsme si rozuměli, jo, takže na jedné právě v jednom domově, kam jsem chodil masírovat.
0: Dobře, Jakube, děkujeme, že jste se s námi podělil o tak osobní vzpomínku, budeme se těšit na příští návštěvu tady u nás. Zdravíme.
1: A můžeme teda potom mimo éter, určitě, když vám dal to číslo mimo
0: éter. Počkám na vás. A posluchačům pouštím Martu Kubišovou, píseň Hey Jude, přesně 24 minut po 23. hodině.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Českou jenom prostřednictvím slov, zvláště v dnešní úspěchané době. Tak uvidíme, jak se k tématu postaví paní Ivanka, která volá. No a teď mi to vypadlo. Připomenete mi to?
1: No, Ivana z Rychnova.
0: Z Rychnova, ano. Tak povídejte, co máte k tématu. Krásnou noc přejeme.
1: Krásnou noc také všem. Já zdravím všechny posluchače a pana posluchače, co teď volal před chvílí. Říkal, že je zrakově postižený. A já teda mám taky takové podobné potíže. Potýkám se s nima už od svých 20 let, což je hrozně už dlouho a celkem ještě zvládám něco vidět. A teď o tom tématu, jste říkala, o čem si nejraději povídám, tak třeba je to zrovna i tady to, když člověk ztrácí jako takovýhle jako docela dost, je to vážný pro svět, jako nějak se tak pohybovat, nějak trošičku být jako třeba někam zajít nebo něco někde vidět. No pro mě je to už úplně jako konec, protože já jsem dostala i dalších jako nemocí, co se týká jako mozkové mrtvice před 5 lety a to mě úplně už jako odkázalo na to, že vlastně nedokážu už někde jít úplně, i když jsem teda jako vdaná, musela jsem se odstěhovat ze svého trvalého bydliště, semka do Rychnova a přesto jako mě pořád jakoby chybí, abych si s někým popovídala, protože můj muž k tomu jaksi nemá nějaký sklon povídat si. On je jinak hodný všecko, ale to povídání mě strašně teda chybí.
0: No děkujeme za to, jak jste připomněla, že slovo hraje v životě velkou roli, zvláště když člověk nevidí, tak se vlastně naprosto přirozeně opírá v životě o jiné věci, o hlas, o tón, o vyprávění, o to, jak si lidé dokážou vzájemně předat myšlenku právě jenom prostřednictvím řeči. A to je ta velká zkušenost, za kterou děkuju, je to určitě silné a důležité, to vaše svědectví. Tak co s tím teda říkáte, že vám chybí někdo, nějaký vypravěč, nebo jak jste to myslela? Máte teda nouzi od ty vypravěče, nebo jich máte dostatek kolem sebe?
1: No,
0: možná v nějakém společenství, kde jsou třeba lidé, kteří mají podobný handicap jako vy, tak scházíte se? Komunikujete
1: moc? To
0: nemám
1: právě. Já jsem tady ten kontakt vlastně by nevytvořila, když jsem jako mohla třeba v Hradci Králové, ale není mi to nějak možný. Takže jako já jsem většinou spíš jako hodně doma a snažím se vyjít nějak domácnost, jak to jde. A mě hrozně chybí ten lidský hlas, prostě popovídat si. Říká můj manžel, on jako k tomu úplně není. On je takový introvert, jako že má radši to svoje, ten svůj klídek a i když je na mě hrozně hodné všechno, tak jako mě jako zrakově postižený prostě člověk jakoby jako potřebuju slyšet ten hlas, jo, prostě promluvit si, sdílet některé věci, které třeba toho člověka jako tíží na druhé straně, jo, a jestli
0: co,
1: třeba
0: no, povídejte.
1: Aby třeba ten druhý mě dokázal odpovědět na moje nějaké potíže, který mám, jo. A to by mě hrozně moc pomohlo, no.
0: Někdy to začíná maličkostí, oslovit sousedku, poprosit někoho o drobnou pomoc, nebo se dát jenom tak do řeči při běžném setkání venku. Máte možnost takto se na někoho nakontaktovat, nebo někomu zavolat, staré známé ze školy, vzdálené, příbuzné?
1: Jo, to já mám jako možnost, ale mně se zdá, že i když už vlastně oni vědí, že jsem se odstěhovala pryč, tak úplně jako

0: to nemají úplně tak velký zájem, tak že stačí chvíli si popovídat a pak je dlouho, dlouho nic. No, tak to asi vypadá. A tady v Rychnově vlastně, tady já bydlím jako v novostavbě, tak tady potkala jsem jednu paní s malou holčičkou, tady je blízko takové hřiště, tak jsme si tam chvíli povídali. No a já tam pokaždé jako nemůžu jezdit, no jakože ona tam asi chodí s tou holčičkou. A je to zase jako by generace, jako by mě mohla dělat dceru, no. Já jako mám syna, kde jako on bydlí za Pardubicema a ta vzdálenost a všechno nám nesprostředkovává, abychom se tak často viděli, no. Takže je to tady o tom, prostě. Já mám strašně ráda děti, ráda bych si s nima povídala, nebo něco malovala.
1: Jo. Ivanko, možná, kdybyste oslovila nějaké společenství, tak byste se k ní mohla přidat. Já myslím, že ty cesty jsou, mě jich napadá opravdu hodně, zvláště v dnešní době. Tak zkuste pátrat, zkuste se zamyslet, zkuste rozhodit sítě a věřím, že parťáky seženete, máte milý příjemný hlas, takže asi věřím, že by bylo o čem vyprávět. Já můžu nabídnout, že můžu buď dát telefon na předchozího volajícího, kdybyste měla zájem, anebo nabídnout, zavolejte zase nám někdy do noční linky. My tady jsme pro vás každý den také. Ano?
0: Já bych byla ráda, kdybyste mě dala to telefonní číslo.
1: Ano, nevěděla jsem, jestli k tomu směřujete celou dobu, tak jsem se zeptala až na samotném konci. Tak fajn.
0: Já jsem to slyšela, ten jeho příběh, to slyšela. Tak takže ano. Právě kvůli tomu jsem se odhodala, že jako volám, já často nevolám.
1: Ivanko, vydržte teda na telefonu, posluchačům pustím Jiřího Korna a vrátím se k vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Možná právě teď sedíte a sami přemýšlíte, komu byste zavolali jenom tak na kus řeči. Dnes nás zajímá, s kým se vám v životě nejlépe povídalo a proč. Aktuální čas 5 minut po půl 12.

0: Některé hlasy nám zůstávají v paměti navždy. Dnes budeme mluvit o těch, které jsme rádi poslouchali a kteří uměli zaujmout svým vyprávěním. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Eva, která volá z Pardubicka. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím a všechny posluchače, kteří poslouchají ještě tuhle dobu. A já strašně vzpomínám na povídání s babičkou svojí, která byla úplně úžasná. Ona byla porodní asistentkou a chodila prostě strašně čistě oblečená, naškrobený zástěry. A já jsem měla takový malý štokrdle a dávala jsem se do jejího klína hlavu. Ona mě takhle poškrabávala ve vlasech a vyprávěla mě příběhy, kde třeba byla, jaký dítě se narodilo a prostě jak chodila po těch maminkách a pomáhala jim při porodu. Ona taky odrodila mě, takže to mě taky trošku vyprávěla, když se narodila tady v té ložnici. Takže pro mě to bylo nepochopitelné, protože teď se rodí úplně jinak, že jo. Ale to bylo tak krásné vyprávění, ona byla tak laskavá a tak voňavá. Já úplně cítím její vůni, takovou, nedovedu to vůbec říct, ale umím si tu vůni vybavit. A když jsem u ní byla, třeba jsem u ní spala, tak ona měla ve svým pokojíku měla ještě vchod vedle do takové boční místnosti, kde měla skleník. A to byla vzácnost, když mě tam vzala, protože tam měla krásné věci, jako třeba zbytky věcí. Myslím, že se skleníček třeba nebylo 6, ale byly to strašně krásné, malované ručně skleníčky. Mám je v takovým vlastně držáku, který ty zbyly, teda těch je všech šest. A hrozně si toho považuju, vůbec to teda nepoužívám, protože to mám ve skleníku a dívám se na to, když ta babička to tak zácně s tím zacházela, tak si toho strašně považuju. A vyprávěla mě tak, odkud to má, kdo jí to dál. A hlavně taky vyprávěla, že její manžel byl první světový válce a co dovezl? Dovezl takovýho kraba a v tom byl obrázek, teda místa, kam se on dostal, takže to tam koupil a bylo to na takovým, jako dalo se to postavit, takže to byl vidět ten obrázek vevnitř a byl to moc hezký, takže všechny tyhle ty věci mě ukázala, popovídala o nich a to bylo úžasný. To bylo opravdu úžasný. Ještě moje sestřenice, tam jsme chodili k ní a ona měla takový strašně vlídný hlas a čas pro nás měla, takže to bylo strašně milý s tou babičkou. Ty její vyprávění a pohádky nám četla. Tak to bylo fakt krásné. Na to hrozně ráda vzpomínám. Pak jsem povídala takhle s tatínkem, který mě teda brzy umřel. Mě bylo 7,5 roku. A on se mě strašně věnoval. Linkoval mě sešity, abych měla hezký písmo. Takže mě linkoval vždycky ty velký písmena a malý písmena, takže jsem fakt jako hezky psala a byl nemocnej, takže byl doma a právě mě o tom, jak je důležitý, když člověk hezky píše, že vlastně ten písmo je obraz toho, jaký ten člověk je.
0: Ano.
1: A oni měli ještě ve škole krasopis, takže on opravdu nádherně psal, měl vypsanou ruku i jeho podpis byl úžasný. A tyhle ty vyprávění teda z toho i svým otci, o dědečkovi, který byl kovářem, tak to mě ještě teda žili, ale nakonec tatínek umřel dřív, než ten jeho těžce nemocný tatínek, tak najednou jsem neměla žádný pravěče. Tatínek mě umřel, po něm umřel jeho tatínek, tahle babička mě umřela taky. To byly tři lidi, kteří odešli z mýho života. Bohužel babička zemřela v prosinci, na Silvestra, tatínek zemřel v březnu, dědeček zemřel v dubnu. A tyhle ty lidi, který jsem měla ráda, ráda jsem jejich vyprávění poslouchala, tak ty mě ze života odešly. To mě bylo strašně líto. Jako hodně jsem na ně vzpomínala i vzpomínám na ně, protože si i tu vůni ty babičky dovedu vybavit, jak byla vonavá, naškrobená, ona k tomu porodu musela chodit velmi čistá, takže jí zůstala takovej ten, ta její noblesa toho zaměstnání v těch škrobených věcech, které měla vyžehlený, vypraný, vybělený, nádherný a vonělo to. Ona do těch prádelníků dávala kdoule a ty kdoule to tak zvláštně vovoněly, že to bylo hrozně příjemný. Hrozně příjemný.
0: Evi, já nevím, co to je.
1: A tatínek zase ten vyprávěl o jiných věcech, třeba co zažil, jak studoval na reálce, jaký měli předměty. A to mě strašně bavilo, protože on uměl němčinu a esperanto. Takže jsem si řekla, tak to esperanto to mě taky naučí někdy. Jenom, že on zemřel brzo, takže k tomu nemohlo ani dojít.
0: Dobře. Evi, to je krásný obraz babičky. Babičky porodní asistentky. To vyprávění muselo být vždycky plné emocí, radostí, určitě někdy i napětí. No jak jste mluvila o tom, že všichni tři vypravěči odešli poměrně rychle za sebou, tak každý dobrý vypravěč umí na chvíli zastavit čas, ale my ho zastavit nemůžeme, takže tak to bývá, ale věřím teda, že vám v životě předali mnoho a že si toho mnoho nesete. Děkuju, že jste nám o nich vyprávěla, vzpomínala spolu s námi v Noční lince.
1: Určitě mě toho dozdali tím vyprávěním, opravdu.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, budeme tady. Učíme se.
1: Dobrou noc, paní Barboríková. A všem posluchačům přeju, ať se na zítra hezky vystěj, bude asi hezky, tak to bude fajn.
0: Dobře. V dnešní uspěchané době bývá obyčejný rozhovor někdy vzácností. Máte pocit, že si lidé povídají méně než dřív? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezká písnička. Plamen skončil 6 minut před půlnocí, já jsem se zapovídala teď mimo éter s panem Patrikem, který volal z Prahy. Zdravíme vás. Haló? Slyšíme se? Tak pane Patriku, to je sice hezké, že jsme si povídali mimo éter, ale měl jste počkat ještě do vysílání. Tak nevím, kde se stal nějaký technický problém, nicméně mám obsazenou dalších 5 linek, takže zvednu hned někoho dalšího a vy to zkuste prosím opětovně. Haló, krásný večer, tady je Jarka, noční linka.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Jaroslav Brno.
0: Pan Jaroslav. Pane Jaroslave, každá rodina má svého kronikáře, každá parta svého vypravěče. Kdo to byl u vás? Jaké příběhy vám nejvíce utkvěly v paměti? To je dnešní téma.
1: A už jsou fejteru?
0: Ano.
1: Jo? Takže vás srdečně zdravím a všechny dobré lidičky z noční linky. No, já už jsem k tomuhle tématu se jednou zmínil o mé babičce, maminka táty, ta byla vyloženě takovou rozenou lidovou vypravičkou, ani si to uvědomovala. No, velice rád jsem naslouchal, když mi vyprávěla v té doby, kdy žili s dědečkem na Hájence za Otcovačicemi. Za Osvětimany na Uhersku, Radisku a ty různé příběhy z přírody a tak dále. A tehdy já jsem zapomněl dodat jednu takovou krásnou příhodu, záležitost, jak dědeček dotáhl na Hájenku domů tu zraněnou srnečku, tak oni měli tehdy krásného psa, irského setra, holka, jmenovala se Nela.
0: Ano?
1: Tak to mi vyprávěla, že byli velcí kamarádi. Jakože si spolu hráli potom, jo, jak srnečka už se dostávala z toho trochu a dávala se dokupy, tak že velice kamošili spolu. A já si to dovedl živě představit. Mám jak tu srnečku, tu Fenku, tu Nelu, mám i na fotkách, víte? V albu. Mám takový album a tak mám i na fotkách, tak jsem si to spíš dovedl představit. Jako, jste tam?
0: Ano, poslouchám a teda ocenuju, že máte také památku v formě fotografie, protože to je cenné.
1: A teď jako z pozdější doby se zmíním ještě, mám hodně známých, ale kamarádů už méně. A jednu dobu jsem měl velice dobrého kamaráda jménem Oldřich. Už je nahoře v nebičku, tak ho tam zdravím. To byl bohem. Recesista, velký recesista, bohem. On byl, jak už jsem řekl, ode mě o 15-16 let starší, ale mně to vůbec nepřišlo, protože on byl takový velký kluk, podobně jako já. A my jsme si velice rozuměli.
0: Jaroslave, myslíte postavou nebo duchem?
1: Duchem. Mm-hmm. Celkově, ale tak jak, myslíte, ten recesista, jo, bohem?
0: Ano.
1: Jo, tak jako duchem, ale řekl bych tak celkově, všeobecně, on byl krásně rozevlátý. On byl nádherně krásně rozevlátý a byla s ním sranda.
0: To je hezké slovo, no. Rozevlátý.
1: A tak my jsme si velice rozuměli. My jsme hrávali spolu šachy, pak ještě s dalšími kamarády, Mariášek v hospodě a tak dále. A my jsme, když taky jsme hráli s Oldou třeba i úvody na dece, jsme se dali na deku šachy a hráli jsme, pokud jsme teda nebyli ve vodě, tak jsme hráli šachy spolu a klábosili jsem tam něco, řekli, ale takhle, chci říct tohle. No a i jako tak do přírody jsme někdy spolu chodívali. A jedno jsme měli společné, že jak on, tak já jsme necítili potřebu v té přírodě nějak moc povídat, vykládat a prostě mluvit. A tak, když jsme tak bloncali to přírodu a to, no tak já bych řekl, že jsme si mnohdy, že jsme si mnohé kolikrát řekli ve společné mlčení. A někdy jsme vedli takové hlubokomyslné debaty filozofické. Jedno to vám, já zkusím říct příklad. Tak jsme šli z lesa, z přírody a už jsme se blížili k civilizaci, k jeho domovu, k jeho domku. Měli jsme v plánu, tehdy se hrál hokej, takže se bym dělal na hokej mistrovství světa. No ale ještě jsme jako byli trochu v přírodě, ale už na dohled civilizace, domečky, a najednou on se zastavil, Olda, jo, a foukal vítr. Foukal velice silný vítr, mraky se honily a to. Najednou Olda se zastavil a povídal, ty Jaro, nevíš, odkud se ten vítr bere? Jako, kde, jak to vzniká? Odkud se to bere?
0: No.
1: No, tak já se hluboce zamyslel a řekl jsem mu to, tohle. No, víš, já myslím, že to je někde v Tramtárii, tam někde daleko v Tramtárii, taková nějaká fabrika zvláštní a když a prostě a oni, když lidi jako zlobí, když moc zlobí a to, tak oni se tam nakrpnou jako naštvo a pouští na nás ten vítr a ty oblaka a tak dál. Takže nějak se mu to tehda barvitě vysvětlil.
0: Mm-hmm. No, o Tramtárii a továrně na vítr. To je krásné, to má v sobě krásný humor i nadhled a člověk si hned představí, jak jste si spolu uměli povídat a zároveň se hrát se slovy a nápady. A také oceňuji, jak jste říkal, že jste spolu uměli mlčet, že jste si to řekli mnoho. To je taky umění a určitě to jde, jenom to chce už být na velmi vysoké úrovni třeba toho přátelství. Jaroslave, dívám se na čas, musíme končit. Já ale moc děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas a chuť a co říct k tématu, ano?
1: Přeji všem dobrou noc.
0: Mimochodem, nevím, milí posluchači, jestli se mnou budete souhlasit, ale podle mě i pan Jaroslav z Brna je dobrým vypravěčem. S ním se loučíme, vám posílám Abu a za chviličku bude Dalibor Janda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, vítám vás u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Přeji vám klidný noční čas, ať už jste doma v teple, na cestě nebo třeba jenom tak vzhůru a nasloucháte tichu kolem sebe. Noc má zvláštní atmosféru, zpomalí nás, stiší a často přinese i vzpomínky, na které přes den zkrátka není čas. A právě dnes si povídáme o něčem velmi obyčejném a přitom důležitém, o lidském povídání. O rozhovorech, které nás provázejí životem, o lidech, kteří umí vyprávět, i o těch, se kterými někdy stačí jenom mlčet a přesto si rozumíme. Zůstaňte s námi i v této noční hodině, pokud máte chuť, a zavolejte nám nebo napište svůj příběh. Dnešní téma zní, o čem si nejraději povídáte a s kým, kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života. 731 800 900 to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, a nebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a zdravím do celého Česka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já se jdu podívat na web Noční linky. Tam napsal pan Michal. Nemám v okolí nikoho, s kým bych se mohl povídat o svých největších zájmech. Umělé jazyky, finanční nezávislost, někdy hodně specifická témata. Rád si ovšem povídám i o obyčejných občanských záležitostech. Zjistil jsem, že mě více naplňuje dopisování než živá setkání. Proto mi vyhovuje, že mám hodně přátel v zahraničí. Vyhýbám se ale tématům, která jsou mi vzdálená. Politika, náboženství, sport nebo technika a auta. Pokud druhý nezačne sám, neptám se ani na jeho školu nebo práci. Když jsem v cizině, nebylo mi to příjemné, jak se mě takřka neznámí lidé ptali na rodinný stav nebo výši příjmu. Je to jejich kulturním zvykem, nemysleli to špatně, ale mě to nebylo příjemné. V poslední době jsem si také začal hodně povídat s umělou inteligencí. Té svěřím i osobní problémy, které bych kamarádům neříkal. To napsal Michal Sedlák na web Noční linky. No Michale, děkuju, že jste to teda zmínil tak otevřeně. Umělá inteligence může být užitečný nástroj pro přemýšlení, psaní, ale nenahrazuje ty skutečné lidské vztahy, které mají hloubku a vzájemnost, tak raději zavolejte třeba nám někdy do Noční linky, nemusíte jenom psát. Zdravím paní Ludmilku z Brna, která na vás naváže. Co na to říkáte, paní Ludmilko, když se někdo cítí tak osamoceně?
1: No to jsem teda překvapená, že zrovna pan Michal se cítí takhle osamoceně, no, když má tolik přátel.
0: Tak, co to chce? Možná to chce se víc rozhlednout kolem sebe a dát nějakým třeba vztahům šanci, anebo, jak říkám, ozvat se klidně do Noční linky. Tak jak se vystavíte k tématu? Povídejte.
1: Já vám budu vykládat o mojí babičce, která se dožila 84 roků. A ona byla vdaná, žila v protektorátě, jako ve Znojmě, a měla za muže, a on byl Němec. Měli spolu 3 děti a ona mě vždycky vykládala, a proč jako bydlela potom s náma u nás tady v Brně. Ona byla nemocná, ona, protože on byl Němec a byl financ. A já nevím, proč ona říkala, že ho zavřeli, že si jako tam byly hranice někde a chodili tam pašeráci nebo něco. A jestli on někoho udál, tak oni ho zavřeli a byl zavřený v Olomouci a tam odsud utekl a potom utekl do Rakouska a žil v Rakousku. A oni na to přišli, ona mě vykladala. A oni na to přišli a chtěli, aby ta babička šla na odsud s těma dětskama, s mou mamkou, a ještě měla 2 bratry mamka. No, ale ona říkala, že je Češka, a tak tady zůstala. A vykládala mě, jak sloužila, vždycky, když jsme tam jeli, ona tam měla potom rodinu, to by se jmenovalo Žaletice, a ona tam měla rodinu a vždycky jsme ho tam vezli a ona říkala, tady jsem u těch sloužila, tady jsem u těch sloužila. A vykládala mi, jak za války byly nálety a ona třeba šla z té služby, to byla jiná vesnice, a 3 kilometry šla pěšky a jak se musela schovávat ve struze. Tak to mě strašně zajímalo. A ona se teda nevdala a potom teda se odstěhovala za dama a dožila si teda 84 roků. A potom, když se otevřely hranice, tak my jsme prvně jeli do Rakouska a hledali jsme tu rodinu, kde on jako utekl tam a tam žil, ale on se dožil, já jsem 52. ročník a on asi jak utíkal z toho Olomouce, tak se nachladil a tak dostal zápal plic a tak on se dožil, jako když jsem měla rok, myslím, ale nikdy mě neviděl. A tak jsme potom hledali La Andetaille, jsme hledali hrob a potom teda z ta mamka našla nějakou sestřenicu a ta nás tam teda zavedla. Takže to jsem já prožívala. A potom teda jsem ještě jeden případ. Já jsem měla tatínka, který se dožil 87. Byl 26. ročník a ten nám zase vykládal, i když byla válka a jak přišli Rusy a oni museli chodit, to byl ujezd u Brna, a oni chodili zákopy kopat. Jako mladí kluci, tak to taky vykládal. Potom byl montér zahraniční a jezdil do ciziny. A dvakrát byl v Brazílii, jednou byl 3 měsíce a jednou byl 5 roku. A tam nám vykládá třeba, co zažil. Byl přímo v Rio de Janeiro a říkal, a byl tam zrovna, když tam byly ty karnevaly. A říkal, že teda by tam nechtěl žít vůbec, protože tam jsou tak životní rozdíly. On říkal, že ti černoši, že to je, že oni by mohli dělat, ale oni nechcou. Oni radši budou tancovat pod mostem a stávat pod mostem a v těch papírových domech, co oni si postaví. A nikdy dělat nebudu, jako někteří, jo. A on dělal ve fabrice, kteří vlastnili Italii. A ti Italie říkali, a to bylo zrovna, když byli ti Rusi, přišli v 68. a on, to bylo v 70. roku, 72. A tak tam bylo. A že nás tam pozve celou rodinu a že aby jsme tam zůstali. A on říkal, že by tam nebyla nic za nic, protože oni, chlapal kabána, zažil jako tu pláž, teď ten velký stadion Maracana, tam byl. Tak to jsem já úplně políkala.
0: To já řeknu, Ludmilko. No, jak jste povídala o té své babičce, tak příběhy z doby protektorátu v sobě nesou vždycky složité lidské osudy, tak to ve mě třeba zajímalo úplně detailně. A vůbec, já myslím, že vy jste taky dobrá vypravěčka. Dneska se to podle mě hemší samými dobrými vypravěči.
1: To vám teda řeknu, že já jsem taková vypravěčka, že maminku jsem měla 8 roků v domově důchodců, protože jsem se nemohla o ní já starat sama, protože já mám postižení páteř, takže brala jsem si ji vždycky Vánoce a to, ale dokud ještě ona měla ten rozum trošku v pořádku. A já jsem tam 2x týdně za něho chodila a chodila jsem i v sobotu v neděli. A můžu vám říct, že my jsme seděli třeba v té místnosti, kde se tam scházeli ti lidi a oni si k nám chodili sedat. A pořád mě zdravili a chtěli kontakt. Tak na mě se tam navázalo ale 6 lidí a že mamka mě říká, vypuslechete, já nevím, co jestli chodí za mnou nebo jestli chodí za těma lidima. Já říkám, mami, je to blbě odhánět a ono tam přijde s vlasy tam a já říkám, co chcete kafe, mama koupit kafe? A ono, že jo. A takhle já jsem tam prožívala 8 roků s ňou. A potom jsem si ji teda nemohla brát, protože ona byla dementní a když jsem si ji vzala, tak ona nevěděla, kde je a pořád mě říkala v noci. Já jsem se vůbec nevyspala. Já chci jít dom, já tady nebudu a chodí hlavně po bytě. Takže pak už mě ty sestřičky říkali, neberte si ju, protože ona potom má z toho guláš. No ano. A tak ti lidi tak dobře. Se na mě navázali.
0: Ludmilko, děkujeme, teď je čas se rozloučit, ale já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala. Děkujeme za každé slovo a za vaše milé sdílení a vzpomínky na všechny, o kterých jste hovořila.
1: Jo, ještě prosím vás, bych já chtěla pozdravit pana Olina, protože ten pan Olin, toho já strašně ráda poslouchám taky.
0: To je dobře. Poslouchejte dál. Teď jo? Písničko od Michala Tučného. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noc věnujeme slovům, vzpomínkám a příběhům. Zajímá nás, s kým jste si nejraději povídali a kdo vás dokázal nejvíce zaujmout. Teď zpívá Michal Tučný. Medicine,

0: aktuální čas 27 minut po půlnoci. Když někdo umí vyprávět, čas utíká mnohem rychleji. Kdo ve vašem životě dokázal zaujmout každým příběhem? Na to se vás ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Připomenu přesné téma, o čem si nejraději povídáte a s kým a kdo byl nejlepším vypravěčem. To je téma i pro paní, vypadlo, Marie, zdravíme vás moc. Odkud voláte?
1: Ze Sokolovska.
0: Přejeme krásnou noc. A co máte na srdci, co máte?
1: No, vyprávění, kdo nejvíc vyprávěl. Už jako malá holka

0: vybavila, jak se žilo, když ona byla mladá, jaká byla móda, že se nosili jenom dlouhý sukně, že chodili do řeky koupat jenom v sukních, že se nemohli slíkat. Že když si poprvé vzali jako dlouhé kalhoty místo sukně, tak byli kamenovaní. A takový ty příběhy, jak se seznámila se svým tehdy ještě nastávajícím mužem, on byl pekař a ona ho v noci šmírovala oknem do sklepení, kde měli pekárnu. Takový krásný příběhy vyprávěla a to jsem tak ráda poslouchala. A dále, pak tam byly u nás dvě staré dámy, které byly kdysi, vyprávěly společnící hraběnce zámec, nebo hraběnka to byla, nebo zámecká paní na Kynžvartě. A oni jeli společnici, tak taky vyprávěli o tom, jak se žilo, co prožívali, jak jezdili i na lov a takový ty příběhy. A měli plné skříně knížek. Já jsem si tam, to už jsem byla starší, to už bylo možná 8-10 let, tak jsem si tam ty knížky od nich poučila. No tenkrát jsem neviděla, že to je samá modrá a červená knihovna. Ale byly v tom pěkný příběhy. A vyprávěli, jak se žilo. To bylo jak v pohádce to vyprávění. Já jsem ani nepotřebovala v té době mít moc kamarádek, protože mi stačilo to vyprávění, z toho jsem žila. To už dneska není, že by si někdo takhle vzpomínal a vyprávěl.
1: Víte, co je úžasné? Vy říkáte, že jste z toho žila, ale vy z toho vlastně stále žijete.
0: Možná, že jo. Ale i to mělo nějakou chybu, to třeba po čtení té červené knihovny, že jsem si opravdu myslela, že život je takový, jak v těch románech.
1: Růžový. No, tak myslím, že to známe všichni. To je krásné. Já teď přemýšlím, jak bych to přirovnala, k čemu bych to přirovnala, jak se dřív dralo to peří. Jako v dnešní době, kdy se tak lidé schází na tu stejnou aktivitu v celém Česku, ale nic mě nenapadá.
0: Protože to se muselo mluvit pomalu a potichoučku, aby se moc nefoukalo, aby to nelítalo peří. Takže to byla taková zvláštní atmosféra u toho draní.
1: Ano.
0: Ano, jste tam?
1: Ano, posloucháme, reagujeme. No, ano, to bylo setkání sousedů, rodin, kde se nejenom pracovalo, ale hlavně právě povídalo, sdíleli se životní zkušenosti a ta doba byla na toto naprosto výjimečná. A chodili jste, prosím, vždycky k někomu, nebo se chodívalo k vám? Kde se dralo to peří?
0: Někdy u nás, někdy u sousedů, někdy u té paní. Jak kdo měl nastřádaný peří, protože se oškubali ty husy, nechalo se to péři vysušit, že jo, a potom, když už ho bylo dost, aby se z toho potom mohlo udělat nějaká ta, jak říkali, duchna nebo ty polštáře, to byly tenkrát ty polštáře velikánský, tak pak se dralo, aby se to udralo najednou. Ono se to dralo třeba v té rodině několik dní, než se to udralo, podle toho, kolik nás tam taky bylo. Protože aby se tam z jedné husy dralo, to se nevyplatilo už jenom potom toho prachu, co všude bylo. Takže třeba za 3-4 roky se dralo zase u té stejné paní. Jo, mezi tím se to střídalo po vsi, kde kdo jak potřeboval.
1: Víte, co napadlo mě? Třeba zabíjačka, to se stále ještě dělá ano, i u nás běžně, takže možná, že to je jedna z takových těch věcí, která zůstala, kdy se ti lidé sejdou a pracují a u toho povídají. Tak děkujeme i vám za milé povídání. Přejeme krásnou noc.
0: Zdravím všechny, mějte se hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jsou rozhovory, na které zapomeneme, potom jsou takové, které nás provázejí celým životem. O těch druhých si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Do celého Česka vysíláme ze Zlína, zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Někdy je největším darem člověk, který si na nás udělá čas a naslouchá nám. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Dnešní téma zní, o čem a s kým si nejraději povídáte, kdo byl vaším nejlepším vypravěčem v životě. Pan Robert z Olomouce je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobré večer. U mě to bylo asi takové, nejradši jsem měl manželku, protože ona byla moc prima, už 3 roky není. Nejvíc mě bavilo, když jsme spolu hráli člobrda, to bylo moc prima, protože byla sranda. No a pak jsem měl, vy jste se chtěla něco zeptat.
0: V pořádku, povídejte zatím vy.
1: Jo, no a pak... Toho si moc vážím, tak byl děda, protože my jsme spolu spravovali auták, jako brácha tam byla i já. On jezdil na technickou, děda teda už není od 98. roku. A mě vždycky bavilo, když jsme spravovali to auto, tak jsem mu podával na řadě. On řekl, teď mě podej šroubovák, teď pilník, jo. Teď 19. klíče, to byla golasada, tak jsem se musel podívat, kde je 19. hoře.
0: No. No, dobře, tak. Takže to byly takové pracovní rozhovory, ano, proč ne?
1: Přesně tak, no.
0: Je teď někdo, koho velmi rád posloucháte, na koho si vždycky najdete čas a nahrazuje vám třeba ty, kteří už odešli?
1: Tak mám kamarádku do spody, pod kterým má paní, evidentně si rozumím, dělá hostinskou. Jmenovat ho nebudu, protože nevím, jestli by s tím souhlasila, to asi ne, no a to je jedno. Jako moc prima holko. No a jinak potom, až budeme mimo éter, tak vám tam nechám pro paní Ludmilu svoje číslo a teďka to nejde, protože to je zneužitelné.
0: No. Dobře. Řekněte, jak vypadal večer u vás doma, když jste byl dítětem? Bylo to tak, jak jste... poslouchal předešlé posluchače, že se neustále vyprávělo u nějakých společných aktivit nebo při nějaké práci, když teda nemluvíme zrovna o té opravě auta. Bylo to tak?
1: No, to bylo různý, ale na koho moc rád vzpomínám, tak je babička z Bratrušova a ona vždycky nám četla pohádky z bráchu a to bylo moc prima, jo, nebo když, ona tam měla i před domem takovou zahrádku a tam byla cibule, česnek a podobně. Takže to bylo moc prima a pamatuju si takový, ještě tam byly takový ty starý kamna, než myslím, že to pamatuje, to se topilo dřevem.
0: Myslíte normálně kachlové kamna?
1: Ne kachlové kamna, kovovy byly, ale topilo se v tím dřevem. Mm-hmm.
0: No, no, jasně, kamna.
1: A to bylo moc prima, že tam byla i taková trouba. A když se šlo do lesa, tak se nazbírali třeba jahody, maliny, jo, borůvky a podobně. A pak se udělali koláče, no to bylo vynikající. To bych snědla i s tím talířem, jak to bylo dobrý.
0: Aha.
1: No. A nebo se udělal třeba na houby, tak se udělal houbové guláš, smaženice a podobně, to taky nebylo špatný.
0: Dobře. Roberte, a vy sám jste ten, kdo často baví společnost nebo bavil společnost, kdo často začíná různá témata. Myslíte, že jste dobrým vypravěčem?
1: Jak kdy spíš se učím teďka pozorně naslouchat holce, protože to je umění a zjistil jsem, že třeba ta kamarádka si váží toho, že umím naslouchat, protože někteří chlapi jsou takový, že když vidí šikovný děvče, tak se na něj lepí, aniž by se ptali, jestli můžu. A já se vždycky zeptám děvče, můžu tě pohladit, když řekne ne, teď nemám čas, nebo já nevím, co počítám, nebo něco, to respektuju.
0: Fajn. Roberte, děkujeme za to, že jste se na nás udělal čas, že nás posloucháte i že se aktivně zapojujete. Teď si dáme písničku od Pavla Bobka a teda zrovna se jmenuje tematicky Drž se zpátky, chlapče můj. Tak jo, mějte se dobře.
1: Dobře, ale ještě dám to číslo, jo, prosím. Vol.
0: Ano, tak klidně vydržte mimo éter, můžeme si dopovídat. A já tady zopakuju teď telefon a také téma. O čem si nejraději povídáte a s kým? Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? No a teď to číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké povídání vám dnes nejvíc chybí? Kdybyste si mohli na hodinu popovídat s někým, kdo už není mezi námi, kdo by to byl? I o tom můžete vyprávět v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která nese téma, o čem si nejraději povídáte a s kým, nebo povídali. Kdo byl nejlepším vypravěčem? Vítám pana Aleše ze Znojma, je to tak?
1: Buenas noches.
0: To jsme si na vás, milí posluchači, připravili. My jsme teď probírali mimo éter, jak je nejlepší pozdravit. Krásnou noc, dobré ráno nebo krásný večer. Tak mě pan Aleš poučil, že ve Španělsku na to mají vlastní výraz. To znamená, že se takhle, když se hodně setmí, tak můžete říct. Zkuste to ještě zopakovat?
1: Oni právě mají ve Španělsku, že když se ráno zbudí, tak do oběda se říká buenas tardes, po obědě už je to buenas dies a večer, když se setmí, tak se zdraví buenas noches. A mně právě je takový divný, tady říkáš jako dobrý večer, protože už není večer, a já jsem zvyklý od malička, když se řekl dobrou noc, tak jsem dal mamince pusu a šel jsem spát, no. A tak já teďka, ne, že bych neměl Kubu dát pusu, to ne, ale jakože mě blbý, jako říct dobrou noc, jo, to je divný.
0: Tak buenas noches, děkujeme teda za poučku. A já myslím, že vy asi budete rád vyprávět, rád povídat. I vy sám, ale budete povídat o tom, kdo byl pro vás tím dobrým vypravěčem.
1: A můj dobrý vypravěčem, abych pravo řekl, já jsem možná trošku takový sobecký, že já si myslím, že já mám penzion a mám vinný sklep a já rád povídám sám. A já rád mluvím pro hosty, mluvím o víně, mluvím, jak to vzniklo, jakou to má chuť, jakou to má vůni a co by měli a co by neměli. A to je úplně to pro mě úplně to nejlepší a mě to baví a mě to chutná a dělá mi to dobře. Je pravda, že trošku někdy si vymýšlím, aby ti lidi byli spokojení.
0: Ale já myslím, že to dělá každý vypravěč. Já jsem kdysi dělala rozhovor s Miroslavem Donutilem a ten říkal, že je taková poučka, že všechny příhody, které se stanou jeho kamarádům, tak on si musí dát do formy já a vypráví.
1: Jo, je to přesně tak. A já bych ještě chtěl, já vím, že teďka budu něčem jiným, ale já obdivuji vás, všechny, co tam jste, že vy opravdu zvládáte ty téma. Někdy jsou ty téma strašně těžký, a vy dokážete se s těma lidma vyrovnat, dokážete s nima mluvit, dokážete se s nima vcítit do nich. Jo, to se úplně se jich vydivím, jo, že takhle to zvládáte. Ale já tam nechci mluvit jako takhle vážně, ale Takže já mám třeba lidi ve sklepě a teďka se s nima bavím a teďka dělám různý soutěže a vymýšlím si a je to baví a někdy si tím dělám trošku legraci a oni to žerou. No, takhle to já mám rád, no, to je marný. A jsem už trošku starší člověk, no, asi cítíte ve vlastně, že jsem starší člověk.
0: Tak vy hlavně, jestli teda máte ten sklípek, tak vám se to hezky vypráví právě po tom vínečku, že?
1: Jo, jasně, jo, samozřejmě. A někteří lidi mě žerou, jsou samozřejmě lidé, kteří jsou moc namyšlení a myslí se, že jsou nejchytřejší, ale potom zjistí, že každý víno je jiné, každá chuť je jiná a dá se o tom opravdu mluvit hodně dlouho, no. Jsou sladká, suchá vína, možná teďka mluvím trošku, tak já se přiznám, já poprvé takhle mluvím do rozhlasu, mám trošku trému, tak se obou mám.
0: Tak já myslím, že zatím je to premiéra úspěšná. No a vy teda vyprávíte o té samotné práci ve vinohradu, příběhy, které se vážou třeba k jednotlivým ročníkům a podobně, jo? Rozumím tomu dobře?
1: Jo, samozřejmě. Je to zajímavé, že u nás je to víno takový, že každý ročník má jinou chuť. Někdy je takové počasí, někdy onaké, někdy je větší teplo, někdy je vlhko, někdy je sucho a to víno je pokaždý jinačí. Takže u nás je takový pestřejší. Já jsem třeba, já rád cestuji po světě, přiznávám se, nechci machromat, ale párkrát jsem byl ve světě a byl jsem v nějakých vinařstvích a zeptal jsem se, a letošní víno je takové a před dvouma rokama bylo jaké? A oni mě vůbec nechápali, protože říkali, my tady máme každý rok úplně to stejný. Každý rok, jestli to bylo v Kalifornii, nebo teďka jsem byl v Novém Zélandu, oni říkají, my máme každý rok úplně stejné, ale u nás to neplatí. U nás se rozdělí víno, ten rok byl jinačí, ten by, rok byl víc cukru, tam bylo víc kyselinek, takže si zase myslím, že u nás je ta pestrost těch vín zase mnohem lepší. A teďka jsme přešli úplně na jiný téma. Vy jste se asi chtěla bavit o vyprávěčích a přitom my se zabavíme o víně. Takže trošku jsem vás zlomil na svoje milované téma. Nevadí?
0: No, je to totiž i moje oblíbené téma, takže wow. Nebylo potřeba mě tolik lámat.
1: To je škoda, že tady nemůžu říct, kde jsem, jaký no. Penzion, že bychom se přivítali a že bych vás nabídl svoje vína, že bych vás pozval k sobě. To je škoda, protože to by byla nekalá reklama.
0: Máte pravdu. Nicméně teda, Aleši, náš čas se chýlí ke konci, tak zkuste říct stručně, prosím, kdo byl pro vás nejlepším vypravěčem vašeho života.
1: Mojím nejlepším vypravěčem byla moje máma. To byla moje máma, když jsme večer, jsme si lehli na zem, když se začalo zbývat, lehli jsme si na zem, jeden brácha si sedl na stůl, druhý ležel třeba na gauči, já jsem seděl u kamnek na zemi a moje mamka vždycky vykládala, jak to bylo ve válce, jak to bylo, jak obchodovali, jak prodávala, jak dostávala různý takový ty body, aby si kupovali jídlo, mlíko, maso. A to nám vykládala, já nevím, snad každý druhý den. A vždycky, mami, prosím tě, povídej nám, jak to bylo ve vás. A aby se ušetřila elektřina, tak jsme v tom šeru leželi, jak jsem říkal, někdo na stole, někdo na zemi, někdo u kamen, ve tmě, aby se ušetřilo. To v dnešní době lidi nechápou, já už jsem starší pán totiž. A my jsme poslouchali moji mámu, jak vykládala, jak to bylo ve válce.
0: Ale vy teda, Aleši, zníte mladěj asi, než kolik vám je. Protože jestli vám byla maminka schopna vyprávět tyto zážitky, čili už také musela být starší, když prožívala, předpokládám, alespoň ty poslední válečná léta, tak to jsou příběhy opravdu cené, opravdu důležité. A víte co, kdyby teda to šlo, tak já bych klidně přijela k vám do Vinohradu a kdyby to šlo, tak vy jste mohl přijet zase do Zlína a můžu pozvat taky všechny ostatní posluchače na příběhy našich sousedů. Post Bellum pořádá tady v pondělí, teda pod mou taktovkou tady závěrečnou prezentaci, kde budou děti právě příběhy, o kterých vy mluvíte z dob například válečných vyprávět, takže proto v krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně víc najdete na internetu. No, hezky se nám to poslouchalo, ještě bychom poslouchali dál, ale dívám se na čas a už nám ho moc nezbývá. Aleši, budeme muset končit, budeme uzavírat úplně celou noční linku.
1: Takže já už teďka můžu říct dobrou noc a nejsem už mi hodně přes 60, jako v pohodě.
0: Vidíte, tak to bych neřekla. Opatrujte se, krásnou noc.
1: A teďka konečně můžu říct dobrou noc.
0: No, krásné sny. A já jsem se zrovna naučila to o buenos noches. No, tak fajn.
1: Buenos noches, señora, buenos noches.
0: To byl pan Aleš, který volal ze Znojemska a na mě tedy je, abychom se rozloučili. Děkujeme za vaše telefonáty a příběhy o obyčejném lidském povídání, vzpomínání, o setkáních, která mají v životě svoje místo. Přejeme klidnou noc, hezké sny a povídejte se dál. Je to důležité. Nenechte tyhle obyčejné rozhovory mizet z vašich dní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Loučí se Jarka Parbuříková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte.
2: Pardon, jde mi další host.
3: Tak mě tady máš.
1: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
3: Co je dneska v televizi?
1: No, veselohra.
3: Veselohra?
1: Ty jsi chtěl něco jiného?
3: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
1: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
3: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
1: Nebuď tak nafrněnej.
3: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na ten cholerický humor.
1: Tak to se od tebe nechce, jen se uveléb. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
3: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to.
1: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
3: No počkej. Teď to včera ještě šlo.
1: No včera, teď to nejde.
3: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
1: Hele Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Hele, poslouchej. Hele, taky tam dá.

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdy si se měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Dobrý den.
4: Teď to, co? Tak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
3: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
4: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
5: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
3: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
4: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma rozsoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
3: Musím a likér jsem mu dávala, slavný souda. Ano, likér.
4: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
5: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
4: Prosím.
5: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
3: Ano.
4: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
3: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
4: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
3: To jsem na mě.
4: Co chceš dělat, droha?
3: Že tvůj slib stále ještě platí.
4: No, samozřejmě, přece nemluvím do věty.
3: Ty můj.
4: Já povíš mi srdce krajta, ty hrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já máte se nezázím. Vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
3: Ach ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
5: Prosím.
3: Viktorek se ke mně vrátí. Napiču mu boh, ty milou.
4: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
3: Ach, ty můj.
4: Ach, ty moje.
3: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předseda. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
4: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když žehlili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě a nemůže je nikam dohnat, tak aby se to vysílalo
6: jindy. Plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten, a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak. A oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Teď se píše rok 1910 a sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koupněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

0: automat dnes.
1: Hokynářka s pohrabáčem, rozpálená desní hic. Načte prvé hledat klíček, vyláme to jako nic. A už láme dvízka schránky, pohrabáčem Matinka. Dvízka!

vrtají, zase hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: se chystaj chrlit vodu pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlek celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cvát v páře a pára jde oknem ven.

0: teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Kam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kde ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskalským a říkal jsem, hele, kdyby jsme udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. Opal, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Opal, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval, tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že já bych se tak ráda vdával a on odpovídal, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem oštru. A já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátkej nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
4: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
5: Ona je taky blbost neplnit plán.
6: Haló! Haló! Mohla bych prosím hovořit s paní Kahounovou?
5: No jak to blbnu, prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit? Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do 19:30 jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři. S manželem. Jestli mě to bude stačit.
6: No, promiň. Slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, pro Boha.
5: Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa.
6: No, je to. Má, Dono, má, kraj tiše sní.
7: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
6: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená, krátká je či dlouhá, podle toho, jak se srdci zdá.
7: No, co už je lepší.

0: srdce mne jak housle zní.
1: Ruka tvá je rozchýlá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježišmarja, sukně.
0: Sundáme to, děcko, tím dál.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu. Co koukáš? Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak to byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiný, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, taková to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený, s prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda. Vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal. Divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přichází odpoledne k divadlu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já tam ten napratová, no to, já měl tady takový veliký a tajná, a ta, a on mě podá, a já tam, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci. Nebo všetně, kdybyste viděli, to sedí u toho stolečku tajná, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. No, já mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? Nebo sem? Já pak na tom jevišti couvám, víte?

0: Nejvíště nějaká papírová chaloupka a lidi. Hele, barák. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlíšky, na tom je dřevěná odlučená kukačka, ty do ní takhle strkají klackem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuk, já jak živá, kuku. Teď najviště vyleze siránu, má takový ratěfák z umělý hmoty tadyhle. A manželky, hele, táto, siránu, táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj, táto. Táto, siránu. Ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno dělej, co chceš? S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče. Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě, bej, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč. Teď ten si ráno jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata a ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce. Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Jak to, ne, já nechci, aby umřel, ne.
1: Tak se říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
2: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona, pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude, a nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bocklavským, nebo Jankou Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, Vaštou ještě, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek, a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Že tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
3: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že jo, ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli. Jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti...
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe
3: ne,
4: kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním nahračala, do vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
4: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
3: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Weirchly. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková rodinka, ano, taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu. Tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že jo, tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady, že se objevují. Já mám, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 léta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život, no.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Opustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastupovaly ty lidi, a já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval, no tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný a tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Ty máš klukovou košili na sobě.
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: ty jsi si ji vzal.
3: Tracená. Kultura, já se divím, že to nezruší. Nedělají problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
4: Zapni mi to.
3: No já to zapnu. Počkej, nehej.
4: Já čekám, co dělám? Au! Ty jsi ale němej. No. Já jsem si tě kdy bral.
3: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: To jsou nejlepší forky teď, když je 4:15. Ježiši. Na to já mám tak.
3: No podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Pane, pane, pane, pane, sedni si, Teď máme klid. Kariku, klid. Je pár hodin. Podívej se, mám se prášek.
3: Prášek?
4: No jo, to
3: na co to je?
4: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: A pozor! Jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo?
4: No.
3: Klid, do publikace a jde se, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
4: Ano.
3: Podívej se. Pojď sebou.
4: Já jsem.
3: Tohle? Je skoro.
4: Jo.
3: Osmý, rozumíš?
4: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
4: Ne, podívej se. Já jsem hotová, kdy to jde? Hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
4: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal.
4: Co?
3: Jsem ti říkal, že je asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: No, aha, taky se mi zdá.
4: No, jdou
3: ti. Já nevím, napřed. Proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Ale.
3: Co?
4: Sexy?
3: To tady v žádném případě, miláčku.
4: Tak. Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrýv máš?
3: Jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš?
3: No lístky, ty máš přece ty. Jistě.
4: Já jsi mě přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je...
4: Do ruky.
3: No to bych je v té ruce musel mít.
4: Tak si jsi z té ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju dělat.
3: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co nic neděje?
4: Je sem, no, je zase někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
4: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
4: no jistě, tak tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek, no tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

právě se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.